0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou na venek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř ještě

0: vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
1: And as Mangalpuriji was now saying, main is harmony.
0: A jak říkala Mangalpuriji, nejdůležitá je harmonie.
1: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
0: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
1: A lot of plans for this topic in this coming days.
0: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
1: This reminds me of India.
0: Tohle mi připomíná Indii.
1: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
0: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí ten to autíčko se zmrzlinou.
1: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was 2025.
0: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapený ještě minulý rok, když 2025.
1: Swamiji was already in that phase of not talking.
0: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
1: But that bell rang like this.
0: Ale zazvonil takhle ten zvon.
1: And he got up like a small kid, you know, lying down and no, up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
0: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
1: 11 o'clock in the night.
0: V 11 hodin v noci.
1: And guess what happens later?
0: A jestli uhodnete, co se stalo později?
1: We buy 20 ice cream.
0: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
1: And Umapuriji and everyone, Swamiji, no, diabetes not good.
0: A všichni Umapuriji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
1: But I think that inner child was there.
0: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
1: He ate his ice cream and my ice cream also.
0: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
1: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
0: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
1: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
0: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
1: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
0: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
1: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible? We doubt ourselves and we doubt him.
0: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
1: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
0: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
1: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
0: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
1: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
0: Jediné, co mu může pomoct, je naše láska a oddanost.
1: Yogis, Mahapurushes, they help others. They don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
0: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
1: And then I
0: oni
1: love
0: dělají
1: it.
0: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
1: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
0: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
1: If he wants, it takes him one millisecond to be again okay.
0: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
1: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
0: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
1: He's happy.
0: Je šťastný.
1: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
0: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
1: And don't think that he doesn't know what we are doing.
0: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
1: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
0: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
1: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.

0: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to děláš, jdi a pracuj, to je tady pořád.
1: Just in different form.
0: Jenom v jiném podobě.
1: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
0: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
1: Or he will eat so slow nowadays and you are sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
0: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
1: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
0: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
1: He planted the seed.
0: On zasadil to semínko.
1: He watered it.
0: On ho zaléval.
1: He grew it.
0: On ho pěstoval.
1: Now it just needs some trimming and cutting.
0: A teď potřebuje trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
1: The watering part has been done.
0: Ta fáze toho zalévání už je hotová.
1: Now it's just for us to maintain
0: a na
1: that
0: nás
1: garden.
0: Je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
1: Many years I was thinking South India very good temperature.
0: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
1: I even found a place.
0: Našel jsem si i místo.
1: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
0: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. Máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
1: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
0: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
1: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
0: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
1: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not to find new generation and you all what.
0: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
1: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
0: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
1: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
0: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem, musíme být silní jako komunita.
1: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
0: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství, budeme ji zalévat, pěstovat, tak potom ta komunita, to společenství je postará o každého z nás. Potřebujeme se starat navzájem jeden o druhého.
1: Not individually running in all individual places, trying to run the show solo, no, it's a union, yoga, it's yoga in daily life. Yoga means union, union means us. So we need to stick together and work together, not run a individual game.
0: Ne každý si hrá tu svoji vlastní hru, ale yoga je sjednocení, yoga je jednota. A tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
1: Ashram does not work with one person.
0: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
1: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs workers, ashram needs so many different things.
0: Tolik a tolik různých pracovníků, tolik věcí potřebuje.
1: And ashrams work on volunteer service, works on karma yoga, works on and seva.
0: Ashram funguje na dobrovolné práci, na karma yoze, na sévě, službě.
1: And if there is no harmony and peace, then these four or five people will fight with each other so much that none of them will be able to live in that ashram.
0: A když tam není harmonie, když tam není soula, tak ti 4-5 lidí nebudou schopni ani zůstat v tom ashramu.
1: We all work on our inner peace, but outside we are fighting like crazy, then what's the sense of that inner peace?
0: Pokud pracujeme na svém vnitřním míru a navenek spolu bojujeme, tak k čemu vám ten vnitřní mír je?
1: If we don't have that capability to control our emotions, to control our anger, to control our animosity, and we say yes, Ram, Ram, Ram, Ram, then that bad words which come out makes that effect of spirituality back to zero.
0: Pokud nejsme schopni ovládat ty svoje nepřátelství, ten svůj hněv, a říkáme jenom rám, rám, tak potom ale ta špatná slova, která říkáme, vymažou všechno to naše vnitřní úsilí.
1: It's not like we are having to explain someone else. It's the same family, the same father, the same teachings, the same way of living, the same path which we are progressing, then what is the communication gap in between?
0: Není to nic složitého, je to jako v rodině, je to jako vztahy mezi otcem, matkou, proč je tam ten blok v té komunikaci?
1: It's not that Vienna is different and Czech is different and Slovenia is different and this is different, no, it is yoga in daily life. It's the same family in all countries.
0: Není to tak, že ve Vídni je to jinak, v Čechách je to jinak, ve Slovinsku je to jinak. Ne, jsme jedna velká yoga v denním životě, jako velká rodina všude stejně.
1: And don't come to ashrams because of I'm there or because of some guest speaker is there. Come to ashrams because it is your homes and you care about those places.
0: Nechoďte do ashramu jenom, když já jsem tam, nebo nějaký jiný host tam přednáší. Choďte do ashramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
1: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
0: Nechoďte do ashramu, já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
1: Like for example, now we have satsang in soon, next Friday in Vienna.
0: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
1: How is community helping each other?
0: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
1: That you paid for seminar here in Strilki?
0: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
1: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
0: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
1: Why? Because that's how we care about each other in a community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
0: Protože takhle ty ashram by si mě navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
1: But the point is that you guys are the ashram.
0: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
1: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
0: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
1: How will we be okay that okay this is satsang in Vienna, that's also my ashram, I will also go there, this is satsang in God knows where Slovenia, it's my ashram, I will go there. It's not about who is the speaker, it's not about what is going to be happening, it's just about the community and about each other, how we care about each other.
0: Není to tak, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
1: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes. Pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do? Just some type of interaction. That person will be happy. You made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years alone in the ashram. You go and say hi to her.
0: A tak je samozřejmě něco jiného. Jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde se všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes. There's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere. And every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovinsku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete. Je to jako, když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and they left that there is no language barrier.
0: A co je v jeho denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: A ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyan vairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwaraha bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namostute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahma Agno Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.

0: शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Sri Alakpuričiho Siddhapit Parampara.
0: My Dandavat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puriji Gurudev.
1: Hluboký pozdrav mému Gurudevovi, jeho svatosti Paramanši Swami Maheshwaranandovi.
0: Om Namo Narayan to Mahamandalishwar Swami Vivek Puriji.
1: A pozdrav i Mahamandalishwari Swami Vivek Purijimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis.
1: A pozdrav všem sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching throughout the world through Swamiji TV.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, co se díváte online z celého světa.
0: Hope you had a wonderful day.
1: Doufám, že jste měli hezký den.
0: Yes, no.
1: Ano, ne.
0: Okay.
1: Yes.
0: In one household.
1: A v jedné domácnosti.
0: One man had three daughters.
1: Měl muž tři dcery.
0: Their names were.
1: A ty se jmenovali.
0: Gyanibai.
1: Gyanibai.
0: Second one was Sevabai.
1: Druhá byla Sevabai.
0: And third one was Bhaktibai.
1: A třetí byla Bhaktibai.
0: Bai means devi or a lady or a married woman, basically Bai.
1: Bai znamená bohyně nebo taky žena, ale vlastně vdaná žena hlavně.
0: So they three were from a well of nice household, rich person.
1: Takže vyrůstali vlastně v bohaté rodině.
0: But they had guru bhakti in them. They had that bhaktimayi atmosphere in their household.
1: Ale měli v sobě guru bhakti, byla tam taková bhaktická atmosféra v tom domě.
0: So when they got married, they three went to their respective new houses with their husbands.
1: A když se vdali, tak se každá vydala do domácnosti toho svého manžela.
0: The first one.
1: A první šla.
0: Gyanibai.
1: Gyanibai.
0: She was married in a nice household.
1: Se taky vdala do hezkého domu.
0: She knew a lot. She knew how to cook. She knew how to take care of everyone. She was keeping the household very happy.
1: A uměla spoustu věcí, uměla dobře vařit, uměla se starat o ostatní, takže celá ta domácnost dobře fungovala.
0: As we were talking, there's always negative side and a positive side.
1: A jak víte, tak vždycky má něco negativní i pozitivní stránku.
0: When you are near the people who have the positive aura near them.
1: Protože když jste blízko lidem, kteří mají nějakou pozitivní auru, pozitivní vyzařování,
0: then we also get something from them.
1: Tak my od nich taky něco získáváme.
0: We also feel those energies around us.
1: Tak vnímáme tu energii kolem nás.
0: And we also feel the positivity and we also become positive.
1: A cítíme tu pozitivitu a sami se stáváme pozitivní.
0: So if we have guru bhakti within us, if we have that devotion towards the master.
1: Takže když v sobě máme guru bhakti, když k sobě máme oddanost k mistrovi.
0: Then sooner or later, if our partner is not in spirituality or if our parents are not in spirituality.
1: Tak dřív nebo později, i když ten náš partner třeba se není zaměřený na duchovnost nebo naši rodiče nejsou.
0: Sooner or later they will, because they see the changes within you.
1: Tak dřív nebo později se na to začnou orientovat taky, protože uvidí, jakou změnu to dělá s vámi.
0: And even if they don't feel it, even if they don't see it, they will feel that energy that you emit out of you.
1: A i kdyby to neviděli, tak budou vnímat tu energii, která z vás bude vyzařovat.
0: For those who attend satsang.
1: Takže ti, kteří navštěvují satsangy.
0: Those who attend bhajan

0: kirtans.
1: Účastní se zpívání bhajanů a kirtanů.
0: They are always high in spirituality.
1: Tak vždycky jsou vysoko v té duchovnosti.
0: They don't need other substances to get high.
1: Nepotřebují žádné další substance, aby se cítili dobře.
0: That's why we have Gurudev, you know.
1: A na to máme Gurudevu.
0: That's the beauty of satsang, bhajans, kirtans.
1: To je krása těch satsangů, bhajanů a kirtanů.
0: So when she was married in the household where she was,
1: takže když se vdala do té rodiny, kam se přestěhovala,
0: that household wasn't so spiritual,
1: tak ta domácnost nebyla nějak moc duchovní.
0: But slowly with time she managed to make some spiritual change.
1: Ale časem se jí podařilo tam docílit aspoň takové malé duchovní změny.
0: And she managed to take her husband also to the guru and to get initiated.
1: A podařilo se jí vzít manžela ke guruovi a byl zasvěcen.
0: Then after the husband, then slowly the mother-in-law came in the line.
1: A potom přes manžela se to dostalo i ke tchýni.
0: So the mother-in-law also became spiritual.
1: Takže i ta tchýně byla pak duchovní.
0: But then the father-in-law, he was a strong one.
1: Ale ten tchán, ten byl takový odolný.
0: He didn't want to change.
1: Ten se nechtěl změnit.
0: He said, I am who I am.
1: On řekl, já jsem, kdo jsem.
0: Doesn't matter you come and go, but I'm still the boss.
1: Ať si děláte, co chcete, tak já jsem tady šéf.
0: So he was like, you can't change me.
1: Takže odolával těm změnám. Mě nezměníte.
0: Then when you have true bhakti within you and you pray for something,
1: ale když v sobě máte skutečnou bhakti a modlíte se za něco,
0: then your wishes are fulfilled.
1: Tak ta vaše přání jsou splněna.
0: But for that we need a pure heart.
1: Ale k tomu je potřeba čisté srdce.
0: And we need pure devotion.
1: A čistá oddanost.
0: So she with her pure heart and pure devotion, she prayed to God.
1: A ona se tedy s tou čistou oddaností a s čistým srdcem modlila k Bohu.
0: That, oh God, please send some sadhu, some swami to my house to maybe bring some spirituality to my father-in-law.
1: Tak Bože, prosím, pošli sem k nám nějakého sádhu, aby přinesl duchovnost do téhle domácnosti i tomu tchánovi.
0: God listened to her prayers.
1: A Bůh její modlitby vyslyšel.
0: And few days later, one swami came to the house.
1: A za pár dní pak se objevil u nich doma jeden sádhu, jeden swami.
0: And she was a person because she was related to spirituality. She was a person who really appreciated and felt blessed when some swami came to their house and wanted to always feed them and keep them good.
1: A protože ona byla duchovně založená, tak vždycky si toho vážila, když se objevil nějaký sádhu, chtěla pro něj něco udělat, chtěla mu dát jídlo a tak dále.
0: So she welcomed him in the house.
1: A tak ho přivítala v domě.
0: And the sadhu saw the aura around her.
1: A ten sádhu viděl tu její auru.
0: When you have spirituality within you, then it is very obvious and it is seen by those who know.
1: A pokud tedy jste duchovní, máte v sobě duchovnost, tak lidé, kteří ví, tak to na vás vidí.
0: So the sadhu thought inside and he said, if she is really spiritual and from a spiritual background, I need to test her.
1: A ten svámí tady si to uvědomil a řekl si, tak jestli je opravdu duchovní a jestli opravdu pochází z duchovní rodiny, tak ji musím otestovat.
0: That's what Gurudev is always doing with us, no?
1: A to s námi neustále dělá Gurudev.
0: Testing us.
1: Testuje nás.
0: And seeing how far we are growing in our life.
1: A kontroluje, jak daleko jsme se dostali v životě.
0: And when we go wrong somewhere,
1: a když se někam vydáme špatně,
0: then he pulls us a little back,
1: tak nás trošku vrátí zpátky.
0: And shows us the right path.
1: A ukáže nám tu správnou cestu.
0: And sometimes we need a little push.
1: A někdy k tomu potřebujeme trošku popostrčit.
0: Then that push might be obvious or it will be inside within you.
1: A to zatlačení může být jako zřetelné anebo jenom něco, co se děje uvnitř.
0: And then he shows us the way and we go to that way.
1: A pak nám ukáže tu cestu a my se tou cestou vydáme.
0: So then the Guruji said, okay, when were you born?
1: A Guruji tedy řekl, dobře, tak kdy ses narodila?
0: Or how old are you?
1: Nebo kolik je let?
0: Gyani Bhai said, I am 10 years old, Gurudev.
1: A Gyani Bhai řekla, je mi 10 let, Gurudeve.
0: And the father-in-law was looking like, huh? What's going on?
1: A Tchán se na to slyšel a ptal se, co to má znamenat tohle.
0: Then how old is your husband?
1: A kolik je tvému manželovi?
0: My husband is 2.5 years old, Gurudev.
1: Manželovi je 2.5 roku, Gurudeve.
0: How old is your mother-in-law?
1: A kolik je tvé tchýni?
0: My mother-in-law is 1 year old, Gurudev.
1: Tchýni je rok, Gurudeve.
0: And your father-in-law?
1: A tvůj tchán?
0: He is not yet born.
1: Ten se ještě nenarodil.
0: So then the father-in-law was looking at her and giving her that stare, you know.
1: A Tchán se teda na ní koukal opravdu upřeně.
0: That are you a little bit cuckoo?
1: Jakože možná jí trochu přeskočilo.
0: Then the Guruji asked, so do you eat warm food or cold food?
1: A Guruji se ptal, jíš teplé jídlo nebo studené jídlo?
0: Basi khana means, I wouldn't say cold, but food which is cooked like one day before, old food.
1: Čili basi khana to není ani tak jako studené jídlo, jako jídlo, které je třeba z předchozího dne.
0: It's not kaput.
1: Není ještě úplně špatné.
0: But it is still edible, but it's one day old.
1: Jde ještě jíst, ale už je den staré.
0: Or you eat freshly cooked meals which are cooked at the time.
1: A nebo jíš čerstvě uvařené jídlo.
0: Gyani Bhai said, I eat old food, Gurudev.
1: A Gyani Bhai řekla, jím staré jídlo.
0: And then the furious father-in-law said, why are you lying so much?
1: A ten tchán řekl, proč takhle lžeš?
0: Gurudev says, shh.
1: A Gurudev řekl potichu.
0: But Gurudev, oh master, what are you? You don't see that I'm from such a well-off family, I have such a big house.
1: Ale Gurudeve, ty nevidíš, z jaké jsem rodiny, jak mám velký dům a jak jsme bohatí?
0: You think I will feed her old food?
1: Myslíš si, že jí budu dávat staré jídlo ohřívané?
0: You think I can't afford good food?
1: Myslíš si, že si nemůžu dovolit dobré jídlo?
0: Then he told to the Gyani Bhai, explain him what you mean by that.
1: A on pak řekl Gyani Bhai, tak mu vysvětli, jak to myslíš.
0: You look slightly older than 10 years.
1: Vypadáš o něco starší než 10 let.
0: So then Gyani Bhai said,
1: a Gyani Bhai řekla,
0: 10 years back I got Guru Diksha, I met my master.
1: Před 10 lety jsem dostala Guru Dikshu, potkala jsem svého mistra.
0: And I got my mantra 10 years back.
1: A před 10 lety jsem dostala mantru.
0: So I am 10 years old.
1: Takže je mi 10 let.
0: And my husband got Guru Diksha 2 years back.
1: A manžel dostal tu Guru Dikshu před 2 lety.
0: So that's why he's 2 years old.
1: Tak proto jsou mu 2 roky.
0: And my mother-in-law, she got 1 year back, so she's 1 year old.
1: Tchyně ji dostala loni, takže je jí rok.
0: And father-in-law doesn't believe in spirituality and he didn't want mantra, so he's not yet born.
1: A Tchán nevěřil na duchovnost a nechtěl mantru, takže se ještě nenarodil.
0: Gurudev used to say,
1: a Gurudev říkal,
0: manushya ka jivan bada amulya hai, usse vyarth nahi gavana chahiye, which means the human life is very precious.
1: Což znamená, že lidský život je velice drahocenný.
0: We should not waste it.
1: Neměli bychom ho vyplýtvat.
0: And life can be very unpredictable.
1: A život je někdy zcela nepředvídatelný.
0: You never know who can go when.
1: Nikdy nevíte, kdo kdy odejde.
0: So, till you have the opportunity, till you have the strength in your body, till you have the mind.
1: Tak dokud máte tu příležitost, dokud vaše tělo na to má sílu, dokud můžete,
0: we should try as much as possible to follow the right path of spirituality.
1: Tak bychom se měli maximálně snažit jít po té cestě, správné cestě duchovnosti.
0: We are sitting here, after 5 minutes, God knows what will happen.
1: A my teď sedíme tady, ale co víme, co se pak stane.
0: So by not being born means he still didn't get mantra or he still didn't meet his guru.
1: Takže to, že se ještě nenarodil, to znamená, že ještě nedostal mantru, ještě nepotkal svého gurua.
0: And by eating old food,
1: a to, že jí staré jídlo,
0: I mean that we got this life,
1: tak tím myslím, že jsme dostali tenhle život,
0: but we're still not living.

0: the poor people and the sadhus first.
1: Ať už bylo potřeba uvařit pro jakýkoliv počet lidí, tak vždycky dala nejdřív sádhům a chudákům.
0: Rest all qualities the family loved.
1: A celá rodina ty její vlastnosti měla ráda.
0: She was a very caring person.
1: Pečovala o všechny.
0: Used to take care and do seva of the whole family.
1: O celou rodinu se starala.
0: But even though that household where she was now, they were abundant with money.
1: A i když v té rodině, do které se vdala, tak měli hodně peněz.
0: They didn't have shortage of anything.
1: Nic jim nechybělo.
0: But they had the problem that why is she giving so much to the beggars? Why is she giving so much to the sadhus? Why can't it just stay here?
1: A tak stejně jim vadilo, že tolik rozdává chudákům, sadhům, a proč to nemůže zůstat doma u nich?
0: This is again greediness.
1: Tak to je zase ta chtivost.
0: Learn how to let go.
1: Je potřeba se naučit to nechat plynout.
0: Again, I'm saying we came with nothing and we will go with nothing.
1: Jak jsem už říkal, tak přišli jsme s ničím a odejdeme s ničím.
0: So it doesn't matter how much you hold on to it.
1: Takže ať už se toho budete držet jak chcete,
0: it's not going to go with you.
1: Tak to s vámi neodejde.
0: Let it be.
1: Tak to nechte být, nechte
0: let
1: to jít.
0: It come and let it go.
1: Ať to přijde, ať to zase odejde.
0: So that was the only part which they didn't like, that she was doing so much for the poor people.
1: Tak to bylo vlastně jediné, co jim na ní vadilo, že tolik pečovala o chudé.
0: So mutually the mother-in-law and father-in-law.
1: Takže ten tchán a tchyně.
0: They talked one day and they said.
1: Si spolu povídali a řekli.
0: We had enough of this.
1: Tak už to stačilo.
0: We need to get her out of our house somehow.
1: Musíme ji dostat z našeho domu.
0: So then they made a plan and they said, my dear poor one, my daughter-in-law.
1: Tak měli na to takový plán a řekli tak naše drahá snacho.
0: Your father fell off the balcony yesterday.
1: Tvůj tatínek vypadl z balkonu včera.
0: And he passed away, so I think you should go to your house for a while.
1: A zemřel, takže myslíme, že bys měla jít na chvilku na nějaký čas domů.
0: But as she was a spiritual person,
1: ale protože byla duchovní,
0: she could feel that there is something wrong in the air.
1: Tak cítila, že něco tam nehraje.
0: And she could feel when someone was lying.
1: A dokázala vnímat, že když někdo lže.
0: But because she was so seva bhavi, she always wanted to make people happy. She said, "Okay, let them be happy. I will go."
1: Ale protože byla seva bhavi a vždycky chtěla, aby lidi dělala šťastnými, tak řekla dobře. Tak když jim to udělá radost, tak odjedu.
0: She packed all her bags. She packed all her suitcases.
1: Zabalila si všechna svá zavazadla, tašky.
0: All the jewelry.
1: Všechny šperky.
0: All the clothes.
1: Oblečení.
0: And next morning the father-in-law said, "Okay, I will drop you till outside of the village."
1: A ten dalšího dne ten tchán řekl, tak já tě odvezu na kraj vesnice.
0: And then from there you'll find a different mode of transport.
1: A odtud pak už si najdeš nějaký jiný dopravní prostředek.
0: On the way in the morning.
1: A cestou ráno.
0: Her husband was coming from somewhere.
1: Přijížděl od někud její manžel.
0: And he met her on the way and he asked, "Where are you going, my dear?"
1: A potkal jí cestou a ptal se jí, kam jedeš, drahá.
0: His father said, "Oh, her father fell off the balcony yesterday and passed away, so now she's going back to her village."
1: A ten tchán řekl, no, její tatínek vypadl z balkonu, zemřel a ona tedy teď jede domů.
0: The son, her husband, he said, can I talk to her for a few minutes before she leaves?
1: A ten syn tedy řekl, mohl bych si s ní chvilku promluvit o samotě, než odjede.
0: Then the father said, sure.
1: A otec řekl, jistě.
0: And when they talk, he asked her, just think once.
1: A když tedy si spolu promluvili, tak řekli, tak zamysli se nad tím trochu.
0: How in the world did the message that your father passed away yesterday came to you today?
1: Jak je možné, že novina o tom, že tvůj otec zemřel včera, by se sem mohla dostat už dnes?
0: At that time,

0: There were no telephones or TVs or news or anything. So the only mode of communicating was writing letters.
1: A v té době nebyly žádné mobily, televize ani žádné zprávy, takže jediná možnost, jak si předávat zprávy, bylo napsat dopis.
0: She said, "Don't worry. I know it is all because I like to give to the poor. I like to feed people, and this your parents don't like."
1: Nedělej si s tím starosti, řekla manželovi. Já vím, že to je celé kvůli tomu, že tvoji rodiče nejsou rádi, že dávám tolik chudým.
0: So let them be happy, and I will peacefully go.
1: Tak ať jsou šťastní a já v klidu odejdu.
0: Why to do this?
1: A proč?
0: Then he told her father. He told his father that, "Father, this is not right. This is. I know why you're doing this. You're doing it because you don't like her doing seva."
1: A ten syn pak řekl otci, otče, tohle není správné, to, co děláš. Já vím, že vám ve skutečnosti vadí ta seva, kterou ona dělá.
0: Then the father said, "How dare you talk back to me?"
1: A otec mu řekl, jak se mě opovažuješ takhle odmlouvat.
0: Don't ever show me your face again.
1: Tak už se mi nikdy, ať se tvoje tvář mi už nikdy neukáže.
0: Few sweet words from your wife and you're all in the Maya, in the with the wife, you know.
1: Pár sladkých slov od manželky a už se začneš chovat takhle.
0: So, go with her.
1: Tak běž s ní.
0: And never come back.
1: A nikdy už se nevracej.
0: He said, "Yes, sure."
1: A on řekl, dobře, tak jo.
0: And he left his parents and he went with her.
1: A odešel tedy od rodičů a šel s manželkou.
0: And the father told the driver to drop them outside the village far away, that they can't walk back.
1: A otec řekl tomu řidiči, aby je odvezl daleko za vesnici, aby už se nemohli vrátit zpátky.
0: After they were dropped in the middle of nowhere.
1: A když je někde uprostřed pustiny vysadil.
0: They had nowhere to sleep because it was late night already.
1: Byla už noc a oni neměli kde spát.
0: So they somehow slept in some temple or in some place.
1: Tak přespali tam někde v nějakém chrámu nebo někde.
0: And next morning she said, "I brought my jewelry with me."
1: A dalšího dne ráno řekla, já jsem si vzala s sebou šperky.
0: So I will sell that.
1: Tak já je prodám.
0: And with that we will have some money to buy some food and to live for some days till you find some job for yourself.
1: A díky tomu budeme mít peníze na to, abychom na pár dní si mohli koupit jídlo a mohli nějak žít a mezi tím si najdeš práci.
0: After selling the jewelry, they got 25,000 rupees.
1: A když prodali ty šperky, tak získali 25 000 rupí.
0: That's approximately 270 euros.
1: To je asi tak 270 euro.
0: So they managed to survive for a few days until he found a job.
1: Takže stačilo jim to na pár dní, než si našel práci.
0: But still that seva bhav which she had within her.
1: Ale stejně ta seva bhav, kterou měla v sobě.
0: That didn't go.
1: Tak to ji neopustilo.
0: Doesn't matter how much they had for eating.
1: Ať už měli jakékoliv množství na jídlo, jakkoliv málo.
0: She first fed someone who was more needy than them.
1: Tak nejdřív dala jídlo někomu, kdo to potřeboval ještě víc než oni.
0: And then if something remained, then they both shared and ate.
1: A pokud něco zbylo, tak si to s manželem rozdělili.
0: And because of that seva bhav,
1: a díky této seva bhav,
0: the result was always sweet and fruitful.
1: Tak to mělo vždycky dobré sladké výsledky.
0: So next day at his work he got 5,000 rupees.
1: Takže další den v práci manžel dostal 5,000 rupí.
0: So then she started feeding not one but two people who were in need.
1: A tak místo toho, aby dala jenom jednomu chudákovi, tak dala dvěma chudákům jídlo.
0: Then he got 20,000 the next some days.
1: A pak za pár dní dostal 20,000.
0: And as much they were getting, that more people they were first feeding and doing seva of and then eating.
1: A čím víc takhle vydělali, tak tím víc lidí krmili.
0: Slowly as the time passed.
1: A pomalu jak čas plynul.
0: They had enough money to buy a big house.
1: Tak získali dost peněz na to, aby si postavili velký dům.
0: And they became one of the richest people in the whole area.
1: A stali se jedními z nejbohatších lidí v celé té oblasti.
0: So then they made one Annakshetra.
1: A udělali jeden Annakshetra.
0: Annakshetra means where they feed people.
1: A to je místo, kde krmíte lidi.
0: And that Annakshetra was open for whoever was in need.
1: A to místo bylo otevřené pro všechny, kdo potřebovali, kdo byli v nouzi.
0: And they also opened a place where they used to give medicines for the needy.
1: A otevřeli si místo, kde dávali lidem v nouzi léky.
0: And food and clothes and all things which were needed for the poor people.
1: Jídlo, oblečení, všechno, co chudí lidé potřebovali.
0: And all the sadhus and all the people who were needed, they all came and ate there every day.
1: A všichni i sádhuové tam přicházeli a každý den dostali jídlo.
0: But because the other family, the father-in-law and mother-in-law kicked her out.
1: Ale protože ten tchán s tchýní vlastně jí vyhodili z domu.
0: The bad times started for them.
1: Tak jim začaly špatné časy.
0: Because no more spirituality in the house.
1: Protože už tam nebyla v tom domě žádná duchovnost.
0: So they slowly became bankrupt.
1: A pomaličku se nakonec dostali až k bankrotu.
0: Their factory suddenly got a fire and burned to ashes.
1: Jejich továrny schořely na popel.
0: And they ended up on the streets.
1: A nakonec se ocitli na ulici.
0: So someone told them that in that far distant village somewhere there in let's say Brno.
1: A někdo jim řekl, že v nějaké vzdálené vesnici nebo městě, dejme tomu v Brně,
0: lives one very rich couple.
1: Takže žije v jeden velice bohatý pár.
0: And they have a really big annakshetra where they give food and clothes and medicines to all the needy people.
1: A mají tam místo, kde rozdávají chudým lidem, kteří jsou v nouzi, jídlo, oblečení a vše, co potřebují.
0: So you should go there and you will get shelter.
1: Tak měli byste tam jít a získáte tam taky nějaký přístřeší.
0: So the parents then slowly walked from Strelky to Brno.
1: A takže ty rodiče takhle pomalu šli pěšky ze Střílek do Brna.
0: And when they reached, they went to the Annakshetra, sat for dinner.
1: A když tam přišli, tak šli do té Annakshetry a dali si večeři.
0: And from the first floor comes Seva Bhai.
1: A z prvního patra se šla dolů Seva Bhavi.
0: Fully in jewelry, silk clothes, looking like a goddess.
1: Úplně vypadala jako bohyně v krásných šatech, plná šperků.
0: And she walked down through the way between the people.
1: A sestoupila tam dolů a šla mezi lidmi.
0: Greeting everyone.
1: Každého pozdravila.
0: Welcoming everyone.
1: Všechny přivítala.
0: And all the beggars and the less privileged people, they also all made pranam, that thank you for all you do for us.
1: A všichni žebráci a všichni ti lidé, kteří neměli takové štěstí, tak jí byli vděční a děkovali.
0: And in that line were also sitting her in-laws.
1: A v té řadě taky byli její tchán a tchýně.
0: So in respect, she put down her gungat. Gungat is basically when you wear a sari. Then the married women in front of any other men except her husband who is older than her will put down the covering on her face.
1: Tak ona si vlastně dala, je to součást sáry, takový závoj přes hlavu z úcty k těm lidem, protože žena by vlastně bez závoje měla být jenom před manželem.
0: That's respect.
1: Čili vlastně kvůli respektu k jiným mužům.
0: So she puts it down and she bows down and makes pranam to her in-laws.
1: A takže si vzala ten závoj a poklonila se před těmi manželovými rodiči.
0: This is how we should be from inside.
1: Tak takový bychom měli být uvnitř.
0: Doesn't matter who does what to us.
1: Ať nám kdo chce udělat cokoliv.
0: We are always in peace within.
1: Tak vždycky máme uvnitř mír.
0: Doesn't matter what happens in life.
1: Ať už se stane v životě cokoliv.
0: We know that we have Gurudev protecting us.
1: Tak my víme, že Gurudev nás ochraňuje.
0: And that's why our life is peaceful.
1: A proto máme míruplný život.
0: So she made pranam and she whispered to them saying that now if you say that you are the parents of the husband's name, whatever his name was, your son is the rich guy and you are his parents, it will be a little bit shameful, so don't say anything now.
1: A ona se jim tedy poklonila a pošeptala jim, kdybyste teďkon řekli, že jste rodiče toho a toho, to jméno toho manžela, který je tak tady tak známý a bohatý, tak by to byla trošku ostuda.
0: And in the night we will send a car to pick you up.
1: Tak to neříkejte, ale v noci zavoláme auto, které vás odveze.
0: And you come to our house.
1: A přijdete k nám domů.
0: Then in the night when the husband came back from work,
1: a v noc večer, když pak manžel přišel z práce,
0: she told your husband, your parents are here.
1: Tak mu řekla, máš tu rodiče.
0: He said, after what they have done to you, why do you even remember and think of them?
1: A on jí řekl, poté, co ti udělali, tak proč vůbec na ně myslíš a vzpomínáš?
0: And she said, no, doesn't matter what they did, they are still your parents.
1: A ona řekla, ne, ať už udělali cokoliv, tak stále jsou to tvoji rodiče.
0: And they are in town.
1: Jsou tady ve městě.
0: They are bankrupt, they don't have anything.
1: Úplně zbankrotovali, nemají vůbec nic.
0: So we need to help them.
1: Taky musíme pomoct.
0: So can you send your driver to pick them up?
1: Tak mohl bys poslat řidiče, aby je vyzvedl.
0: Give them new clothes.
1: A dát jim nové oblečení.
0: And put it in the newspaper that your parents are coming by the night train from the village and they are very proud of you and that's why they are coming to visit you.
1: A dát do novin oznámení, že tvoji rodiče jsou na tebe hrdí a že přijíždí na návštěvu do města.
0: And they respectfully brought the parents to their house, gave them a beautiful place to stay, beautiful food, beautiful clothes.
1: A tak s veškerou okázalostí se jich ujali, dostali krásné místo na spaní a pohostili je.
0: Next day, seeing this in the newspaper, many people from surrounding villages, many big people came to meet the parents.
1: A když to se objevilo v novinách, tak spousta lidí i z okolních vesnic přijela se podívat.
0: And made pranam to the parents and said, "What a great child you have! He did so much for us."
1: A pozdravit ty rodiče a poděkovat jim, říct jim, jak úžasného syna mají, že se takhle o všechny stará.
0: Few days passed.
1: Takže uplynulo několik dní.
0: And what happens?
1: A co se stalo?
0: Again the negative mind starts running.
1: Tak zase začala fungovat ta negativní mysl.
0: They again started thinking.
1: Zase si začali říkat.
0: That our son earns so much money and she's only spending it all on the poor people.
1: Takže náš syn vydělává tolik peněz a ona to všechno utrácí na prochudáky.
0: So we need to tell our son to kick her out.
1: Tak musíme říct synovi, aby ji vyhodil.
0: So next morning they went to the son and they said, "We will not eat until you don't kick her out."
1: Tak další den ráno šli za synem a řekli mu, "Nebudeme jíst, dokud ji nevykopneš z domu."
0: The son went to the wife and said, "You see, that's why I didn't want them here."
1: A syn pak šel za tou manželkou a řekl jí, "Tak vidíš, proto jsem je tady nechtěl."
0: Sivabai said, "You know that we just bought this beautiful farmhouse 10 kilometers from here and there's a beautiful house there and a beautiful garden."
1: A ona mu řekla, "No ale ty víš, že jsme si teď koupili krásný dům, takový statek 10 kilometrů odsud."
0: So give that place to them, give them few servants and let them live their life peacefully.
1: Tak jim ten dům dej a dej jim pár služebných, aby tam mohli v klidu žít.
0: And he managed to convince his parents.
1: A podařilo se mu tedy přesvědčit ty rodiče.
0: That they don't need to earn, they don't need to do anything, they should peacefully live in that house and all the food and everything will be provided.
1: A že vlastně můžou v klidu se tam přestěhovat a můžou tam žít, nebudou nic potřebovat, dostanou jídlo, všechno budou mít.
0: So this is the power of seva.
1: Tak taková je moc sévy.
0: When you do seva, when we do seva, when we help others, then we will never have any problems.
1: Když pomáháme ostatním, tak nikdy nebudeme mít problémy.
0: And the third daughter?
1: A třetí dcera?
0: Bhakti Bai. She always used to do her bhakti every morning.
1: Tak ta se vždycky věnovala své bhakti ráno.
0: But all the other household people, they didn't have anything to do with bhakti.
1: Ale všichni ostatní v té rodině, kam se vdala, tak s bhakti neměli nic společného.
0: Not our dear Bhakti Devi who does Bharatnatyam.
1: Ne, jako naše tady Bhakti Devi, která dělá krásně Bharatnatyam.
0: But I'm talking about the bhakti, the devotional bhakti.
1: Ale já mluvím o té odanosti, bhakti odanosti.
0: So when she used to do bhakti, the parents told her, the in-laws told her that stop this whole nonsense.
1: A ona, když tam dělala, když se takhle věnovala těm bhakti obřadům, tak ty tchánstkyni říkali, přestaň s těmihle nesmysly.
0: Every morning you waste 45 minutes on this.
1: Každé ráno ztrácíš 3/4 hodiny tímhle.
0: Instead of this you could cook us breakfast a little bit earlier.
1: Místo toho bys nám mohla dřív uvařit snídani.
0: So she knew what to do and she said, okay, I will stop all my bhakti, but do one whole night of Ratri Jagran, one whole night of beautiful satsangs, bhajans, kirtans.
1: A ona řekla, dobře, tak já to přestanu dělat, ale udělám jednu celou noc plnou bhajanu.
0: And I will do all my bhakti overnight, that I don't need to do every day.
1: Takže celou všechny ty své obřady udělám takhle za jednu noc, abych pak to nemusela dělat přes den.
0: So then they said, okay, it's a good idea. I don't like it, but doesn't matter if that means that she won't do this all in the morning anymore.
1: A oni řekli, dobře, přijde nám to stejně nesmysl, ale je to dobrý nápad, pokud díky tomu nebudeš muset pak nic dělat přes den.
0: So they organized a beautiful satsang in the night.
1: A tak zorganizovali krásný satsang v noci.
0: They called beautiful singers who will sing bhajans.
1: Poslali dobré zpěváky, aby zpívali bhajany.
0: And they called all the villagers to come and attend the satsang.
1: A pozvali všechny lidi z vesnice, aby se toho satsangu zúčastnili.
0: And even the kusangi people who were not interested at all at satsang.
1: A i lidé, kteří jsou takoví kusangoví, a které satsang vůbec nezajímá.
0: They were also surprised that in this house where there's never any bhakti, when no one has anything to do with any spirituality.
1: Tak i ti byli překvapeni, že v tom domě, v té domácnosti, kde nikdy nic společného s duchovností neměli.
0: They are having a big satsang.
1: Takže pořádají velký satsang.
0: So we should also go to join. We'll get some nice food, you know.
1: Tak to bychom taky měli přijít a dostaneme něco dobrého k jídlu.
0: After satsang, what do we get?
1: A co dostali po satsangu?
0: Prasad.
1: Prasad.
0: So prasad can be in any form. Prasad can also be the food which is offered after the satsang.
1: Takže prasad může mít jakoukoliv podobu, může to být i třeba jídlo, které se servíruje po satsangu.
0: So in the middle of the satsang, they heard one crying baby.
1: A uprostřed toho satsangu slyšeli, jak pláče dítě.
0: Or maybe not a baby, little bit older, but a child.
1: Možná ne úplně jako miminko, nějaké větší dítě asi.
0: And it was coming from under the altar.
1: A bylo to slyšet spod oltáře.
0: So they lifted up the curtain to see who is crying, who is shouting there.
1: Tak zvedli ten závěs a podívali se, kdo to tam pláče.
0: And it was a faceless, dark baby, child.
1: A bylo to dítě, které nemělo žádnou tvář a bylo tam jako ve tmě.
0: And he was screaming, don't beat me, don't hurt me, don't beat me.
1: A volal, ne, nebíj mě, nebíj mě.
0: And people asked, who was hurting you?
1: A lidé se zeptali, kdo tě byl?
0: He said, I'm a demon who is here and I was supposed to destroy this whole livinghood, this whole neighborhood in the next few days.
1: Já jsem démon, který měl tady za úkol to tady celou tu čtvrť zničit.
0: But the sticks of bhakti and satsang is hurting me a lot.
1: Ale ty hole satsangu a bhakti mě zraňují.
0: And as there was no bhakti in this house, this was my residence.
1: A protože tady nebyla žádná bhakti v tomto domě, tak tady jsem přebýval.
0: So then all the villagers made pranam to the bhakti bhai and said thank you for saving our village and thank you for saving all of us.
1: A když to slyšeli, tak všichni ti vesničané udělali pranam před bhakti bhai a poděkovali za to, že je zachránila, že zachránila celou vesnici.
0: And this is the power of bhakti.
1: Tak to je moc bhakti.
0: And this all leads to what?
1: A to všechno vede k čemu?

0: Shiva. Gurudev, you are my mother, you are my father, you are my brother, you are everything to me, and you are the protector.
1: Gurudev, ty jsi moje matka, ty jsi můj otec, ty jsi můj bratr, ty jsi můj sestra, ty jsi moje všechno a ty jsi můj ochránce.
0: So when we have the blessings of Gurudev, everything is possible.
1: Když máme požehnání Gurudevy, tak je všechno možné.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. The mantra chanting we will do in the morning.
1: Zpěv mantry budeme mít zítra dopoledne.
0: Om Shalapurji Mahadeva ki jai, Devadi Devdeveshwar Mahadeva ki jai, Shudip Narayan Bhagavan ki jai, Hindu Dharam Samrat Paramahan Swami Sri Madhavanand Praji Satgurudev Bhagavan ki jai, Vishwaguru Mahamadaleshwar Paramahan Swami Sri Maheshwaranand Praji Gurudev ki jai, Sabhi Bhakto ki jai, Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Shambho.
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hariom, dear brothers and sisters.
1: Hariom, drazí bratři a sestry.
2: What to tell after this nice tree story in the one?
1: O čem bych měl teď mluvit po tom krásném příběhu, který byl o jedné rodině, ale byly v něm tři příběhy.
2: And really very rich family.
1: A opravdu taková bohatá rodina.
2: And when we start with the yoga,
1: když začínáme s jogou,
2: usually most of us before 40 something years ask Vishwaguruji, Swamiji, which yoga is this what we are practicing?
1: Tak většina z nás třeba před těmi 40 lety se Swamijiho na začátku ptala, Swamiji, co to je za jogu, ta, co ji cvičíme?
2: And Swamiji was always said, yoga in daily life.
1: A Swamiji vždycky odpověděl, yoga v denním životě.
2: And he was thinking, yes, okay, I put the wrong question, Swamiji is not understanding what I asking, but which yoga we are practicing?
1: A my jsme si vždycky říkali, dobře, tak jsem se špatně zeptal a Swamiji tomu kvůli tomu nerozuměl, ale jakou jogu vlastně cvičíme?
2: But again, answer was yoga in daily life.
1: A odpověď byla zase yoga v denním životě.
2: And slowly they come to our mind.
1: A pomaličku nám došlo.
2: Because in that time always was talking about bhakti yoga, gyan yoga, kundalini yoga, this and that yoga.
1: Či v té době se hodně mluvilo o bhakti yoze, kundalini yoze a tak dále.
2: But always Swamiji said yoga in daily life.
1: A Swamiji na to vždycky řekl yoga v denním životě.
2: And slowly we understand.
1: A postupně jsme pochopili,
2: that in yoga in daily life,
1: že
2: what we are practicing,
1: že v yoze v denním životě, které se věnujeme,
2: what we get from Vishwaguruji,
1: tak to, co dostáváme od Vishwagurujiho,
2: is something like when you are building a pyramid.
1: Je něco jako když se staví pyramida.
2: If you want to build only one part, one
1: side. Pokud byste chtěli postavit jenom jednu stranu,
2: first it will not stand.
1: Tak nebude stát.
2: And second it is not pyramid.
1: A ani by to nebyla pyramida.
2: But you need to build all four.
1: Čili všechny čtyři strany musíte postavit.
2: And that is what is very important in our life, that we have bhakti, gyan, karma, and bhakti, gyan, karma and raja yoga.
1: A proto je důležité, abychom v životě měli všechny ty čtyři aspekty, všechny ty čtyři součásti. Bhakti, gyan, karma a raja.
2: And of course, we now hear ashtanga yoga and all this stuff. But yes, that is the raja yoga.
1: A samozřejmě my teď slýcháme třeba o ashtanga yoze, ale to je raja yoga.
2: And It is not meaning that whole life we are standing only on the one part.
1: A to neznamená, že bychom celý život stáli jenom na té jedné straně, na jedné noze.
2: But slowly how we are growing.
1: Ale tak jak rosteme, postupně.
2: We also sometimes more on the one side.
1: Tak někdy třeba jsme trošku víc na jednu stranu.
2: But that is important to build all four. And that story is so nice.
1: Ale je důležité opravdu rozvíjet všechny ty čtyři součásti a proto byl ten příběh tak krásný.
2: It is not three different story, but one, how Avatar Purichi said.
1: A jak řekl Avatar Purichi, tak nebyly to tři příběhy, ale byl to vlastně jeden příběh.
2: We need to build all and that is what we gain from Vishwaguruji.
1: A my musíme stavit všechno tohle a to nám taky Vishwaguruji říká.
2: And during the singing bhajans,
1: a když jsme zpívali bhajany,
2: one thought came to my mind.
1: Tak mě přišla

0: na myšlenka.
1: And it was about spirituality.
0: O duchovnosti.
1: What is really spirituality?
0: Tak co je ve skutečnosti ta duchovnost?
1: Not to meditate half meter above ground.
0: Tak ne levitovat při meditaci půl metru nad zemí.
1: Not to make some ashes.
0: Ne spálit něco na prach.
1: When many years ago people usually ask Swamiji, do you have siddhi to make vibhuti?
0: Před mnoha lety se lidé často ptali Swamijiho, jestli má siddhi udělat vibhuti.
1: Swamiji said in that time, no, I can take brush and clean dust.
0: A Swamiji říkal, ne, já si můžu vzít kartáč a ten prach uklidit.
1: That simple way.
0: Čili ten prostý způsob.
1: That pure way with bhakti.
0: Čistá cesta z bhakti.
1: With the love.
0: S láskou.
1: Simplicity.
0: Jednoduchostí.
1: And just to be a better human.
0: Prostě jenom být lepší člověk.
1: To be gentle.
0: Být jemný.
1: Gentlemen and women.
0: Gentlemen a gentlemen.
1: What mean this kind.
0: To znamená být laskavý.
1: That is the spirituality.
0: Tak to je duchovnost.
1: And we hear in a bhajans one very very nice bhajan.
0: A v bhajanech slyšíme, v jednom krásném bhajanu se zpívá.
1: I will stay with Gurudev.
0: Zůstanu s Gurudevem.
1: And if this unity, this self-realization come or not, it's not important.
0: A jestli přijde ta jednota, jestli přijde ta seberealizace nebo ne, to není důležité.
1: But that feeling in the heart.
0: Ale ten pocit v srdci.
1: That we don't need anything else.
0: Že vlastně nic jiného nepotřebujeme.
1: When my hands touch to his hands.
0: Když
1: which hands I need more in my life.
0: Když se mé ruce dotknou jeho rukou, tak jaké jiné ruce potřebuju?
1: And that is only what we need.
0: Tak to je to jediné, co potřebujeme.
1: Not to think about so many complicated stuff.
0: Nemyslet na všechny ty komplikované věci.
1: We need that simplicity, what we learn from Vishvaguruji.
0: Potřebujeme, učíme se vlastně od Vishvagurujiho, abychom té jednoduchosti.
1: That kindness.
0: Laskavosti.
1: That big heart.
0: A velkému srdci.
1: And that means spirituality.
0: Tak to je duchovnost.
1: And we need this in our life.
0: A tu v životě potřebujeme.
1: If we have that.
0: Pokud ji máme,
1: we will have everything.
0: Tak máme všechno.
1: We hear from Vishwaguruji that Guruji said if you manage one, you will get everything.
0: Slyšeli jsme od Vishwaguruji, že Holy Guruji říkal, pokud získáte jedno, získáte všechno.
1: But if you want to manage and everything, you will lose everything.
0: Ale pokud chcete získat všechno, tak o všechno přijdete.
1: And that is this simplicity.
0: Takže v tom je ta jednoduchost, ta prostota.
1: We have this part, yoga in daily life.
0: My máme tu jogu v denním životě.
1: Inside is really everything.
0: A v ní je všechno.
1: Like in the pyramid, you have many stone blocks.
0: Jako v pyramidě je spousta těch kamenných bloků.
1: One is this yoga, one is that yoga, japa, kundalini, this and that, but it is important to build pyramid.
0: A jsou to ty různé jogy, japa a tak dále, ale důležité je postavit ten celek, tu
1: and
0: pyramidu.
1: Every stone block is very important.
0: Každý ten kamenný blok je důležitý.
1: But without building all together for side.
0: Ale pokud nepostavíte všechny ty čtyři strany,
1: we will not have a ground.
0: Tak nebude to sedět na zemi.
1: And when we have a base.
0: A když máme tu základnu, ty
1: strong
0: základy,
1: base,
0: pevné základy,
1: in that moment we are able to make a big, big building.
0: Tak jsme schopni postavit velkou budovu.
1: You know story about three piglet.
0: Vy znáte příběh o těch třech prasátkách.
1: That is our European story.
0: To je zase náš evropský příběh.
1: About three piglet.
0: O třech prasátkách.
1: One piglet was lazy.
0: Jedno bylo líné.
1: And he built the house from the grass.
0: A postavil si domek z trávy.
1: Other was middle. You know story about three worms.
0: A ten druhý byl někde mezi.
1: That was make hut from the wood.
0: Ten si postavil takovou chatrč ze dřeva.
1: But third was everybody think little crazy.
0: A ten třetí, o tom si všichni mysleli, že je trošku blázen.
1: He dig first and put the house from the bricks.
0: Ten nejdřív si nahrabal hlínu a pak postavil z cihel dům.
1: When I was a chance to go with Vishwa Guruji around world.
0: Když jsem měl možnost s Vishwa Gurujim cestovat po světě.
1: His first sentence from when we flew from Vienna, he said, "Now when you come in America, you will miss the building from Europe."
0: A tak první věta, kterou řekl, když jsme vzlétli z Vídně, tak byla, teď v Americe ti budou chybět ty evropské budovy.
1: And when we went in Australia,
0: a když jsme jeli do Austrálie,
1: or New Zealand,
0: nebo
1: yes,
0: na New Zealand,
1: I saw in the one day house was finished.
0: Tak jsem viděl, jak za den je možné
1: across
0: postavit dům.
1: Because everything was this wooden yes, and isolation and wood. Poof. And house was finished. In the afternoon, put the facade, not facade, but tapete, like bricks, and you have brick house.
0: Protože byla to dřevostavba, takže tam jenom vzali ty dřevěné desky, izolaci a bylo to postavené za den a nakonec to polepili tapetou se vzorem cihel a měli jste jakoby cihlový dům.
1: In one day house was finished.
0: Takže za den byl ten dům hotový.
1: But when you look news,
0: ale když se podíváte na zprávy,
1: and big tornado come,
0: a přijde velké tornádo,
1: and whole city in the half of minute is completely destroyed.
0: Tak za půl minuty je úplně zničené celé město.
1: And when the problem come,
0: a když se objeví problémy,
1: that is the problem.
0: Tak pak je to problém.
1: Big, you know, in the Europe, always the problem is wolf, yes?
0: A víte, že v Evropě je zase problém s vlky?
1: Because in previous time here was so many wolves.
0: Že kdysi tady bývalo mnoho vlků?
1: Now we don't know how is wolf look.
0: A teď jsme ho ani v životě neviděli.
1: And wolf come.
0: Takže přijde vlk.
1: And first visit to this piglet who built the house from the grass.
0: Takže nejdřív přijde za tím prasátkem, které postavil dům.
1: And he asked for open door to eat him.
0: A chce, aby otevřel dveře, aby ho mohl pozdravit.
1: And he was thinking, I am preserved, I am, I have house.
0: On si říká, já jsem hezky ukrytý, tady mám dům.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ale,
1: and house was completely destroyed.
0: Ale ten vlk jenom se zhluboka nadechl a vydechl a bylo podobně.
1: And he ran to another brother.
0: A tak
1: which had from the wood.
0: K tomu dalšímu bratrovi, který měl
1: same
0: ze dřeva.
1: Wolf come. But now he need two inhalation and exhalation.
0: A teď ten vlk ale potřeboval dva nádechy a výdechy.
1: And house was destroyed.
0: A bylo podobně.
1: Two piglet ran to the crazy brother,
0: a teď
1: who built the house from the bricks.
0: Teď ty dvě prasátka utekla k tomu třetímu, trošku bláznivému bratrovi, který si to postavil z cihel.
1: And wolf came. Inhale, exhale, but he start to make hyperventilation.
0: A vlk přišel a snažil se nadechovat a vydechovat, ale skončil s hyperventilací.
1: And he fell down.
0: A úplně ho to skolilo.
1: And that story is yoga in daily life.
0: A to je vlastně příběh o Joze v denním životě.
1: Vishwa Guruji learned us.
0: Vishwa Guruji nás naučil
1: to make a strong base.
0: Abychom si dělali pevné základy.
1: Here in yoga in daily life we don't have miracles so much.
0: V Joze v denním životě nemáme zas tak moc ty zázraky.
1: We are not levitated.
0: Nelevitujeme.
1: We don't have such. We are just like one my friend said after first anushtan. I realized that I don't have chakra, but I have knees.
0: My jsme takoví, jak to popsal jeden kamarád po první anuštáně. Uvědomil jsem si, že nemám čakry, ale že mám kolena.
1: And yes. And that is our reality.
0: A to je ta naše realita.
1: And always Swamiji said without movements.
0: A Swamiji vždycky říká bez pohybu.
1: And once on my yoga class.
0: A jednou v jogovém kurzu,
1: during the short meditation,
0: který jsem vedl, tak během té krátké meditace,
1: one lady was meditating in this position.
0: Jedna paní takhle meditovala.
1: And I said, without movements.
0: A já jsem řekl bez pohybu.
1: As I said, was not sleeping.
0: A ona,
1: sleeping is.
0: Ona nespala, protože to by vypadalo
1: takhle.
0: You know
1: that I know this.
0: To znám.
1: But she was. And after said please without movements.
0: A já jsem znovu pak řekl prosím bez pohybu.
1: And after I said look it will be good during the meditation not to have these movements. And
0: tak
1: she
0: jsem
1: told me yes one yoga teacher told me that my crown not sahasrara crown chakra is open and it is so strong energy come to inside that is a moving of my whole body. And I said
0: A já jsem jí tedy řekl po kurzu, že by bylo lepší, kdyby nedělala ty pohyby při meditaci. A ona řekla, no jeden jogový učitel mi řekl, že mám tak otevřenou tu korunní čakru, jo, neříkala sahasráru, ale korunní čakru, že tam vstupuje tolik energie, že já pak se takhle musím pohybovat.
1: And immediately you know what is this.
0: A okamžitě víte, o co jde.
1: You never hear such nonsense from Vishwa Guruji.
0: Od Vishwa Guruji byste takové nesmysly nikdy neslyšeli.
1: We learn here reality.
0: My dozvídáme skutečnost.
1: Not some crazy nonsense.
0: Ne nějaké bláznivé nesmysly.
1: Here we learn real spirituality.
0: Tady se učíme skutečnou duchovnost.
1: And for us that is very important to preserve.
0: A pro nás je velice důležité to zachovat, uchovat.
1: For us is very important to practice this.
0: Cvičit to.
1: And maybe we are not having open the crown chakra.
0: A možná nemáme otevřenou korunní čakru.
1: Maybe only we have pain in the knee.
0: Možná nás jenom bolí kolena.
1: But really we have progress in our spirituality.
0: Ale ve skutečnosti máme pokrok na té duchovní cestě.
1: And having the darshan.
0: A mít darshan.
1: That is much much better and more valuable than 2 hours of.
0: Tak to má mnohem větší cenu než 2 hodiny.
1: All this stuff.
0: Tady toho.
1: Not 2 hours, 2 life.
0: Nebo 2 životy,
1: and
0: než 2 životy.
1: And thank you for that, Vishwa Guruji.
0: Takže děkujeme ti, Vishwa Guruji.
1: Thank you for this opportunity to teach us.
0: Za tuhle příležitost,
1: very
0: že nás
1: simple. We are practicing yoga in daily life.
0: Učíš jogu v denním životě.
1: For me, best answer from Vishwa Guruji was.
0: Takže pro mě ta nejlepší odpověď od Vishwa Gurujiho byla.
1: One person asked.
0: Když se jeden člověk zeptal.
1: On which side I should put the head when I sleep?
0: Na jakou stranu si mám dát hlavu, když spím?
1: And Swamiji answer on side which is the pillow.
0: A Swamiji na to odpověděl na tu stranu, kde máš polštář.
1: And that is a common sense.
0: Takže normální senský rozum.
1: That is very important That is the beauty of all this. And to be normal, to be better human, to be spiritual, that is mean. And thank you for this.
0: Takže Sri to je Bhagavan moc důležité. A je to vlastně o tom žít normální život, být lepší člověk a věnovat se duchovnosti. Děkujeme Vishwa Guruji.

0: दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी की जय। व्हेनेवर वी कम टू द अवर साधना,
1: kdykoliv děláme sádhanu,
0: our practice,
1: cvičení, praxi,
0: our doing some kind of ceremonies,
1: nebo když děláme nějaký obřad,
0: or the satsang,
1: a nebo satsang.
0: First of that, we shall prayer or the name of the God.
1: Tak bychom se nejdřív měli pomodlit Božím jménem.
0: It is on your which God you are worshipping.
1: Podle toho, jakého Boha uctíváte.
0: I will not tell no, do this one.
1: Já vám neřeknu ne, uctívejte tohodle.
0: I will support you.
1: Já vás podpořím.
0: That take care of and your guru.
1: Abyste se starali o svého.
0: Or your God.
1: Kura nebo Boha.
0: Or your parents.
1: A nebo o rodiče.
0: Or you know your guru. Similarly like I. And I think we are adoring our parampara.
1: A nebo guru a podobně tak jako já a i vy uctíváme naší gurum parampara.
0: And you will know mostly all who singing bhajan song, what we call.
1: A víte všichni, co zpíváte bhajany?
0: First they will adore one guru.
1: Že nejdřív uctí nějakého gurua, jednoho gurua.
0: And let us say that you have your guru, you adore very much.
1: A tak třeba máte svého gurua, kterého velice uctíváte.
0: But same time you can adore any other gods or goddess.
1: Ale zároveň můžete uctít jakéhokoliv jiného boha nebo bohyni.
0: So it is not that no only my guruji and my this no.
1: Takže není to tak jenom můj guruji.
0: Because if the real guru is.
1: Protože pokud je to opravdový guru.
0: The real saint is.
1: Skutečný světec.
0: Then we should worship anyone.
1: Tak bychom měli uctívat každého.
0: We can say about God Rama.
1: Můžeme to říct o Bohu Rámovi.
0: Krishna.
1: Krishnovi.
0: Durga.
1: Durze.
0: Gita.
1: Gítě.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Or other religion gods.
1: I bohy jiných náboženství.
0: Jija.
1: Ježíše.
0: Holy Mother.
1: Panu Marii.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Because the real one,
1: protože ten skutečný,
0: is in oneness.
1: Je v jednotě.
0: And when one God will say, "Don't worship this God,"
1: a když jeden Bůh řekne, neuctívejte tam toho Boha,
0: then neither that God is right.
1: Tak nemá pravdu ten Bůh.
0: And you are not. You are not good too.
1: A ani vy to neděláte dobře.
0: Because we have to come to oneness.
1: Protože musíme dosáhnout jednoty.
0: We are human.
1: Jsme lidé.
0: Doesn't matter in which country, which color, which language, there's no problem.
1: A je jedno, v jaké jsme zemi, jaké jsme barvy a v jaké máme náboženství.
0: So all we are coming. And we have to sing some bhajans or something. We are singing some poem, beautiful poem.
1: Takže všichni vlastně zpíváme nějaké bhajany, jsou to krásné básně vlastně.
0: So morning I begin to talk and I give the whole lecture and I didn't say anything to Mahaprabhuji.
1: A ráno jsem začal mluvit při přednášce a řekl jsem celou přednášku, aniž bych mluvil k Mahaprabhujimu.
0: So I think Mahaprabhuji was sitting there.
1: A myslím si, že Mahaprabhuji tam seděl.
0: And Saint Maheshwarananda want to give me blessings getting.
1: A říkal si, že Mahaprabhuji mě chce uctít.
0: And I was talking 1 hour, 1.5 hour.
1: A já jsem mluvil a mluvil hodinu, hodinu a půl.
0: And I said, let's go.
1: A pak jsem řekl, tak pojďme.
0: So after Mahaprabhuji said me.
1: A potom mě Mahaprabhuji říkal.
0: I was waiting.
1: Čekal jsem.
0: And even you didn't look there.
1: A ani ses nepodíval mým směrem.
0: So I said, today I will.
1: A řekl jsem tedy, že to dneska udělám.
0: And so our Gurudev.
1: Takže náš Gurudev.
0: We shall remember first.
1: Měli bychom na něj myslet hned na prvním místě.
0: And that bhajan had one the mantra.
1: Ten bhajan nebo ta mantra.
0: Deep niranjan sab dukha ban. Prabhu deep niranjan sab. Isi mantra se hove manjana. Isi mantra hove manjan. Sri deep niranjan. Na sabadukha banjan prabhu deepa niranjan.

0: sabat dipa niranjana sabaduka panjan alak puriji mahadeva ki devadi dev deveshwar mahadeva आराध्य गुरु भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद महाराज की, बोधानंद जी महाराज, दे आर ऑल अवर गॉडेस.
1: Všichni jsou naši bozy.
0: And God means
1: a Bůh znamená
0: our Gurudev,
1: náš Gurudev,
0: our all they are God.
1: Všichni jsou bozy.
0: So those who are we know exactly, then we can always or time to time, whenever we can say blessing.
1: Tak ty, které dobře známe, tak kdykoliv můžeme, nebo vždycky je můžeme pozdravit, uctít.
0: So this is why it may loudly or mentally.
1: Ať už nahlas, anebo jenom v duchu.
0: Just remember.
1: Jenom si vzpomenout.
0: You know, not only the humans.
1: A víte, že nejenom lidé,
0: but also other creatures, animals, many,
1: ale i mnoho zvířat, jiné bytosti,
0: they are silent,
1: tak jsou potichu,
0: but what is in their mind, in their thoughts,
1: ale na co myslí, to, co se jim děje v mysli,
0: in their feelings,
1: co cítí, pocity,
0: what they want to give back.
1: Co chtějí dát zpátky?
0: So many times now sitting here many.
1: Teď tady vás sedí hodně.
0: And they are many, but they said innerly what they are thinking, we don't know.
1: Ale co si uvnitř myslí, to nevíme.
0: That's what you call the spy.
1: A proto se mluví o špionech.
0: The spies talking that side.
1: Čili špioni mluví tam na jedné straně.
0: But time to time like looking like this.
1: Ale čas od času se takhle podívají na stranu.
0: From back side, what is they are talking.
1: Aby podívají se jakoby dozadu, co o čem se tam mluví.
0: Or someone remembers my God or my mother, my father.
1: A nebo někdo si vzpomene na Boha, na maminku, na tatínka.

0: rozumíte tomu?
1: Do you understand or not?
0: Nebo ne?
1: Only few people.
0: Ostatní nerozuměli a jsou takhle.
1: The mouth is closed.
0: Mají zavřená ústa.
1: Ear is filled.
0: I uši.
1: That's why I said you should open yourself now.
0: A proto jsem říkal, že byste se měli otevřít.
1: Doesn't matter, this should be inside, but we can talk everything. How are you?
0: Máme roušku, ale můžeme se normálně bavit. Jak
1: Again,
0: se máte?
1: Yes, like yesterday I told you.
0: Tak jako včera, co jsem vám říkal.
1: What is that?
0: Co to je?
1: That. What? What was? Okay?
0: Yoga smíchu.
1: No. Very people were laughing. Only hand was up, but lips was.
0: Hodně lidí se nesmálo, jenom dali nahoru ruce, ale nesmáli se.
1: And the tongue will not need too much power.
0: A na ten jazyk nepotřebuje hodně síly do toho dát.
1: Tongue is relaxed.
0: Jazyk je uvolněný.
1: So come on once.
0: Tak ještě jednou, pojďte.
1: Once more.
0: A ještě jednou.
1: Say I know.
0: Tak řekněte, já vím.
1: Therefore, there is an energy.
0: Takže je tam energie.
1: And we don't know that we know what is in our brain.
0: A my víme, co je v mozku.
1: In your mind.
0: Co máme v mysli.
1: And in your heart.
0: A v srdci.
1: And what is in your stomach.
0: I co máme v břiše, v žaludku.
1: There is a that people is called like a poison snake.
0: O některých lidech se mluví jako o jedovatých hadech.
1: And this is like the snake is moving like this.
0: Had se takhle klikatě pohybuje.
1: And you don't know but how is the poison is there.
0: Ale nevíte, kolik má v sobě jedu.
1: Looks beautiful.
0: Vypadá krásně.
1: His skin is very clean.
0: Má čistou kůži.
1: Did you ever saw a small the snake full of that mud on it?
0: Viděli jste někdy hada, který by na sobě měl spoustu bláta?
1: Though they have no hands and legs to clean.
0: I když nemají žádné ruce ani nohy, aby se čistili.
1: But this movement is like this.
0: Ale takhle se pohybují klikatě.
1: It's called poison.
0: A říká se tomu jed.
1: Do you know, have you seen snake sometimes?
0: Viděli jste někdy hada?
1: Who didn't see the snake hand up? Who did not see?
0: Kdo nikdy neviděl hada, zvedněte ruku.
1: Very good.
0: Výborně.
1: Are they your friend?
0: A jsou vaši přátelé?
1: Yes, but.
0: Ano, ale.
1: Distance.
0: Ale na dálku spíš.
1: That's it.
0: A tak to je.
1: So those who me or you.
0: A takže ti, ať už jste to vy nebo já.
1: Or they.
0: A nebo oni.
1: Or all.
0: A nebo všichni.
1: Still we don't know.
0: Stále nevíme.
1: And when this is then it is no success.
0: A když to tak je, tak potom je to bez šance na úspěch.
1: Your heart should be my heart.
0: Protože vaše srdce by mělo být moje srdce.
1: Your mind should be my mind.
0: Vaše mysl by měla být moje mysl.
1: Feeling must be my feelings.
0: City by měly být mé city.

0: everything.
1: A všechno.
0: And you, whatever you are, I'm feeling is as this.
1: A cokoliv vím, vy jste, tak i já cítím.
0: Time is running.
1: Čas utíká.
0: And it is a second by second.
1: A je to vteřinu po vteřině.
0: We will not get back.
1: A nevrátíme se zpátky.
0: We cannot wait moment.
1: Nemůžeme říct počkej.
0: For second.
1: Počkej na chvilku.
0: No.
1: Ne.
0: Like aeroplane.
1: Jako letadlo.
0: Aeroplane has no back.
1: Letadlo nemá zpátečku.
0: They have no back. Carries.
1: Nemůže jet pozadu.
0: Aeroplane is going straight as it is.
1: Letí přímo dopředu.
0: And when it pulls out, also have to pull. There is no back carriage. The back
1: rear.
0: Yeah.
1: A nemůže ani když chce přistávat, tak nemůže jet dozadu.
0: So we cannot. Our second, even the half second, tak, quarter second.
1: Takže my nemůžeme ani vteřinu, ani půl vteřiny, ani čtvrt vteřiny.
0: Or the gun.
1: A nebo třeba zbraň.
0: Gun is okay.
1: Zbraň je v pořádku.
0: But inside is a bullet.
1: Ale uvnitř je kulka.
0: Keep it. It's okay.
1: Nechat jí tam je v pořádku.
0: But when you will button it,
1: ale jakmile už stisknete spoušť,
0: then it will not go back.
1: Tak ta kulka už se nevrátí.
0: It will go straight.
1: Vždycky půjde
0: will not come back.
1: Dopředu a nevrátí se.
0: Or it can go to you also.
1: A nebo může se i obrátit na vás.
0: Then you have many people are doing like this, no?
1: To pak lidé takhle páchají sebevraždu.
0: So this means that life is gone.
1: A to znamená, že život odejde.
0: And so this is that each and every second.
1: Takže každičká vteřina.
0: Is very very precious for us.
1: Je pro nás velice drahocenná.
0: Very precious.
1: Velice drahocenná.
0: And that it is said.
1: A pak se říká,
0: you cannot with any things or money or this or that, it will not come back.
1: Že se nikdy nevrátí ani za peníze, ani za nic jiného.
0: Doesn't matter if our mother or father.
1: Ať už je to matka nebo otec.
0: Our sister or brothers.
1: Bratr nebo sestra.
0: Our friends.
1: Přátelé.
0: Our dogs,
1: psi,
0: any creatures,
1: žádná bytost,
0: they cannot go back.
1: Nemůže jít zpátky.
0: But
1: ale
0: the life,
1: ale život,
0: their life also will not go back.
1: Ten ani ten jejich život se nevrátí zpátky.
0: So, oh my mind,
1: že o moje mysli,
0: or oh my heart,
1: o moje srdce,
0: oh my atma,
1: o moje atma.
0: Please give me that kind of knowledge.
1: Prosím, dej mi takové poznání.
0: And my prayer.
1: A moje modlitba je
0: that I come there where my destination is.
1: Abych šel tam, kde je můj cíl.
0: So in that way what we are coming. So if you are your heart, your everything really, then this religion and this religion both are the same.
1: Tak pokud jsou opravdové vaše myšlenky a city, tak potom obě ta náboženství nebo všechna ta náboženství jsou jedno.
0: If it is like a god,
1: jestli je to jako Bůh,
0: if it is the best master guru,
1: a jestli je to ten nejlepší mistr guru,
0: doesn't matter which language, which country,
1: a jedno z jakého, jakým jazykem a z jaké země,

0: that will not give the negative or wrong things to other religion.
1: Tak nebude říkat nic špatného o jiných náboženstvích.
0: They are you.
1: Protože oni jsou vy.
0: That I am.
1: A já jsem to.
0: It is in my mind, in my mind.
1: Je to v mé mysli.
0: I'm sitting beside you, good.
1: Jsem, sedím vedle vás.
0: But we said no.
1: Ale,
0: our religion.
1: Ale někdo řekne ne, moje náboženství.
0: We will take something.
1: Něco si vezmeme.
0: Etc. etc.
1: A tak dále.
0: And that's why in the world there are wars.
1: A proto jsou ve světě války.
0: But not that God.
1: Ale ne kvůli Bohu.
0: Sooner or later the God itself is also goes away in the space.
1: A dříve nebo později i Bůh odejde do prostoru, do vesmíru.
0: And he knows.
1: A ví.
0: And he see.
1: A vidí.
0: But still he also cannot come back.
1: Ale ani on se nemůže vrátit.
0: Yes, he have power.
1: Ano, má sílu, moc.
0: He will think.
1: Bude přemýšlet.
0: But his successor.
1: Ale jeho nástupce.
0: Your God and second is also your God.
1: Váš Bůh a i ten druhý je váš Bůh.
0: But that God has to be trained.
1: Ale ten je potřeba ho vyškolit, toho nového.
0: So in that way, if it is, then doesn't matter which God it is.
1: Ale pokud to tak je, tak je jedno, jaký je to Bůh.
0: He will tell you, my child.
1: Řekne vám mé dítě.
0: My boy, my girl.
1: Můj chlapče, moje děvče.
0: No differences.
1: A nebude dělat žádné rozdíly.
0: Water is a water.
1: Voda je voda.
0: Doesn't matter in which form.
1: A je jedno, v jaké je podobě.
0: In the leaves of this tree.
1: V listech tohohle stromu.
0: There is also water.
1: Je také voda.
0: Yes, if we clean filters, it is pure water.
1: Dokázali bychom z nich dostat vodu z těch listů.
0: What is mixed in the poison is also there.
1: A i v jedu je voda.
0: So from our big toes.
1: Takže od našeho palce u nohy.
0: Till the top of the head.
1: Až po špičku hlavy.
0: And from the top of the head till the toes.
1: A od špičky hlavy až po prsty u nohou.
0: What kind of feeling we have?
1: Tak jaké máme pocity?
0: And in our body we have toes, many organs.
1: A v těle, po těle máme různé orgány.
0: And many feelings.
1: A různé pocity.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Our muscles, they are sometimes it's very healthy.
1: Naše svaly jsou někdy velice zdravé.
0: Sometimes fall down.
1: Někdy se
0: bones
1: rozpadají, nebo
0: joints,
1: kosti,
0: glands,
1: klouby, žlázy.
0: All everything, all feelings.
1: Všechny pocity.
0: So we have to bring all this in positive.
1: Takže musíme všechno tohle přetvořit na pozitivní.
0: Except corona.
1: Kromě koronaviru.
0: Yes. So if in the corona, then don't laugh.
1: Pokud jde o koronavirus, tak se nesmějte.
0: And if it's negative, you can say ha ha ha.
1: Když bude negativní koronavirus, výsledek koronaviru, tak se můžete smát.
0: But neither you have corona, neither have you the
1: ale,
0: negative and positive.
1: Ale nemáte ani koronavirus, ani pozitivní, negativní.
0: So there is third point.
1: Tak ještě je třetí bod.
0: That is the death.
1: Takže a to je smrt.
0: So corona or the positive or negative.
1: Takže koronavirus, pozitivní nebo negativní.
0: Then you cannot speak.
1: Pak nemůžete mluvit.
0: I'm talking and talking.
1: Já mluvím a mluvím.
0: Then I will say, please bring the dead body, let it bring back.
1: A pak řeknu, tak prosím, přineste to mrtvé tělo, přineste ho zpátky.
0: So I give you still this one.
1: Takže přesto vám dávám tohle.
0: But you can say something.
1: Ale můžete něco říct i s tou rouškou.
0: So I think we should give to the doctor and see the.
1: Takže měli bychom
0: corona or not.
1: Doktorovi a podívat se, jestli má koronavirus nebo ne.
0: Okay. Tomorrow please in the line.
1: Tak zítra prosím do řady.
0: And one and half a minute my meter.
1: Budete v řadě metra půl od sebe.
0: We can get some two doctors from here.
1: Můžeme tady si vzít dva doktory.
0: So we will give you the injections.
1: A dáme vám injekci.
0: Okay. Till I'm coming.
1: Než přijdu.
0: So it is so that positive, I'm talking now different way.
1: A teď mluvím zase jinak.
0: So be our negative, different things, it will remain in one place.
1: Takže ty naše různé negativní věci zůstanou na jednom místě.
0: Or if we have exactly all negatives,
1: a když máme všechno negativně,
0: then you go back.
1: Tak se vrátíte.
0: What means back?
1: A co znamená vrátit se?
0: From the human, the soul is in the human quality.
1: Když je duše v té lidské kvalitě, podobě.
0: Now going towards animals. Animals are okay. Why should I tell the animal is wrong?
1: Tak jdete jakoby do té zvířecí podoby, ale zvířata jsou v pořádku, to bych nechtěl bych říkat, že je na nich něco špatného.
0: But they have no language.
1: Ale nemají jazyk.
0: They cannot speak.
1: Nemohou mluvit jazykem.
0: If there is, for example, someone is slaughtering a cow.
1: Když třeba někdo zabíjí krávu.
0: Or a goat.
1: Nebo kozu.
0: Or a rabbit.
1: Nebo králíka.
0: When they are killing them.
1: Když je zabíjejí.
0: A horse.
1: Nebo koně.
0: They only can do like that.
1: Tak můžou jenom tak jako úpět.
0: They cannot say, please do not do this.
1: Nedokážou říct, prosím, nedělejte to.
0: They will talk, they will do good and bad.
1: Oni budou mluvit, budou dělat dobré věci, špatné věci.
0: But they have no.
1: Ale nemají ten jazyk.
0: Similarly, after this, when negative so much, you go back, you may think, I'm hiding and I do this and I will not then, I will make a wrong with that and put dumb thing, I will kill somebody or this, such kind of moving, they go back.
1: A podobně i lidé, kteří dělají jenom negativní věci, schovávají se někde, někoho zabíjí a podobně, tak ty potom jdou zpátky dolů.
0: But there is something what we said, it's your child.
1: Ale pak je něco jiného, když je vaše dítě.
0: And your child can be naughty.
1: A když třeba vaše dítě zlobí.
0: Or crying.
1: Nebo pláče.
0: Running.
1: Běhá někde.
0: Throwing something.
1: Něco hází.
0: Mother will be very angry.
1: Tak se maminka bude hodně zlobit.
0: But in her heart she is not angry.
1: Ale ve svém srdci se nezlobí.
0: That is it.
1: A tom je ten rozdíl.
0: There is nothing. You know how?
1: A víte, jak to je?
0: Water bubble.
1: Jsou to jenom takové bublinky ve vodě.
0: So water bubble is very nice.
1: Bublinka ve vodě je krásná.
0: But inside is that no anything.
1: Ale
0: explode there's air only.
1: Ale uvnitř není nic, takže když ji propíchnete, tak je to jenom vzduch.
0: So mother is also like that.
1: A i tak je maminka.
0: Only for little time.
1: Jenom na chvilku se takhle zlobí.
0: Then again we take child in the her lap.
1: A pak zase vezme to dítě do náručí.
0: So we have to come in our inner body.
1: A proto musíme přijít ve svém vnitřním těle.
0: We have whole universe is in us.
1: Protože v nás je celý vesmír.
0: So how many universe we have?
1: Kolik máme vesmíru?
0: We are endless.
1: Nekonečné množství.
0: And they are all

0: so endless.
1: A i ty vesmíry jsou nekonečné.
0: And one day it will be one.
1: A jednoho dne to bude jenom jeden.
0: Ocean is somewhere how many kilometers from here?
1: Oceán je kolik kilometrů odsud?
0: But there are drops also here.
1: Ale tady je kapka vody.
0: And that little drop here on the grass.
1: A ta malá kapička vody na trávě.
0: When will I come to my ocean?
1: Kdy se dostanu do oceánu?
0: Well, I will become one.
1: Kdy se stanu jedno s oceánem?
0: Sooner or later it will come.
1: Dříve nebo později se to stane.
0: And so we are on the way that now we are sitting near the beach of the ocean.
1: Takže my jsme na té cestě a jsme už na pobřeží oceánu.
0: And now we go inside the ocean.
1: A teď vstupujeme do oceánu dovnitř.
0: And we brought a drop of the water in the ocean.
1: A vzali jsme kapku vody do oceánu.
0: Below is the ocean.
1: A pod tím, pod tou rukou je oceán.
0: In my palm is the water drop.
1: V dlani mám tu kapku vody.
0: The little drop said, "Please, can I become one with the ocean?"
1: A ta kapička vody prosí, aby se stala jedno s oceánem.
0: Sometimes where you will put it in the mouth.
1: A někdy vy si dáte do pusy.
0: Or it fall in your head or somewhere.
1: A nebo si to dáte třeba na hlavu.
0: Again you are not in the ocean.
1: A zase nejste v tom oceánu.
0: But one drop fall into the ocean.
1: Ale jedna kapka spadne do oceánu.
0: Becomes itself then the ocean.
1: A sama se pak stane oceánem.
0: From that drop, it was my drop.
1: A ta,
0: in my palm.
1: Ta kapka byla původně moje kapka v mé dlani.
0: And I want to keep.
1: A chci si ji nechat.
0: But now it's falling in the ocean.
1: Ale teď spadla do oceánu.
0: I will try to take all the water as much.
1: Budu se snažit vzít co nejvíc té vody.
0: But your drop is not there.
1: Ale ta vaše kapka už tam není.
0: This is not good word, what I tell you.
1: Není to, neříkám to dobrými slovy.
0: But we said, there's nothing.
1: Ale takhle si ukazujeme, už tam není nic.
0: The drop is not there.
1: Ta kapka už tam není.
0: I am not a drop.
1: Já nejsem kapka.
0: I am the ocean.
1: Jsem oceán.
0: Similarly, we are in that condition.
1: A my jsme vlastně v podobné situaci, v podobné.
0: But you are still not near the beach of the ocean.
1: Ale ještě nejste blízko pláže toho oceánu.
0: Which kind of ocean I'm saying?
1: O jakém oceánu mluvím?
0: That Brahmalokas.
1: O Brahmaloce.
0: We are and we are not.
1: Jsme a nejsme.
0: Then we are all one.
1: A pak jsme všichni jedno.
0: Or we are like this suffering.
1: A nebo trpíme.
0: Because we have that negative in the whole body.
1: Protože máme to negativní v celém těle.
0: Not only in our thinking.
1: Nejen v našem myšlení.
0: But also in body.
1: Ale i v těle.
0: So all these points.
1: Takže všechny tyhle body.
0: Anamaya kosha.
1: Anamaya kosha.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: So prana. Prana is also we say it similar like God or pran.
1: Říkáme, že prana, říkáme, je to podobné jako prana nebo Bůh.
0: Or what we call our atma.
1: A nebo to nazýváme naše atma.
0: So pran we call as long as prana is in the life, in the body.
1: Pokud je stále ještě prana v těle,
0: you are living.
1: Tak jste naživu.
0: Maybe this tree.
1: Třeba tenhle strom.
0: May this grass.
1: Ta tráva.
0: Tiny animal.
1: Malinkaté zvířátko.
0: elephant,
1: slon,
0: or ourselves,
1: anebo my sami.
0: Prana is a prana.
1: Prana je prana.
0: So prana is a power, energy.
1: Prana je síla, energie.
0: Or like air in the balloon.
1: Nebo jako vzduch v balónu.
0: So our prana. So it is said pran chala gaya, and we said in our language.
1: Říká se tohle.
0: The prana has gone.
1: Prana odešla.
0: So it means prana gaya means it is said it is dead.
1: To znamená, že je to mrtvé.
0: They think the jiva and the prana they are comparing.
1: Vlastně srovnávají jivu a pránu.
0: And something is heated by our body, neck, or fall down, or something.
1: A něco se stane našemu tělu, že třeba spadne nebo podobně.
0: It hurts our prana.
1: Tak to zraňuje, bolí to naší pránu.
0: And we call to God.
1: A my,
0: my God.
1: My říkáme Bohu, můj Bože.
0: You are my prannath.
1: Jsi můj pránmát.
0: Nath, nath means a God.
1: Nath znamená Bůh.
0: O God, you are my prana.
1: O Bože, ty jsi moje prána.
0: My prana, you are Gurudev.
1: Moje prána jsi Gurudeve.
0: Or God.
1: Nebo Bože.
0: Mother.
1: Matka.
0: Divine mothers.
1: Božská matka.
0: It is oneness as a prana. Where are you going further?
1: Je to prána jako jednota. A kam dál chceš jít?
0: The body.
1: Tělo.
0: And prana.
1: A prána.
0: Every animals have prana.
1: Každé zvíře má pránu.
0: And as long as prana is in the body.
1: A dokud je v těle prána.
0: We have fear.
1: Tak máme strach.
0: We have pain.
1: Cítíme bolest.
0: We are suffering.
1: Trpíme.
0: When we are in the hospital, going lying in the hospital.
1: Když si jdeme lehnout do nemocnice.
0: And doctors still not come for injection.
1: A lékař ještě nepřišel s injekcí.
0: And who is crying?
1: A kdo tam naříká?
0: Prána.
1: Prána.
0: Prána is suffering.
1: Prána je utrpení.
0: And Dr. Martin coming with injection.
1: A přichází doktor Martin s injekcí.
0: And he said, okay, I will do it.
1: A on řekne, dobře, tak já to udělám.
0: When Martin comes.
1: A když Martin přijde.
0: And nicely he's talking with Dai.
1: A takhle hezky mluví s rouškou.
0: Before was crying.
1: A předtím plakal.
0: A half prana relaxed. Only when you see the doctor.
1: Tak už jenom když vidíte toho lékaře, tak polovina té prány se uklidní.
0: When child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And somebody comes and again my child is still crying.
1: A někdo přijde a to dítě stále pláče.
0: And when mother comes.
1: Ale když přijde matka.
0: Only from far.
1: Už jenom na dálku.
0: The prana, my child is happy.
1: Tak je prána dítěte šťastná.
0: Now that child is crying. Before was crying.
1: A to dítě předtím plakalo.
0: Before when it, others was saying, come here, was crying.
1: A když jiní lidé říkali, pojď sem, tak stejně plakalo dál.
0: And that was a fearful crying.
1: Takže ten strach z toho pláče.
0: And when she see the mother.
1: Ale když vidí maminku.
0: Then child. You crying still, but releasing the pain.
1: Tak to dítě ještě pláče, ale už uvolňuje tu bolest.
0: Similarly, when doctor comes.
1: A podobně, když lékař přijde.
0: And even he gives injection wrong.
1: A i když tu injekci píchne špatně.
0: Only water.
1: A je v tom jenom voda třeba.
0: And said, it will be okay.
1: Tak řekne, bude to v pořádku.
0: And yeah, doctor, yes, thank you.
1: Doktore, děkuju, děkuju ti.
0: Then he said, but I will bring you one more, very nice.
1: A on, doktor řekne, ještě přinesu jednu, výbornou.
0: And when doctor came, it was only water.
1: A když, i když tam byla jenom voda.
0: But person said,

0: Yeah, doctor. My doctor was so nice.
1: Ale stejně ten pacient řekne, ten doktor byl na mě tak hodný.
0: So that is feeling.
1: Takže to jsou pocity.
0: And that feeling is coming also the prana.
1: A ten pocit souvisí i s pránou.
0: And so when as long as prana is in the body, life is in the body.
1: A tak dokud je prána v těle, tak je i život v těle.
0: That is still we are.
1: A stále pak ještě jsme.
0: But when the prana is inside.
1: Ale když je prána uvnitř,
0: then we are doing something wrong.
1: Tak děláme něco špatně.
0: Pitting, killing.
1: Když někoho třeba zabijíme,
0: etc.
1: A podobně.
0: There is a prana, but suffering very hard.
1: Tak je to prána, ale je v tom velké utrpení.
0: And when good comes, mother comes, father comes, everything is good, then is prana.
1: A když přijde otec nebo matka, tak je to dobrá prána.
0: So please concentrate on your prana.
1: Takže prosím, soustřeďte se na svoji pránu.
0: And we call prana pránat.
1: A my práně
0: nat means God.
1: A my práně říkáme takhle, že nat je Bůh.
0: Pránat. Prán is prana.
1: Prán je prána.
0: But that prana is a nat, my God.
1: Ale ta prána je můj Bůh.
0: Look, ask anybody.
1: Zeptejte se kohokoliv.
0: Now, here you will tell if someone, this animal is died or not.
1: Když se někoho zeptáte, jestli to zvíře zemřelo nebo ne.
0: Yes, still live, is still life.
1: Tak řekne, ještě je v něm život.
0: So life, prana.
1: Takže život, prana.
0: So, anamaya kosha. Our body with all this food, water, etc.
1: Anamaya kosha, takže naše tělo se vším tím jídlem, vodou a tak dále.
0: So mostly is the physical body and water.
1: Hlavně je to fyzické tělo a voda.
0: But then is the air, prana.
1: Ale pak ještě vzduch, prana.
0: Heat.
1: Teplo.
0: Breath.
1: Dech.
0: So like the whole body in that, and we are now we became very very alert.
1: A pak jsme velice bdělí.
0: And we know everything.
1: A víme všechno.
0: Many animals don't know.
1: Mnoho zvířat to neví.
0: Till you will kill that.
1: Dokud je nezabijete.
0: But we know all very well.
1: Ale my všichni to dobře víme.
0: And there we have more and more fear.
1: A máme víc a víc strachu.
0: And fear is that putting this prana painful.
1: Strach z toho, že ta prána bude bolestivá.
0: After the prana is mind.
1: A po práně je mysl.
0: Mind is not one mind.
1: Mysl není jenom jedna.
0: We have many mind.
1: Máme mnoho myslí.
0: I want to be with you is my mind.
1: Chci být s vámi je moje mysl.
0: I don't like, I'm in that mind.
1: Když se mi něco nelíbí, tak
0: so
1: jsem v jiné mysli.
0: Changing our mind.
1: Čili naší mysl často měníme.
0: And that is a very, very difficult.
1: A to je velice obtížné.
0: This we cannot control very much.
1: Nad tím nemáme žádnou velkou kontrolu.
0: But there are someone who can control.
1: Ale jsou lidé, kteří dokáží ovládat mysl.
0: That is a great, you'd say, yoga or yogi or guru or disciple or whatever.
1: A o takových lidech pak říkáme, že jsou to velcí jogíni nebo mistři, gurové, žáci, kdokoliv.
0: There is a one tree there and other trees there.
1: Je tam jeden strom je tamhle, druhý tamhle.
0: And there's down is water.
1: A dole teče voda.
0: Deep water.
1: V podzemí je voda.
0: Or some stones.
1: Nebo nějaké kameny.
0: And there's a rope stretched there.
1: A je mezi nimi natažený provaz.
0: And now one boy or girl, lady, doesn't matter.
1: A pak nějaký chlapec nebo dívka.
0: You know.
1: Vy to znáte.

0: And what they have one stick.
1: A mají hůl.
0: Or even nothing, just walking like this.
1: A nebo nic, a jenom se tak procházejí.
0: On the rope.
1: Tak na tom laně.
0: And we cannot go only wall, only a wall very height.
1: A nemůžeme jít na nějakou vysokou zeď.
0: Even 1 meter wide.
1: I když je metr široká.
0: Oh my God.
1: Tak se nám těžko po ní jde.
0: Nahoře. Then we will go like this.
1: Tak radši půjdeme takhle po čtyřech.
0: Yes. But with the rope. And it is said even with a knife, but not very sharp, but like a knife.
1: A říká se, a co teprve chodit po provaze, ale říká se, že je to možné i na noži, který není úplně ostrý.
0: And that you will walk.
1: Tak po něm jde jít.
0: That is a successful and we all will fall in that.
1: Ale my všichni bychom spadli.
0: So it is said dhare ki khand.
1: Říká se toto?
0: Dhare ki khand. Dhare means the knife.
1: Dhare znamená very sharp. Nůž velice ostrý.
0: Of that knife. And so it is like a cheese. You know you are eating too much cheese.
1: Vy vidíte hodně síra, takže je to jako když je sír.
0: The Slovakian they are a cheese very much eating.
1: Slováci jí hodně síra.
0: And they say like other something more.
1: A někteří ještě víc.
0: But thing is that now you can say how who will be crossing that.
1: A pak můžete říct, kdo to přejde.
0: So that is naraka and svarga.
1: Naraka a svarga.
0: If you fall, we are down.
1: Když spadnete, tak jste dole.
0: And if we came, we are in the moksha.
1: A když to přejdeme, tak máme mokšu.
0: So what means that?
1: A co to znamená?
0: I will not tell you that you will walk tomorrow.
1: Já vám neřeknu, že budete zítra takhle přecházet.
0: It is in our heart.
1: Je to v našem srdci.
0: Our thoughts.
1: V našich myšlenkách.
0: Our feelings.
1: Pocitech.
0: Everything.
1: Všechno.
0: How pure, clean we can be.
1: Jak čistí dokážeme být.
0: What that? Do not take from away something, money, talk, this, that.
1: A tak neberte si nic, neberte peníze, neberte myšlenky.
0: You take someone's house, to take one's land.
1: Někomu vezmete dům, někomu vezmete peníze.
0: So this is that way what I was talking that a guru or a god.
1: A to je to, co jsem říkal, že je to guru anebo Bůh.
0: And God we can say also can be female.
1: A Bůh může být i ženského rodu.
0: So we get Shakti and Shiva.
1: A pak mluvíme o Shakti a Shivovi.
0: Male and female.
1: Mužský a ženský.
0: But they are both have the same thing.
1: Ale oni
0: life everything.
1: Oba mají to samé, život a všechno.
0: So let go, let her be on the way.
1: Tak ať je ona na cestě.
0: So then every if it is a god.
1: A jestli je to Bůh?
0: Then every they are a god.
1: Tak pak jsou všichni bozi.
0: But we will say my god is only god, your god is not good.
1: A pak ale my řekneme můj Bůh je opravdu Bůh a ti ostatní nejsou bozi.
0: They said no. My god is like this and that and that.
1: A oni řeknou, ne, náš Bůh je takový a takový.
0: Then they are not like that.
1: Tak pak nejsou takový.
0: A human is a human.
1: Člověk je člověk.
0: All organs inside is the same.
1: Všechny orgány uvnitř jsou stejné.
0: Only color sky, that's all.
1: A jenom barva kůže může být jiná.
0: So then what is the different?
1: Takže v čem je rozdíl?
0: So God is a God.
1: Takže Bůh je Bůh.
0: The Czech humans are humans.
1: Čeští lidé jsou lidé.
0: But Croatians are also humans.
1: A Chorvati jsou taky lidé.
0: Poland also humans.
1: Poláci jsou také lidé.
0: Africans are also God, them humans.
1: Afričané jsou také lidé.
0: them same

0: prána.
1: Mají stejnou pránu.
0: Pránát. We call my pránát.
1: Pránát jim říkáme.
0: When you have problems, pain.
1: Když máte problémy, cítíte bolest.
0: And some problems have you.
1: Když máte nějaké problémy.
0: Go to God.
1: Tak běžte k Bohu.
0: Or Gurudev.
1: Nebo ke Gurudevovi.
0: And don't think this is also I'm talking too long.
1: A nemyslete si, já už teda mluvím hodně dlouho.
0: That someone thing who died is not anymore.
1: Že když někdo zemřel, tak už není.
0: This means that their disciples was not right.
1: Tak to by znamenalo, že ty jejich žáci neměli pravdu.
0: And they were waiting and waiting when Guruji will die so that I can have sit everything this.
1: A že čekali, až Guruji zemře, aby mohli převzít jeho křeslo.
0: No. Look. Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji is here.
1: Podívejte se, Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji jsou tady.
0: I'm worshiping this.
1: A já je uctívám.
0: You are worshiping this.
1: Vy je uctíváte.
0: I am still only human.
1: Já jsem stále jenom člověk.
0: And that is the best.
1: A to je to nejlepší.
0: But who is not my guru?
1: Ale kdo není můj guru?
0: Or not respected?
1: Nebo kdo není uctívaný?
0: Then yes, my guruji was there and then. There are so many sadhus now.
1: Je tolik sadhů dneska.
0: They are very famous.
1: Jsou slavní.
0: But they have no guru.
1: Ale nemají gurua.
0: And someone they have killed their guru.
1: A někdo zabil svého gurua.
0: Or someone was, you know everyone.
1: To znáte.
0: That time they were nowhere.
1: Tehdy to nebylo nikde.
0: So whenever you have something.
1: Čili kdykoliv něco máte,
0: we come to the altar.
1: Tak přijdeme k oltáři.
0: Hey Mary Nath. Hey Mary Nath. Hey Gurudev, hey my God.
1: Můj Bože, můj Gurudeve.
0: Mary Rakshakaro, please protect me.
1: Prosím, ochraňuj mě.
0: Hey Gurudev, Mary Nath. Protect me.
1: Ochraňuj mě.
0: Nath have many meanings.
1: Nath má mnoho významů.
0: Also Nath means that in the nose we have a ring.
1: Znamená to taky ten kroužek v nose.
0: But that not in nose, only female, not male.
1: Ale jenom ten, co používají ženy.
0: But in the ears, pitching also men have.
1: Ale v uších to mají i muži.
0: Only this one down.
1: Jenom takhle jeden dole.
0: And women's have in different place.
1: A ženy to mají na různých místech na uších.
0: Because these are where the females they are controlling themselves because they are shakti very strong.
1: A ženy to dělají proto, aby ovládali svoji šakti, kterou mají velice silnou.
0: And that she keeps very much in the control herself, her husband, her parents, her children, her friends, everything.
1: Aby měli pod kontrolou sebe, svého manžela, své rodiče, své děti a tak dále.
0: So there are many things to say.
1: Takže mohli bychom takhle mluvit dlouho?
0: Hey Nath. We can say just only hey Nath. Hey means who? Hey God.
1: Hey Nath, čili o Bože.
0: Hey Nath. Protect me.
1: Ochraňuj mě.
0: Help me.
1: Pomoz mi.
0: Give me. Etc. etc.
1: Dej mi a tak dále a tak dále.
0: Nath. Or mera prán Nath. Mera prán Nath. That is prán is the God. Nath is in the body.
1: Prán je Bůh a Nath je v těle.
0: Hey prán Nath. My prán Nath.
1: Čili můj pránát.
0: And the child is very ill.
1: A dítě je velice nemocné.
0: Small child.
1: Malé dítě.
0: Or big child.
1: A nebo velké dítě.
0: His mother said.
1: A jeho matka řekne.
0: Hey pránát.

0: please give my life to my child.
1: Pranáde, prosím, dej život mému dítěti.
0: It is heart will call your child again back.
1: Zavolej mé dítě zpátky.
0: So this is how we are a yogi doing yoga, but we should not only sit like this or mantras little bit or meditation. No.
1: Takže my takhle cvičíme jógu, ale neměli bychom jenom takhle sedět a trochu si opakovat mantru.
0: Now we have opened our whole body.
1: Teď jsme otevřeli celé své tělo.
0: And we see now all through our body.
1: A vidíme skrz celé tělo.
0: And when you will see what is in the body.
1: A když uvidíte, co je v těle,
0: you will die before body is in living.
1: Tak zemřete ještě dřív než to tělo.
0: So don't doctor go. When doctor comes there for operation, you close your eyes.
1: Takže když přijdou doktoři a dělají tu svoji práci, tak si zavřete oči.
0: And you know, if not, then they give you incisions.
1: A když ne, tak oni vám dají nějakou injekci.
0: And then your eyes goes automatically down.
1: A uspí vás.
0: And you talk, doctor, how will be? He said, very good, okay. And now injection is there, and doctors are cutting something in the body.
1: A vy se zeptáte doktora, jaké to bude, oni vám řeknou, všechno bude úplně v pohodě, dají vám injekci a pak vám řežou nohu třeba.
0: 5 hours operation.
1: Pětihodinová operace.
0: And that time remain in your brain.
1: A ta doba zůstala ve vašem
0: in
1: mozku,
0: your mind.
1: Ve vaší mysli.
0: Still doctors are will be very good and okay, doctor yes, yes.
1: A co
0: yes, how it will be good. So he's talking only there.
1: Čili celou tu dobu si říkáte vlastně v mysli, že všechno bude v pořádku, tak jak vám to říkal
0: and
1: ten
0: that
1: lékař.
0: Is the point where he's alive.
1: A takže tam to je ten bod, kdy
0: others doctor is feeling as it is.
1: Protože doktoři to cítí tak, jak to je.
0: So this is many things, many, many things.
1: Mnoho věcí takových je.
0: So doctor is different.
1: Takže doktor je něco jiného.
0: Others kind of who have the different logis, the process or professions.
1: A další lidé, co mají jiné profese, jsou jiní.
0: And similarly the spiritual.
1: A podobně i duchovní.
0: So those spiritual guru and this doesn't matter if it is a profession or no profession.
1: Duchovní lidé, ať už to je jejich profese nebo není.
0: He gave his life.
1: Tak odevzdal svůj život.
0: And that is a further spiritual. That is bigger than the any professions.
1: Tak to je důležitější než jakákoliv profese.
0: So we shall keep our self very clean.
1: Takže měli bychom uchovávat své já čisté.
0: Hey Nath, there's one bhajan I forgotten.
1: Je jeden bhajan, teď jsem ho zapomněl.
0: But
1: ale
0: we have very nice bhajan.
1: Ale máme krásný bhajan.
0: Prayer.
1: Modlitbu.
0: So I'm very happy.
1: Jsem velice šťastný.
0: Very happy. That you are here,
1: že jste tady,
0: you are practicing,
1: cvičíte,
0: and you got immense of power, energy, love also.
1: A dostáváte spoustu energie a lásky.
0: And let us further.
1: Takže pojďme v tom pokračovat.
0: So there should be no differences.
1: Neměli bychom vnímat rozdíly.
0: There are 7 oceans.
1: Je 7 oceánů.
0: There's a name.
1: A mají jméno.
0: But water is the same.
1: Ale přitom je to všechno jedna voda.
0: Water is the water.
1: Je to stejná voda.
0: So similarly, this God, that religion, this religion, don't fight, please.
1: A tak prosím, ten Bůh, to náboženství, nebojujte, prosím.
0: Duality is within us.
1: Ta dualita je v nás.
0: Not about God.
1: Ne v Bohu.
0: Dipnan Bhagwan ki Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.
1: Děkuji.

0: Doesn't matter where they are.
1: Tak vzpomeňte si na své sestry bez ohledu na to, kde se nachází.
0: We know it's called Mother Day. It is Father Day. And now they said Husband Day.
1: Máme den matek, máme den otců a teď máme dokonce i den manželů.
0: And wife.
1: A manželek.
0: Day. But there is no husband and wife. Because Mother Day is already the same.
1: Ale není v podstatě žádného dne manželů a manželek, protože to už sobě obnáší ten den matek.
0: And Father Day is also the same like we would say your.
1: A to samé platí pro den otců.
0: Of course there is a day together, the husband and wife.
1: Samozřejmě jsou dny, kdy ten manžel s manželkou jsou spolu společně.
0: And that day is the day of their wedding day.
1: A to je ten den svatby.
0: So likewise, there are many days which we like it and we are worshipping.
1: Podobným způsobem je řada dnů, které máme rádi a které uctíváme.
0: Similarly also the weekly and monthly also there are worshipping days.
1: Podobným způsobem každý týden, ale i měsíčně máme dny, které se uctívají.
0: Is in different countries different kind of the what we call the our festivals.
1: Každé zemi je to jiné, mají různé festivaly, svátky.
0: So we call a festival or ceremonies. Is equal.
1: Tomu říkáme svátek nebo rituál. Obřad.
0: Sometimes it is for all together. For example, you say Christmas Day.
1: Někdy to je, aby se všichni sešli. Například vezmeme si Vánoce.
0: So people all together celebrating.
1: Lidé to společně oslavují.
0: Similarly, like we have, like the Deepavali Day. You know what is Deepavali Day? Is the light of the Bhagwan Ram.
1: Podobně jako my oslavujeme světlo Bhagavána Rámy.
0: In that day, they are all making the Deepak.
1: A v ten den všichni provádí Deepak.
0: So there is a light. That time was not a wax light, oil or ghee.
1: A zapálí se světlo s použitím oleje nebo ghee.
0: It is a Bhagavan Rama, and which is very old time. After it was coming this Kali Yuga or Bhagavan Krishna.
1: Že ty oslavy Bhagavana Rama spadají do velmi starověké doby, později přišly oslavy Krishny.
0: So there was a light on that day of Bhagavan Ram who comes back again and all in the whole his palace, his country where he was, there far and this, everywhere people were because they want to come to see God Rama, even evening time because many, many peoples were coming, thousands and thousands, so there was a light everywhere, oil or Deepak, what we are calling.
1: Světlo bylo zažehnuto za Bhagavana Rámu a za jeho znovu příchod v jeho paláci, v jeho kraji, po celé zemi, dokonce i večer lidé zažínali to světlo a přicházeli z

0: Také u svátku holy v dřívějších dobách se tam postavil strom.
1: They bring out from forest and in the middle of the village are placed where all people can, and that man nearly 14 days or one month this is standing there.
0: Ukácal se strom, přinesl se do vesnice z lesa a postavil se na místo, kde se dávali nebo setkávali se staří lidé a třeba 14 dní, měsíc tam takto stál.
1: And that is the very long story about this.
0: Jo, ten dlouhý příběh.
1: And so on the day it comes the holy. And holy day is that where killing that the devil.
0: A to se odehrávalo ten den, kdy přišel svátek holy. A holy day znamená v podstatě ten význam je zabíjení toho ďábla.
1: People comes on that day, they are all dancing and singing.
0: Lidé se přijdou, tančí, zpívají.
1: And then they put that, burn that, the whole tree.
0: A potom spálí ten strom.
1: And then beside this, there's other wood branch. And that is the holy of one great saint.
0: A kromě tohoto ještě je holy velkého světce.
1: So there's a big festivals there too. It's a very big festival in India.
0: Je to také velký festival v Indii.
1: Likewise, everywhere in the world, there's everywhere some kind of festivals are there.
0: Podobně všude po světě jsou různé velké festivaly a svátky.
1: That's coming that worshipping of these good things are God. And that is making also that not a festival, but they are making negative things, which is the like devils and so on.
0: Uctívají se ty dobré věci a Bůh, ale také se tam objevují i negativní aspekty, jako třeba ďábel.
1: In that way, that humans are making some kind of festivals to bring all together and happiness, joy, milling all together, eatings, etc.
0: Tímto způsobem lidé vytváří ty oslavy, aby se všichni sešli, aby se vytvořila nějaká radost, aby se společně jedlo a oslavovalo.
1: And so long ago, it was that one king, and that king, there was one woman, and somebody told that lady is very beautiful.
0: A tak kdysi před velmi dávnou dobou byl jeden král a také jedna paní a někdo jí řekl, že je velmi krásná.
1: And someone said, this lady is very, very beautiful, and tell the king, I think this is the, for you is the best woman.
0: A někdo řekl, řekněte králi, že tato žena je opravdu velmi krásná a myslím, že pro něho je ta nejlepší.
1: And of course that time that people, if they want, then they will bring it finished.
0: A samozřejmě, že v té době, pokud se takhle někomu zachtělo, tak ten člověk byl přinesen a tím to skončilo.
1: And all people were very sad.
0: A ty stařešinové byli velmi smutní.
1: But

0: my brother and my sister should come, and if the son is, our brother is little, then she gives blessings and give sister give something, and brother is older than she, then he will give everything to her lot. So it means they are becoming brothers and daughter. And when the brother and daughter, then of course they will not say, I want to marry to you.
1: Ten král ustanovil nařízení v tom království, aby se uctívali bratři a sestry. A pokud ten bratr byl menší než ta sestra, tak ta sestra by ho požehnala. A jakmile on dorostl do toho staršího věku, tak on by ji potom ochraňoval.
0: And in that day it is said that all should be like brothers and sisters. Who is going to marry, only that they have wife and husband, rest either your elderly brother or young brothers in your village, whole your village is like my brothers and my sisters.
1: A také v ten den ustanovil, že ten den bude den bratrů a sester, a ti, kteří se budou brát, tak budou manželé manželkou, ale všichni ostatní kolem nich budou bratři a sestry.
0: And that began, that day began this full moon and this today on this time of that Shiva, Shiva's day.
1: A ten den začínal úplněk a je to tak i dneska a spadá to dnes na Šivův den.
0: Today is the full moon.
1: Dnes je úplněk.
0: And this is the full moon day. Sunday, no, Tuesday.
1: Monday. Je to úplňkový den.
0: It is Shiva day.
1: Pondělí a je to zasvěcené Šivovi.
0: And this is the day when it should run, raining.
1: A je to také den, kdy má pršet.
0: And so it happened today like this.
1: A přesně tak se to stalo.
0: You know, yesterday we made all little children, they made this.
1: Víte, včera ty děti, malé děti dělali ty náramky, rakšabandan.
0: So you should know that if he's a beautiful or she's a beautiful, doesn't matter if you accept as a brother or sister. Then you should, after some days or the months or the years, you said, oh, you are so beautiful and we want to marry. Then is the sin that you should not do.
1: Takže měli byste vědět, že bez ohledu na to, jestli on nebo ona jsou krásní, jakmile je to ten bratr nebo sestra a vy po několika měsících si řeknete, no možná bychom se jednoho dne měli vzít, tak to je hřích.
0: It is in that time and that things, they worship more the females or the women or the girls are worshipped.
1: V těch dávných dobách ty dívky nebo ženy byly opravdu uctívány.
0: And now it is not here.
1: A teď už to vymizelo.
0: But still this festival, this day, today.
1: Ale pořád tady máme dnes ten svátek.
0: So in many, everywhere, many countries, there is something very good.
1: Takže ve mnoha zemích všude máte něco dobrého.
0: So this means that to keep our traditions, our countries, our people, our village, our men or the women, doesn't matter, all peaceful, harmonious and respectful. In one village, few people you are like a sister and mother, that's all.
1: Je to proto, abychom udržovali vlastně v naší vesnici, ty tradice, tu harmonii a aby tam všichni byli jako bratr a sestra.
0: Now it is a different. That time in that village, they will not marry the boy to that girl in that village.
1: Teď už je to jinačí. V dnešních dobách ten muž si nevezme tu ženu.
0: And it is also they know in which tradition they should marry.
1: A také měli by vědět, v jaké tradici se mají vzít.
0: So like that time the king, they will marry from the families of the kings.
1: Jako ten král, ten se ožení pouze s někým z královské rodiny.
0: So many people there like this was that now we call a caste, otherwise people from this generation or something like this.
1: Teď máme kasty, něco jakoby lidé z této generace.
0: So it was a very peace, good, everything.
1: Bylo to velmi pokojné, dobré.
0: So that is it today, the day of brothers and sisters.
1: Že to je dnes, den bratrů a sester.
0: And this is the day of the Shiva.
1: Také Shivův den.
0: And the Shiva day also. And this is the end of this month.
1: A také je to konec měsíce.
0: But now we are all worshipping and many people, they are worshipping this tree, banyan tree is beautiful like this.
1: Teď uctíváme mnoho věcí, uctíváme i banyanový strom jako tento.
0: And also the other trend, that you call people.
1: A také další takový, který se nazývá people.
0: So people, we are all worshipping. Mostly all women are worshipping.
1: Všichni uctívají people, především jsou to všechny ženy.
0: Because she is the mother. And she is very holy. And she will give, she will choose the husband.
1: Že ona je tou matkou.
0: For you, when you will come and go round and round and make one this thread.
1: Ona je tou matkou, je velmi svatá a ona zvolí toho manžela pro vás, když přijdete a budete chodit dokola a uděláte, vlastně uvážete ten náramek.
0: So like this, there's many other festivals everywhere in every countries.
1: Takže v mnoha zemích jsou podobné festivaly.
0: But we have more, very more, that kind of spirituality. Everything is a God's. It's everything is from the gods.
1: Všechno přichází od Bohu, takže my máme tento druh duchovnosti.
0: Trees, even we are worshipping the snakes.
1: Stromy, dokonce uctíváme i hady.
0: The cow.
1: Krávu.
0: Tigers.
1: Tigry.
0: Many, all.
1: Mnoho další, všechny.
0: That means to keep all in nice traditions, in nice moments everywhere and take care.
1: To znamená, abychom udrželi ty tradice a abychom se postarali.
0: There is also worshipping on wet day. On that day, which they will put all these grains in the forest or in the field.
1: Také je určitý svátek uctívání, kdy se pokládá zrna obilí na pole.
0: And there are 3-4 times, in which times, which kind of vegetables or fruits or something or thread etc. is a time for we call the ritu in which time we can do what.
1: A je přesně dané, kdy můžeme co udělat, nazýváme to ritu.
0: The same thing it is said, eat that kind of food, nourishment, according to that the season.
1: A podobně se říká, stravujte se podle sezóny, tu výživu podle toho, co zrovna roste.
0: Otherwise we think sorry. We think that we like everything very good, but it should be according to that season.
1: My máme rádi všechno možné, všechno je víceméně dobré, ale mělo by to být ve skutečnosti opravdu podle období ročního.
0: Then we will be healthy.
1: Pak budeme zdraví.
0: We will have the best life to live for the good.
1: Budeme mít ten nejlepší život, aby jsme dál pokračovali v tom dobrém životě.
0: The God have given in this seasons well kind of vegetables or trees, fruits, etc.
1: Bůh nám dal pro každé to období určitý druh ovoce, zeleniny a tak dále.
0: When it is a very cold snow and very, very frozen everything.
1: Když je zima, sníh a mráz.
0: Which kind of food we should eat?
1: Co bychom měli jíst? Jak bychom se měli stravovat?
0: Which kind of fruits perhaps we have or not?
1: Jak je vůbec máme k dispozici?
0: There is no. That time you need, if you eat the cherry, is not good for our body.
1: Není žádné ovoce, například když jíte v tu dobu, v tom zimním období třešně, tak to není dobré pro vaše tělo.
0: So many like this. So we should eat according to our the time of when what God gives according to this that kind of vegetables, grass, many things.
1: Že bychom se měli stravovat podle toho období, podle toho, co nám ten Bůh dává, takový druh zeleniny, rýže a tak dále.
0: Now what we are eating, whatever we would want, we will get it. And that's not good.
1: Teď se stravujeme tím způsobem, že cokoliv si můžeme dopřát, to máme a to není dobré.
0: We are here in cold. Now we are in the hot time.
1: Jsme tady v zimě a nebo teďkom zrovna v létě v teple.
0: And in Australia it's very cold.
1: Zatímco v Austrálii je velká zima.
0: So they will not, they should not take eat from here this seasons.
1: Takže oni by neměli jíst věci, které jsou odsud.
0: Or not from the Australia we should bring here and eat.
1: A my bychom zase pro změnu neměli si vzít věci jíst, co je z Austrálie.
0: So if we want to eat like this, then go there and stay there about 10 days. Don't eat that. Then slowly again your body will adopt everything. Then you can eat.
1: Pokud se chcete stravovat tím, co zrovna mají v Austrálii, tak byste tam měli jet a minimálně 10 dní počkat, než se adaptujete a pak teprve přejít na jejich stravu.
0: Then you know what we call the sugar, white sugar? This was not that time about 200 or 300 years.
1: Víte, když se bavíme o bílém cukru, to před několika set lety takhle se nenazývalo.
0: So many things we lost it. And you think that time was not possible to bring the vegetable from Australia till here, it will be finished, written.
1: Že mnoho věcí už jsme dávno ztratili. Tehdy nebylo možné přinést věci do Austrálie, jídlo.
0: But it means now, we said now it's good and we eat and fresh and like this. But our body inside doesn't accept.
1: A teď si říkáme, nebo myslíme, že je to dobré, že je to čerstvé, ale naše tělo uvnitř to nepřijme.
0: And that's why many diseases are coming.
1: A Proto přichází tolika nemocí.
0: Now, let's say in Prague. And in Prague is big city.
1: Řekněme třeba taková Praha, je to velké město.
0: Now, how many hospitals are there?
1: Kolik je tam nemocnic?
0: And how many hospitals was there before 150 years?
1: A kolik jich tam bylo před 150 lety?
0: And how was the people, how many ill?
1: A kolik také bylo lidí?
0: Now even we have hospital here.
1: Máme dokonce nemocnici i tady.
0: So, and many, how we are ill. Very ill.
1: Kolik z nás je opravdu hodně nemocných?
0: Cancer.
1: Rakovina.
0: Cancer is in everybody.
1: To je v každém těle.
0: But they are not affecting in different way. It is okay.
1: Ale žádným způsobem nás neovlivňuje, je to v pořádku.
0: But now this is because of the food, nourish.
1: Ale teď způsobuje problémy díky tomu, té výživě, tomu jídlu.
0: And so we can try one thing, that we should now wake up and we should eat what and what not.
1: Teď bychom měli zkusit jednu věc, probudit se a přemýšlet, zkusit, co můžeme a co nemůžeme jíst.
0: It was that time what I see, that there was a certain kind of vegetables which we can preserve under the cellar.
1: Je určitý druh zeleniny, které můžeme uchovávat ve sklepě.
0: And there was no fridge. And now this is a fridge. This is not healthy. Definitely not healthy.
1: Bylo možné to uchovávat v dobách, kdy ještě neexistovaly ledničky. Tedy, když máme ledničky, tak to uchováváme, ale není to rozhodně zdravé.
0: If you believe or not, but on one thing we can believe, that how ill we are.
1: Můžete tomu anebo nemusíte věřit, ale jedné věci si můžeme být jistí, jak jsme nemocní.
0: A what about our the joints?
1: Třeba takové naše klouby.
0: In different parts of the joints of the body. And that's also nourishment.
1: V různých částech našeho těla ty klouby, to je také výživa, to se také týká výživy.
0: Something affecting our blood. Other kidneys.
1: Něco má vliv na naši krev, něco na
0: all organs in the body.
1: Ledviny. Na
0: from which
1: organy.
0: Kind of the vegetable and things we are eating. Slowly, not from today to tomorrow.
1: Podle toho, jaký druh zeleniny jíme a část zeleniny.
0: There is one within three few seconds it can die us. Such thing eating.
1: Co dokonce takové, že během jedné pár sekund nás to může zabít.
0: Let anyhow in yoga we have to first that we have to work move our bodies.
1: Tak v józe je třeba, abychom se hýbali.
0: And the farmers who work in the field. The work, male and females and all see that how they are healthy.
1: Podívejte se na farmáře nebo zemědělce, jak ženy, tak muže, co pracují na polích, jak jsou zdraví.
0: So for us yoga first is that we need the movements. So asanas, whatever we call the asanas is a movement.
1: V józe především potřebujeme ten pohyb, takové ásány, cokoliv nazýváte ásanami, to znamená pohyb.
0: Which we are movements and then in our body, the body becomes again healthy.
1: Jakmile hýbeme se svým tělem, tak to tělo se opět uzdravuje.
0: Then what we call the pranayam.
1: Tak máme pranayamu.
0: Actually, more time take for the pranayam.
1: Měli bychom vlastně více času strávit s pranayamou.
0: But we do only quarter percent only, or maybe less.
1: Ale procentuálně vlastně cvičíme pránám třeba jenom jednou třetinou toho ta sádhany.
0: And yoga practicing what we our have, and that is everyone have adopted in India all this what call yoga in this from what we call Sarvhitasana.
1: A cvičení jógy každý přijal za své a to je to, co nazýváme ty sarva hita asány.
0: So does it matter? Everybody should do? No problem. If we give for them, they should do it.
1: To nevadí. Každý jak to má k dispozici, každý, aby to mohl dělat.
0: And mostly all big yoga school centers, they are calling the Sarvhitasana.
1: A většina opravdu těch velkých jogových center nebo škol mají ty sarvahita asány.
0: You are here practitioners and someone would like to teach yoga, become yoga teacher, etc. So what we do, we should not go towards very, very difficult exercises.
1: Řada z vás jste tady buď to cvičenci nebo aspiranti na jogové cvičitele, takže co bychom měli dělat, je vyvarovat se příliš těžkým cvičením.
0: And which we do, that is for young boys and young girls their time.
1: A co my děláme, tak to je vlastně pro ty mladé hochy nebo dívky.
0: Definitely it is very important and very good if we can do the head standing.
1: Určitě velmi dobrý je stoj na hlavě, pokud můžeme provést.
0: But we have not practiced.
1: Ale my jsme to necvičili.
0: We practice, we could, but then we give up.
1: My to zkoušíme, nacvičujeme a potom to vzdáme.
0: Otherwise many, many elderly people, they are practicing the Sirsasana.
1: Mnoho starších lidí cvičí Shirsha Asanu.
0: Long, long times I saw everybody, Holy Guruji was practicing early morning about 10 minutes Sirsasana.
1: Před dlouhou dobou jsem viděl Holy Gurujiho, jak velmi časné ráno cvičil až po dobu 10 minut Shirsha Asanu.
0: About 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes like this.
1: 2, 3, 4 až 5 minut.
0: So Sarvangasana is also beautiful and Sarvangasana means it is effect for all body, everything, it is Sarvhitasana.
1: Sarvanga Asana je také nádherná a v překladu znamená pozice vhodná pro všechny části těla.
0: The yoga postures or asanas are 84.
1: Máme 84 jogových pozic nebo asan.
0: 84 lakh. You know that.
1: Znáte 84 lakh.
0: So 84.
1: 84.
0: And from this 84, we call this the 84 billions the animals.
1: A vychází to z 8,4 milionů různých zvířat.
0: That is one, for example, it is said 84 lakh. And 84 lakh, how many thousands is this? And that is, for example, doesn't matter which country humans, but they are all one human. So doesn't matter you are Europeans or you are Chinese or you are Africans or etc. It's only human is a human.
1: Říkáme čorasi lák a to znamená, že nezáleží na to, z jaké země jsme. Všichni jsme jedna lidská rasa.
0: Also what we call, let's say, animals also. So then from the tigers, or this, from there till little kind of what you call the cat.
1: Také zvířata, například tygři nebo ty malé kočky.
0: All these kind of animals that's in one line.
1: Všechny tyto tato zvířata jsou v jedné linii.
0: And the birds, which kind of birds?
1: Všechny různé druhy ptáků.
0: So that is a, for whole humans, that's one. All humans is that one.
1: Takže všechny ty lidské bytosti to jsou ve finále jenom jeden.
0: Someone told someone and show also one magazine. And they said the first humans was developed and born or was in near the Himalaya in where Shiva.
1: Že v jednom časopise se kdysi publikovala studie, že první lidé pocházeli poblíž Himalaje, tam odkud byl Shiva.
0: So all this what we are doing, our postures, our asanas, what we are doing, that we should take out and which we should take. After we learn very much ourselves this movement, then we sit like a flying. Then that what we are telling, what is that? Hansasana.
1: Takže všechny ty pozice a všechny ty asány, které děláme, tak bychom si měli vybrat, které budeme dělat.
0: So, it means all creatures which could fly.
1: A máme i asány pozice k letu, k létání, jako třeba labuť.
0: That's one. That's the one. One caste.
1: A to je jakoby jedna třída, jedna skupina těch asán, jedna kasta.
0: And then there are different kind of animals like snakes.
1: Pak máme další skupinu různých zvířat jako třeba hady.
0: So we have Bhujangasana.
1: Že máme Vajra Asanu.
0: Do you know the Bhujangasana?
1: Bhujanga Asanu. Kobru.
0: Have you anyone hand up?
1: Znáte ji? Když tak zvedněte ruku.
0: Bhujangasana? Yes. Thank you. And what is Bhujangasana?
1: A co je Bhujanga Asana?
0: Cobra.
1: The cobra.
0: Yes. And there is also called scorpion.
1: Také máme škorpiona.
0: Yes, scorpion. Is we have the asana or not?
1: Máme škorpiona asanu?
0: Hand up.
1: Zvedněte ruku, pokud ji znáte.
0: Okay. And many don't know. Can you tell someone what it means, how it is?
1: A řada lidí ji nezná. Může někdo nám vysvětlit, říci, popsat, jaká je to asana?
0: Or is someone from us can practice?
1: A nebo můžete ji demonstrovat?
0: We are not a Scorpio.
1: Nejsme škorpioni tady.
0: Who?
1: Kdo?
0: Okay, come then.
1: Tak prosím, přijď sem.
0: Yeah. And yes, come with me nine.
1: Ano, přijď sem.
0: Yes, here in the front.
1: Tady dopředu.
0: No, please. Thank you. Slowly, yes?
1: Pomalu, ano.
0: Ah. Very good.
1: Velmi dobré.
0: So, all in yoga, the yogis said that we take all kind of creatures, then according to that we should make in our body.
1: Takže v józe vlastně máme, zahrnujeme všechny, všechna různá, různé druhy stvoření a to je na různé části našeho těla.
0: Some said that there is 84 different kind of these creatures, and if we will practice these exercises, some yogis said, please.
1: Někteří jogíni říkají, že máme 84 různých druhů stvoření a když budeme cvičit tyto pozice,
0: then in this life I will cross my 84 generations like these creatures. I go above them.
1: Tak v tomto životě vlastně ukončíme těch 84 generací různých bytostí.
0: There is other postures, which is other one, which you know somebody, tell the name.
1: Máme ještě takovou další.
0: Your asanas.
1: Věděl byste někdo, můžete někdo...
0: The Sirsasan.
1: Shirsha Asana.
0: Sirsasan is a tree. Head is here root and our legs are up.
1: Shirsha Asana reprezentuje strom. A hlava jsou kořeny a nohy vlastně ta koruna.
0: But also we can say because Sir is head. And so we are on the head.
1: Také Shir znamená hlava, takže my stojíme na hlavě.
0: There is one I got one. You can make a joke or you can make something one should not do. It was a long way, long at the time, about in 1978 or something.
1: A v roce 1978 nebo tak nějak.
0: That time was this country's Czechoslovakia.
1: Tahle země se nazývala Československem.
0: And you know, since that time, in 1973, I was coming here.
1: A víte, že jsem sem jezdíval už od roku 1973.
0: Anyhow, there was one man, he was about 70 years, perhaps.
1: A žil tady jeden muž, bylo mu kolem 70.
0: And they are all practitioners of yoga.
1: Praktikoval jogu.
0: The yoga in Czechoslovakia or in this part you can say or in about even maybe 1000 years.
1: Můžete říct, že yoga v Československu nebo konkrétně v tomto regionu byla už po 1000 let.
0: So don't think that we are now 50 years here in this world, yoga and dead life.
1: Takže nemyslete si, že my jsme tady jako yoga v denním životě 50 let.
0: Anyhow, that was a, still his friends are here with me.
1: A stále jeho
0: přátelé. Also old, got little old elderly.
1: Jsou tady se mnou.
0: And he was doing Sirsasan.
1: A on cvičil Shirsha Asana.
0: And he said he do about 10 minutes, 20 minutes like this.
1: A on to byl schopný zacvičit 10, 20 minut.
0: And he was doing morning.
1: Dělal to ráno.
0: His wife was not practicing with him.
1: Jeho žena s ním necvičila.
0: But she respect him.
1: Ale respektovala to.
0: And then when she saw me, then she was happy, relaxed.
1: A když mě viděla, tak byla taková uvolněná.
0: One day he told his wife, he said, how far we can go.
1: A jednoho dne řekl
0: competition.
1: Své ženě, chtěl bych poměřit cíly, jak daleko se můžeme dostat.
0: And I think about 40 seconds or minutes on the Vajra, Shirshasana.
1: Něco jako 40 minut v Shirshasaně.

0: And then he fall down.
1: A pak spadnu.
0: Like this tree.
1: Jak tady tenhle strom náš.
0: Ambassador came and they took the hospital.
1: Takže záchranka musela přijet a vzali ho do nemocnice.
0: Doctors came.
1: Doktoři přišli.
0: And they made him again healthy.
1: A uzdravili ho.
0: And said, "What have you done, Mr. So and so?"
1: A říkala, co si to prostě prováděl?
0: I did on Sarvahitasan.
1: Já jsem dělal Sarvahitasan.
0: Doctor said, "What is the Sarvahitasan?"
1: Doktor se ho ptala, on říká, co to je?
0: Shirshasan.
1: Shirshasan.
0: What is the Shirshasan?
1: A co je Shirshasan?
0: What is doing that?
1: Co to se dělá?
0: Standing on the head.
1: No, stojíte na hlavě.
0: Doctor said, "Oh, very good."
1: A to říká, ale to je velmi dobrá.
0: But God gave you two legs to stand, not the head.
1: Ale Bůh ti dal dvě nohy, aby se stál.
0: No, God gave two legs to stand, not the head to stand.
1: Bůh ti dal ty dvě nohy, nikoli v hlavu, aby se stál.
0: So one should not overgo. One should not go over something.
1: Takže nemělo by se to přehánět.
0: Therefore, it should be peacefully. And in our Yoga in Daily Life book, written everything from beginning till the end.
1: Mělo by to být opravdu pokojné a podle naší knihy systému Yoga v denním životě od začátku do konce.
0: The name of the

Now you may sit. You can have one version.

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದನ ಕರೇ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೇ.

0: vás kontrolujú.
1: And remain in this position.
0: Yeah. A zostaňte v tej pozícii.
1: And now it is a strengthening of your diaphragm.
0: A takhle si posilujeme bránici.
1: And strengthening the muscles for your breathing.
0: A ty vůbec všechny svaly, které používáme k dechu.
1: And through these movements you will have deeper inhalation. And little look up.
0: A díky tomu budeme mít hlubší dech. A podívejte se trošku mírně nahoru.
1: And now imagine that all the time somebody is stretching you up.
0: A představte si, že vás někdo vytahuje nahoru.
1: And going down.
0: A i když jdete dolů, tak vám někdo ty ruce vytahuje nahoru.
1: Yes. And immediately you will feel that you become warm and you become sweating.
0: A okamžitě budete cítit, jak je vám horko a začínáte se potit.
1: You don't need this gym.
0: Nepotřebujete chodit do fitka.
1: Only you need to practice asanas on the correct way.
0: Stačí, když budete cvičit asány správně.
2: Tell him, okay? This one.
0: A teď jdeme nahoru. A s výdechem dolů, ruce.
2: But he is very old.
1: No, she is young.
0: Není stará, je mladá.
2: Yes.
0: Tak to dá.
1: Yes. Sit in Vajrasana and relax.
0: Takže sedněte si do Vajrasány a uvolněte se.
2: If you are a little bit big, yeah, then it's okay. Side mat is okay. But when you go up, then you should come like a little bit more.
0: Pokud jste trošku větší, tak samozřejmě tomu můžete přizpůsobit tu pozici, ale měli bychom se snažit ty ruce mít u sebe.
2: You know that our class is here for many, many years, no? Always was very in the past. So, yeah. So there few are, they are like this and like Ajab and going like this and then this. Or,
0: víte, že tady už roky vlastně cvičíme na těch programech a většina z vás to cvičí správně, ale někteří ještě cvičí takhle, jak
2: of course, she's very like this, yeah. But at least you can come.
0: Ale aspoň se snažíme, abychom ty ruce měli u sebe a ne úplně ze široka.
2: Then next time we will take these people all like this. And I will tell you how to do them, and two rounds give redness dotting.
0: A příště vám to řeknu a budete tady běhat dvě kola kolem dokola.
2: So it round one, then other, another.
0: A pak zase v opačném směru.
2: And then come here and then practice.
0: A pak přijdete sem a tady budete cvičit.
2: So yoga is a yoga.
0: Yoga je yoga.
2: This is not only for like this, yeah.
0: Není to jen tak.
2: So we are like in the on the operation, okay?
0: Je to jako když jste někde na operaci.
2: So, yes, please. Thank you.
1: And now we will do one asana from second level. We didn't manage to practice.
0: Teď si uděláme jednu asánu z druhého dílu, kterou jsme ještě nestihli.
1: First look.
0: Nejdřív se jenom podívejte.
1: Udhit lolasan.
0: Utita lolasana.
1: This asana, we will manage to do this asana.
0: My to zvládneme zacvičit u asánu.
1: But first look.
0: Ale nejdřív se podívejte.
1: First I will do how not to practice.
0: Nejdřív ukážu, jak to necvičit.
1: And I will try not to injure myself.
0: A budu se přitom snažit se nezranit.
1: Usually when we look this asana, people are doing on this way.
0: Většinou to lidé cvičí takhle.
1: That is the formula how to injure yourself.
0: A to je návod k tomu, jak se zranit.
1: Never,
0: because nikdy nedělejte tohle.
1: You will injure your low back and you will too much stretch your legs.
0: Tím se zraníte v bederní oblasti a ještě budete příliš napínat tu zadní stranu nohou.
1: First, imagine these movements.
0: Takže nejdřív si představte ten pohyb.
1: Did you do inhalation?
0: Když s nádechem děláte tohle.
1: But not like in gymnastic.
0: Ale ne jako v gymnastice, že byste se prohli v bedrech.
1: Just nice position and stretch.
0: Hezká pozice zad a jenom se vytáhneme.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: What means here is the action.
0: Takže tady je ta akce.
1: And here is relax.
0: A tady je uvolnění.
1: On that way will go hands.
0: A tak to uděláme i s rukama.
1: And we will do on this way.
0: A takhle.
1: Relax your look first. Relax your palms.
0: Takže nejdřív se jenom dívejte, uvolněte si dlaně. Jdeme nahoru.
1: And we are observing our hands.
0: A díváme se na ruce.
1: Here is the inhalation again.
0: Takže tady nádech.
1: Not like this.
0: A zase ne takhle.
1: But this.
0: Ale hezky.
1: Okay, is this
0: uši.
1: Depending on your shoulders?
0: Záleží taky na ramenu.
1: And also is depending on kyphosis.
0: A na kyfóze.
1: But try to do this.
0: Ale snažíme se to cvičit takhle.
1: After that we are going down that we are parallel with the floor.
0: A potom jdeme dolů, až se dostane trup do vodorovné pozice.
1: Action up and relax.
0: Akce nahoru a dolů uvolnění.
1: What means this is excellent for your shoulders.
0: Takže je to skvělé pro ramena.
1: It is excellent for the between your shoulder blades.
0: Pro mezilopatkové svaly.
1: For your breathing.
0: Na dech.
1: But you are not doing.
0: Ale neděláte tohle.
1: These movements. Try.
0: Snažte se to dělat takhle.
1: And these movements will make that here is inhale and when you relax immediately you will exhale.
0: A ten pohyb vám zajistí ten nádech a výdech.
1: Also when you do this asana try not on this way.
0: A když tu asanu cvičíte, tak se snažte to nedělat takhle.
1: But try to have as much as possible straight your hands, not
0: snažte se ty ruce mít natažené a neohýbat je na záda.
1: It is not my sin.
0: Není to takhle, abyste se byli za hříchy.
1: 10 time after that inhale.
0: 10krát potom nahoru, nádech
1: exhale.
0: A výdech.
1: Few inhalation, exhalation.
0: Několik nádechů a
1: and
0: výdechů.
1: We will do after that do once more.
0: A potom ještě jednou.
1: And relax.
0: A uvolnit se.
1: Only try when you do these movements not to injure your neighbor.
0: Snažte se jenom, abyste při tom cvičení nezranili svého souseda.
1: Yes. Slowly go up.
0: Takže pomalu jdeme nahoru.
1: First row is no problem. In if you are in the first.
0: Když jste v první řadě, tak není žádný problém.
1: Head is. You don't need to. Oh my God.
0: Čili nekýveme
1: not
0: takhle
1: do
0: hlavou.
1: On this way. Because I'm showing this and already I have dizziness.
0: Že já jenom jak to ukazuju, tak už se mě motá hlava.
1: If you have movements with your head. If you have movements with your head.
0: Pokud hlavou hýbete.
1: You remember first level.
0: Tak si vzpomeňte na první díl.
1: Something is here.
0: Tady něco máte.
1: And you do this.
0: A děláte tohle.
1: What means more up is only more correcting of kyphosis.
0: Takže když tu hlavu jako zvedáte, tak jenom tím napravujete tu zvětšenou kyfózu.
1: If you will do only by the head movement.
0: Pokud budete takhle dělat pohyby hlavou,
1: it will be like a car accident.
0: Tak je to jako když se nabouráte v autě.
1: Only movements in the one vertebral.
0: Je to pohyb v jednom obratli krční.
1: In which is not good to make movements.
0: A to není dobré.
1: Like here.
0: A stejně tak v té bederní oblasti.
1: Because we have these two lordosis.
0: Že máme tady ty dvě lordózy, dvě zakřivení.
1: And everything what is down, that is up. And everything what is up, it is down.
0: Oblasti krku a dolní části zad, beder. Usually a co je nahoře, to je i dole.
1: Usually we have this problem for fifth vertebral and usually we have here problem.
0: Čili většinou ten problém máme jak v bederní oblasti, tak v krční oblasti.
1: And we are not doing in this position or this position, we will have tension. Also we are not, they call chicken head, chicken pose.
0: Tomuhle se pak říká kuřecí hlava.
1: And how you will know that somebody in this wrong position?
0: A jak podle čeho zjistíte, že má někdo tuhle nesprávnou pozici?
1: After summer,
0: po létě,
1: you will see white line here.
0: Tak tady bude mít takový bílý pruh.
1: Because you are constantly in this position.
0: Že jste furt takhle v téhle pozici.
1: And you will not be a red neck.
0: A nebudete mít teda opálený krk.
1: You know what is the red neck. And who is the red neck, yes? You will have this white line. And that is the syndrome of the white line, if you know. That is not cocaine. White line here is the syndrome.
0: Budete tam mít bílý pruh a nemyslím teď konten tu bílou čáru jako od kokainu, ale bílý pruh.
1: Also you will see that especially ladies when have the chin.
0: A zvláště ženy, když mají nějaký řetízek náhrdelní.
1: Here is disappearing the chin.
0: Tak ten vlastně tady v té oblasti vzadu na krku úplně mizí.
1: Oh my god. Especially not Rudraksh Mala disappearing. That will be
0: a zvláště Rudrakshová Mala, aby nemizela.
1: Okay, now stretch nicely head, neck.
0: Že hezky se vytáhněte.
1: Slowly, don't hurry.
0: Uvolněte se.
1: Now slowly inhale.
0: Pomalu nahoru.
1: Exhale and 10 times in your own rhythm.
0: A 10krát ve vlastním rytmu.
1: And try not to injure yourself.
0: Snažte
1: be
0: se
1: gentle.
0: Nezranit,
1: not too much go.
0: Jemní, nepřeháníte to.
1: And after 10 up.
0: A po 10 jdeme nahoru.
1: And relax.
0: A uvolníme.
1: This movement is mostly for your thoracal area.
0: Takže tenhle pohyb je hlavně pro tu hrudní oblast.
1: If you are in kyphosis,
0: pokud máte tu zvětšenou kyphózu, tak děláte tohle.
1: Okay, we will have some stretching.
0: Tak
1: here.
0: Možná si trošku protáhnete zadní
1: but
0: stranu nohou.
1: This asana is mostly for this area.
0: Ale ta asana, smysl té asány je hlavně kvůli té hrudní oblasti.
1: Make this. Takže that you are able to open.
0: Měli byste být schopni takhle otevřít hrudník.
1: And once more.
0: Ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale down.
0: Výdech
1: and
0: dolů.
1: 10 times in your rhythm.
0: A 10krát.
1: Be gentle with yourself.
0: Ve vlastním rytmu.
1: Do not injure yourself.
0: Nezraňte se.
1: And slowly go up.
0: A pomalu jdeme nahoru.
1: And exhale down.
0: A výdech.
1: And relax in Anandas.
0: A uvolníme se v Ananda Asáně.
2: This is good. Like down is very good.
1: Because of that, Vishwaguruji make Ananda Asana.
0: A proto to Svamiji nazval Ananda Asana.
1: That is position of the bliss.
0: To znamená pozice blaženosti.
1: If we will little more torture, it will be a really Shavasana. dead body.
0: Teprve kdybychom vás trošku déle mučili, tak by to byla zase ta pozice mrtvoly šavasana.
1: And try to relax and to enjoy in this position.
0: Takže snažte se uvolnit a užít si to.
1: And try to feel how you are breathing.
0: A snažte se vnímat, jak dýcháte.
1: Especially this upper part.
0: Zvláště v té horní části plic.
1: Be aware of circulation in your body.
0: Uvědomte si, jak vám to cirkuluje v těle.
1: Also not to separate your legs.
0: Nohy by měly být blízko u sebe.
1: But also not put one above other.
0: Ale zároveň nekřížíme přes sebe.
2: This one.

0: And we will do one asana more. Also, we didn't practice this in previous weeks. It is from second level.
1: Uděláme si ještě jednu asánu, kterou jsme také nestihli z druhého dílu ještě cvičit.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: I will put to see better. Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: On the right side.
1: Nejdřív doprava, na pravém boku.
0: And try to be in the one line.
1: A snažte se být v jedné rovině.
0: Completely in the one line.
1: Celý v jedné rovině.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And it is excellent for your sacroiliacal joint.
1: A je to výborné pro ten iliosakrální kloub.
0: Hip joint.
1: Kyčle.
0: Also for stretching and get a better tonus of your pelvis diaphragm.
1: A taky pro protažení a lepší tonus v pánevním dnu.
0: And especially for ladies organs.
1: A zvlášť teda je to dobré na ženské orgány.
0: But also guys will feel the stretching in the area of prostata.
1: Ale muži zase budou vnímat oživení v té oblasti nebo protažení v oblasti prostaty.
0: In this position we will breathe.
1: A v té pozici budeme cvičit, v téhle pozici dýcháme.
0: What means inhale?
1: A to následovně s nádechem.
0: Try not to do this.
1: Snažíme se nedělat tohle.
0: But it is two force. One which is pushing your hip joint front.
1: Jsou tam dvě síly. Jedna tlačí kyčel dopředu.
0: Second, your leg is going back.
1: A druhá síla tlačí zase nohu dozadu.
0: And third, you are going more to the head.
1: A třetí vlastně táhne tu nohu směrem k hlavě.
0: And breathe.
1: A dýcháme.
0: Nicely you will feel the stretching in this low back.
1: A budete krásně vnímat to protažení v oblasti beder.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: It is very important not to practice on this way.
1: Je důležité to necvičit takhle.
2: So last.
0: Yes.
2: Next month.
0: In the.
2: Then we will do.
0: Okay.
2: Okay.
0: Yes.
2: You can do.
0: Well, I have finished. Yeah. Now, relax.
2: So we will practice whole day.
0: Yeah.
2: The next year we come, then we will.
1: Tak ty další asány budeme cvičit zase příště.
0: Yes. Okay. With this we will finish.
1: Takže takhle už skončíme.
0: And now is already time for eating.
1: A už je čas na jídlo.
0: Thank you. Have you?
1: Tak děkujeme.

हर हर बहु नमः शिवाय। जटा धराय शिव जटा धराय जटा

0: भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। अलख गुर जी महादेव की जय। ओम शांति शांति शांति। With the blessings of our Guru Parampara,
1: s požehnáním naší Guru Parampara,
0: I wish you and welcome you beautiful today.
1: Vás dnes vítám v krásném dnu.
0: I was looking forward to see you again.
1: Těšil jsem se, až vás zase uvidím.
0: Some have seen me now last how many months from the December.
1: Někteří mě neviděli od prosince měsíce.
0: And I know that you have all were practicing your yoga in daily life.
1: A vím, že jste všichni cvičili svou jogu v denním životě.
0: I do feel and I can see that you have been lots of practices and helping each other to our don't put too much. So that's very very important and peaceful that we are again here.
1: Vidím na vás, že jste cvičili a že jste si navzájem pomáhali a to je velmi dobré, důležité. A je moc dobře, že jsme tady společně.
0: And we all come here to our this very holy place.
1: A že přicházíme na toto velmi svaté místo.
0: Here have been our Bhagwan Swami Madhavanandji Bhagwan.
1: Tady byl Bhagavan Swami Jima Madhavanandaji.
0: You could see, I can see sometimes how he was moving, walking here, there.
1: A někdy ho přímo vidím, jak tady tudy procházel, jak tu chodil.
0: And our ashram is so pure, very clean. And it has no negative energy from other side at all.
1: A náš ašram je velice čistý a není v něm žádná vnější negativní energie.
0: I was round the world.
1: Byl jsem po celém světě.
0: And after you know that we all there is this what we call this corona.
1: Přišlo to, čemu říkáme koronavirus.
0: And it happens.
1: To se děje.
0: We don't know why and how it happened.
1: Nevíme proč ani jak se to stalo.
0: But it is said it is the Kali Yuga's, the end of the Kali Yuga is coming now.
1: Ale říká se, že teď přichází konec Kali Yugy.
0: You know that from November already began.
1: Víte, že to začalo už v listopadu.
0: And it was in whole world.
1: A rozšířilo se to do celého světa.
0: No one could think that such thing can happen.
1: Předtím by nikdy si nikdo ani nepomyslel, že by se něco takového mohlo stát.

0: Now, still we don't know why.
1: A pořád ještě nevíme proč.
0: But immediately on that day, I told everyone.
1: Ale hned v těch prvních dnech jsem všem říkal.
0: This is the happening only to the humans.
1: Děje se to jenom lidem.
0: No any animals.
1: Žádným zvířatům.
0: I was thinking in the lecture in New Zealand.
1: Na přednášce na Novém Zélandu jsem přemýšlel.
0: I said that this what is happening now is only for the humans.
1: A napadlo mě, že vlastně to, co se děje, se týká jenom lidí.
0: In my thinking I was that because all other animals and humans, how much they are torturing them.
1: A napadlo mě, jestli to není kvůli tomu, jakým způsobem lidé zachází se zvířaty, jak je mučí.
0: Many people like they are burning animals' life.
1: Jak je trápí, je mnoho lidí, kteří spalují zvířata zaživa.
0: And not completely, one leg burning, then second burning.
1: A neupálí je najednou celé, jenom jim třeba nechají ohořet jednu nohu, pak druhou.
0: This torturing is not good.
1: A je to opravdu mučení, které není v pořádku.
0: I think all these animals who were tortured and very much painful.
1: Myslím si, že všechna ta zvířata, která procházela takovým utrpením bolestným.
0: Perhaps they say to God, God please, why you are torturing us?
1: Možná volali k Bohu a říkali mu, Bože, proč nás tak trýzníš?
0: And why we about have done?
1: Co jsme udělali?
0: They said, please, give something in this Kali Yugas what humans will tortured.
1: Tak možná říkali, Bože, postarej se o to, aby i lidé v této Kali Yuze trpěli.
0: And it has come.
1: A tak to přišlo.
0: It is all animals, no one is suffering from the corona.
1: Zatím žádná zvířata kvůli koronaviru netrpí.
0: Second.
1: Za druhé.
0: I have been asking round the world from our bhaktas and from others that how many humans who's eating only vegetarians or this, who is not torturing the animals, who is practicing yoga, meditations, prayers toward the God, everything. They have not affected very much to this corona.
1: Ptal jsem se bhaktů, žáků po celém světě, kdo z nich, z těch, kteří jsou vegetariáni, kteří nemučí zvířata, praktikují, meditují, modlí se k Bohu, tak jsem se ptal, nakolik je ten koronavirus nakazil a prakticky nebyli nakažení nebo neměli příznaky.
0: So I asked round the world all yoga and life people and other yoga people, those who do not eat meat.
1: Ptal jsem se po celém světě všech z jógy v denním životě, ale i z jiných typů jógy, těch, kteří nejedí maso.
0: How many they are affected from this corona?
1: Kolik z nich se nakazilo tím koronavirem?
0: I asked also around Europe.
1: ptal jsem se po v rámci Evropy.
0: And that yoga practitioners and vegetarians that were not affected. Maybe one, two, something like that.
1: Ti, kdo cvičí jógu a jsou vegetariáni, tak se nenakazili. Možná jeden, dva, trochu.
0: And do you know that our yoga people, our yoga who's not eating meat and this and that, do have, or do you know some who was affected by this corona?
1: Víte o někom z nás, kdo cvičíme jógu a nejíme maso, že by měli nějaký vážný průběh toho nakažení koronavirem?
0: You are from many different countries.
1: Jste tady z mnoha různých zemí.
0: So please raise your hand up. Who was that in our yoga and their life or other really sattvic hand up if they had a corona?
1: Takže prosím zvedněte ruku vy, kdo buď sami nebo jestli víte o někom z vašeho okolí, kdo je jogín, žije sattvicky, vegetariánsky a byl nakažený tím koronavirem.
0: So two people, yes?
1: Čili dva lidé.
0: You attacked? You, no, you did not attack. Otherwise you will not live now. You are alive.
1: To, že teď seš naživu, znamená, že ses nenakazil.
0: Gayatri from? From Lean.
1: Gayatri ze Zlína se nakazila.
0: Is she died?
1: No. Umřela?
0: No, yeah, then it's up. Air is coming. So that it is definitely when very cold air and you have everybody good, but sometimes still you feel the it's very cool.
1: Když přijde chladno, tak i když se hodně oblečete, tak stejně cítíte ten chlad.
0: So if you did not follow the rules, then definitely you also affected.
1: A nastydnete, takže se může stát, že když se neřídíte těmi pravidly, tak vás to dožene.
0: And chytí. Still we know that things can happen.
1: Víme, že se může stát lecos.
0: But definitely you are so humble, so spiritual, so very clear, and this, you will not be affected like that.
1: Ale když jste tak duchovní, čistí i pročištění, tak to na vás nebude mít takový účinek.
0: But when you are not following,
1: ale když se neřídíte těmi pokyny,
0: then of course it happens like that.
1: Tak pak to se samozřejmě může stát.
0: But many you can see around the world, this I hear only, you are Czech. Yeah, Czech is okay.
1: Z celého světa se nakazil možná jeden Čech, and a you? To je v pořádku. She's Czech as well.
0: Also yeah, Czech.
1: From Zlín.
0: Okay. So this was something, they were crashing everywhere. They did not follow the instructions.
1: Tak možná se neřídili pokyny.
0: So,
1: se nakazili, ty Češi.
0: In that same way, did you see in some your house who was eating meat and this, and you are there? Maybe due to you, that person is also not affected.
1: A je docela možné, že i když žijete doma s někým, kdo jí maso, tak ale pod tím vaším sattvickým vlivem to na něj nemá takový vliv, protože jí
0: Because
1: maso.
0: You are spreading such a nice spiritual rays, so the other person will be also protected.
1: Protože kolem sebe šíříte takovou

0: in Kali Yuga on the spot like this now, it is in Sat Yuga.
1: Čili moji milí, i když je kolem Kali Yuga, tak na tom místě, kde jsme tady a teď, tak kolem nás je Satya Yuga.
0: So what means that Satya Yuga, I mean?
1: A co tím myslím, tím, že je tady Satya Yuga?
0: Still is a Kali Yuga.
1: Pořád je Kali Yuga.
0: But inside there are spots, this is not affecting very much from Kali Yuga.
1: Ale uvnitř té Kali Yugy jsou místa, která ta Kali Yuga neovlivňuje, nebo neovlivňuje je moc.
0: Many people come now towards to the vegetarian.
1: Z mnoha lidí se nyní stávají vegetariáni.
0: Many people got some kind of very, very beautiful thinking.
1: Mnoho lidí má krásné myšlenky nebo způsob uvažování.
0: So in this way our round the world spread so many bhaktas.
1: A naši bhaktové jsou po celém světě.
0: And I was praying always.
1: Já jsem se vždycky modlil.
0: I always said Mahaprabhuji's, Guruji's.
1: A vždycky jsem říkal Mahaprabhuji, Guruji.
0: In my all prayers everywhere.
1: V mých vlastních modlitbách, ať jsem byl kdekoliv.
0: I was praying for you all.
1: Tak jsem se modlil za vás a za všechny.
0: So I'm very happy to see you healthy.
1: A tak jsem velmi šťastný, že vás všechny vidím zdravé.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: Relaxed.
1: Uvolněné.
0: And but I see that all of you are not anymore talking.
1: Ale vidím, že jste nějak polevili v mluvení.
0: Yes. It has effect.
1: Čili ovlivnilo vás to?
0: Not that because of the this we have the like this and we don't want to speak.
1: A ty roušky nemáme kvůli tomu, abychom nemluvili.
0: But we can talk anytime.
1: Můžeme mluvit kdykoliv.
0: So last week whole group who was here.
1: A tak minulý týden celá ta skupina, která tady byla,
0: so many like you,
1: bylo jich tak jako vás tady
0: they
1: teď,
0: came depressed.
1: Tak se dostali trošku do takové deprese.
0: And then about satsangs, bhajans, our lectures, our sadhanas.
1: A když pak probíhaly satsangy, zpívali se bhajany, věnovali se sádhaně.
0: They were not in the depression.
1: A když byly přednášky, tak v depresi nebyli.
0: So don't worry.
1: Čili tím se netrapte.
0: Be happy.
1: Buďte šťastní.
0: That's it. And you know, long ago,
1: před dávnou dobou,
0: about let's say 25 years or something,
1: asi před 25 lety,
0: in San Francisco, there was just some little conference, all yoga centers.
1: Byla v San Francisco taková konference různých center jógy.
0: And someone, organizers, they come to know and come to know that I'm there.
1: A organizátoři se dozvěděli, že tam zrovna jsem.
0: So they call me. Also, please come.
1: A tak mi zavolali, požádali mě, abych taky přišel.
0: And so, like everywhere, there are all many, many yoga centers.
1: Tak jako všude je spoustu yoga.
0: They bring their yoga books and this and that and practice and like many things.
1: Center a všichni tam mají nějakou svoji literaturu a cvičení.
0: It is very important.
1: A je velmi důležité,
0: that yoga, any person practicing anywhere.
1: Že ať už jógu cvičí kdokoliv a kdekoliv,
0: we should support them.
1: Tak bychom ho měli podporovat.
0: Not only the yoga in daily life, only yoga, no.
1: Nejenom jógu v denním životě, nejenom jógu v denním životě.
0: Yoga is one.
1: Protože yoga je jedna.
0: But some master, some disciples, some yoga

0: prisoners. They are giving their name. Why not?
1: Někteří mistři nebo některé typy jógy se prostě jmenují určitým způsobem. Proč ne?
0: So we have many, many yogis and they give the name to their path.
1: Máme mnoho jogínů, kteří dali své jméno určité jogové cestě.
0: And when there are so many different kind of, it is a beautiful.
1: A v tom množství nebo v té pestrosti je krása.
0: You see how many trees here, how beautiful and very big. But every their trees are different.
1: Vidíte, kolik je tady krásných stromů a přitom každý ten strom je jiný.
0: That's the beauty.
1: A je v tom krása.
0: So we should not say only yoga, that's all.
1: Čili neměli bychom ani říkat jenom yoga a nic jiného.
0: We have many Shivanand yogas.
1: Jsou různé jogy, je Shivanandova
0: yoga. Yoganand yogas.
1: Yoganandova yoga.
0: Yoga and the yoga in daily life.
1: Naše yoga v denním životě.
0: Then many, many others.
1: A mnoho dalších.
0: So why not?
1: Čili proč ne?
0: They are good. They are very happy.
1: Jsou dobré, jsou šťastné.
0: We should respect to each other.
1: A je třeba, měli bychom se navzájem respektovat.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: It's like one little village or big city, doesn't matter.
1: Ať je někde malá vesnice nebo velké město.
0: You are one family.
1: A vy jste jedna rodina.
0: So your husband and your wife, they give one child.
1: A manžel s manželkou mají dítě.
0: And in other street also they give birth to child.
1: A o ulici dál se taky narodí manželům dítě.
0: So the whole city or village, they are giving children.
1: A tak se ty děti rodí v celé vesnici nebo v celém městě.
0: And how beautiful it is.
1: A jak je to hezké.
0: We will not say everyone, only this one child is good, other we don't want.
1: A ta rodina nebude chodit, nebude říkat, to moje dítě, nebo to naše dítě je to nejlepší a ostatní nestojí za nic.
0: When we come to the kindergarten,
1: když přijdeme do školky,
0: how beauty is all.
1: Tak jak jsou tam všechny ty děti hezké.
0: When we go to the school,
1: když jdeme do školy,
0: how many they are coming,
1: kolik dětí se tam chodí učit.
0: And how everyone coming and having another view to think, the face, etc.
1: A všechny ty děti, co se tam učí, tak mají své vlastní názory, svůj pohled na studium.
0: So we are sitting here from different countries, different faces, etc.
1: Tady sedíme z různých zemí, různé národnosti, máme různé obličeje.
0: But we are here.
1: Ale všichni
0: together.
1: Jsme tady společně.
0: That is the beauty.
1: V tom je krása.
0: Therefore it is a Sanatan Dharma.
1: Proto se říká Sanatan Dharma.
0: Sanatan Dharma is everlasting.
1: A Sanatan Dharma je věčná.
0: It will be ever and ever.
1: Je trvalá, bez konce.
0: Because it is not only one.
1: Protože to není jenom nějaká jednotlivina. Nebo...
0: So we shall respect everyone.
1: A tak je třeba ctít, respektovat každého.
0: One big company or factory.
1: Jedna velká továrna nebo společnost.
0: And other one have little factory or little work.
1: A vedle ní je někdo, kdo má jenom něco malého, malou firmičku.
0: Let them work.
1: Ať oba pracují.
0: Similarly,
1: velká i malá firma podobně.
0: In the world there's so many yoga.
1: Ve světě je tolik nejrůznějších jog.
0: And of course we sell respect. And if someone is doing not very good, okay, we will tell them, speak something, please make it clear.
1: A na nás je, abychom je všechny respektovali. Pokud někdo z nich neříká něco úplně dobrého, tak pak je na místě se s ním promluvit a nějak si to třeba vyjasnit.
0: So, in this way,
1: a tak tímto způsobem,
0: I was in San Francisco.
1: Jsem byl v San Francisco.
0: And there was a podium.
1: Bylo tam pódium.
0: And they invited me and about 20 minutes to give some lecture.
1: A na to pódium mě vyzvali, abych vystoupil a měl 20-minutovou zhruba přednášku.
0: And there are many, many shop.
1: A bylo tam mnoho takových krámků.
0: So some were listening my lecture, some not. They were there. It's good.
1: A někdo poslouchal tu moji přednášku a někdo tam se tam jen procházel, v pořádku.
0: Once I had in Czech.
1: Jednou jsem měl takovou přednášku v Česku.
0: Yeah, there was also very big like this in your country.
1: A bylo to taky tak jako veliké tam.
0: So it was very good.
1: Bylo to moc dobré.
0: And there were many people from yoga in their life.
1: Bylo tam hodně lidí z jogy v denním životě.
0: In the Prague.
1: V Praze.
0: And also they asked me to speak and I was talking 10-20 minutes.
1: A jakoby obdoba, která se mi přihodila v Praze, taky mě požádali a já jsem měl 10-minutovou řeč tam.
0: So we meet each other. We are coming together.
1: A jsou to situace, kdy se setkáváme a potkáváme.
0: So and many people they give the name of yoga.
1: Mnoho lidí dává název józe.
0: So yoga is a yoga one.
1: Yoga je jedna yoga.
0: But name is different.
1: Ale může se jmenovat různě.
0: Human is a human.
1: Člověk je člověk.
0: But we have our names.
1: A přesto máme různá jména.
0: So we should come together.
1: Měli bychom se spojit.
0: What I want to tell you.
1: Co vám chci říct?
0: I put point because everyone is silent, depressed.
1: Všichni jste tady tak potichu a trochu v depresi, tak chci něco zdůraznit.
0: On that subject I was telling.
1: Čili mluvil jsem na určité téma.
0: In the aeroplane I came, it was also like this.
1: Takhle je to, kam přijdu i v letadle, jsou lidi takhle skleslí.
0: When I come to the airport in New Delhi.
1: Když jsem přistál v Novém Dýlí na letišti.
0: All was sitting like this.
1: Všichni na letišti seděli takto schrbeně.
0: I landed in Germany.
1: Pak jsem přistál v Německu.
0: Again, there was also...
1: Všichni byli takový bázliví, opatrní.
0: I came to Vienna.
1: Přijel jsem do Vídně.
0: Always they were asking passport and like this.
1: Všude po mně chtěli pás a podobně.
0: Okay.
1: A tentokrát říkali v pořádku.
0: Yes. And when I tried to come, they said, no, it's okay.
1: A když jsem k ním chtěl přijít blíž, tak říkali, ne, takhle to stačí.
0: Well, also here.
1: A taky tady.
0: So, not last week, but one week before.
1: Ne ten minulý týden, ale předminulý.
0: I gave this lecture here.
1: Jsem tady měl přednášku.
0: So, there is one man, now he's... became about 70 years or something, 70, 80.
1: Je jeden pán, teď už je mu něco mezi 70 a 80 lety.
0: In San Francisco.
1: V San Francisco žije.
0: And he came to me when he saw me, only was the orange dress me.
1: A když mě tam viděl v tom San Francisco, já jsem měl jediný oranžové šaty, tak ke mně přistoupil.
0: Many, many groups.
1: Bylo tam mnoho různých skupin.
0: So one Indian came.
1: A přišel tam jeden Ind.
0: And he saw me.
1: A viděl mě.
0: So you know that the deer goes towards the deer.
1: A víte, že srnce jdou k srncům.
0: And birds goes to bird side.
1: A ptáci se shlukují do hejn společně.
0: Rabbits goes to rabbit side.
1: A králíci vytváří taky.
0: So Indian came to the Indian to me.
1: Svá společenství, takže Ind, když mě viděl, tak měl tendenci
0: and
1: jít
0: he came,
1: za mnou.
0: And he gave from his pocket, he gave me some dollars.
1: A tak za mnou přišel a z kapsy vyndal nějaké dolary.
0: And make me pranam.
1: Pozdravil mě.
0: It is a tradition.
1: to je taková indická tradice.
0: If you meet some sadhu sannyasis,
1: když se potkáte s nějakým sadhu sannyasinem,

0: tím sádhuem nebo sanyásínem,
1: then you give something,
0: tak pak mu něco dáte
1: and then pronounce,
0: a pozdravíte.
1: Many respect and so on.
0: Je to takový projev úcty.
1: And he said, Swamiji, I am doing something.
0: A řekl mi, Swamiji, já něco dělám.
1: And I came here to make the people something.
0: A přišel jsem sem, abych to nějak předvedl lidem.
1: And he said me, I will show you, Swamiji.
0: A řekl mi, a tak to ukážu vám, Swamiji.
1: I'm a yogi also.
0: Já jsem taky jogín.
1: That's perfect, very good.
0: Řekl, výborně, dobře.
1: And then he said, I am making all happy.
0: On říkal, já dokážu, aby všichni byli šťastní.
1: And all will be happy and relaxed.
0: Dokážu zařídit, aby všichni byli šťastní a uvolnění.
1: I said, how?
0: Já jsem se ptal, jak?
1: Just now.
0: Tak teď to udělám.
1: And round me all will be relaxed.
0: Všichni kolem mě budou uvolnění.
1: That's my yoga.
0: To je moje yoga.
1: Very good.
0: Velmi dobře.
1: So he said, and now you know this many.
0: A on řekl, a teď to, co přijde, už hodně z vás zná.
1: Round the world, people know this now.
0: Po celém světě je to teď už známé.
1: And that's called laughing.
0: A je to smích.
1: Do you know hand up somebody?
0: Kdo zná jogu smíchu? Zvedněte ruku.
1: Now look, my God.
0: Podívejte se. Oh,
1: already they're laughing.
0: A už se smějete.
1: So, also he come to now to some yoga conference in India.
0: A teď také se účastnil nějaké konference v Indii.
1: And he comes in the aeroplane.
0: A přišel do letadla.
1: And in the aeroplane said, I will make you happy.
0: Tak v letadle ohlásil, díky mně budete šťastní.
1: And some look, my God, what is this?
0: A někteří lidé se tvářili podezřívavě, říkali si, co to asi bude.
1: So, how do he say it? How happy makes them, okay?
0: A jak šťastné je udělá?
1: So many you know now.
0: Mnoho z vás už ví, jak
1: then let us make us all happy now, okay?
0: Takže how? Pojďme teď být všichni
1: one,
0: šťastní. Jak?
1: One, two, three. Little can't get out.
0: Můžete trošku sundat i roušku.
1: But this keep it inside of it. Because people will be angry.
0: Jinak by se lidé zlobili.
1: Because when we will laugh.
0: Kdybychom se smáli hodně.
1: Maybe something coming corona from us.
0: Tak by ten koronavirus mohl se dostat daleko.
1: So this
0: od nás.
1: Keep it inside.
0: A tak si ho radši
1: without mouth.
0: Radši neotvírejte ústa.
1: So how can we laugh without opening the mouth?
0: Nechte si roušku, ale jak se pak můžete smát, když neotevřete pusu?
1: So I told techniques for that.
0: A na to mám takovou techniku, jak jsem říkal už.
1: So we will make but mouth close.
0: Budeme se smát, ale necháme si zavřená ústa.
1: Mouth closed.
0: Ústa zavřená.
1: Yeah. Okay, hell. So, the corona must finished in the mouth. So once more.
0: Korona to nezvládne ten.
1: Oh, you are like a house horse.
0: Je takové antivirové opatření. Teď vypadáte trošku jako koně.
1: A horse yoga.
0: Koňská yoga.
1: So we are here.
0: Čili jsme tady.
1: And we will have our programs.
0: Budeme mít naše programy.
1: We know all our programs, what we have. You got a paper.
0: Víme, jaké ty

0: Programy jsou, dostali jste je na papíře?
1: And we are luckily for some days it will be nice sun, they said.
0: Máme štěstí, protože předpověď je taková, že budou slunečné dny.
1: So our, as we know,
0: a tak jak víme,
1: that we are always coming and knowing and thinking our from inner side.
0: Víme, že přicházíme zevnitř, že to, že jsme přišli, je dáno zevnitř.
1: So what we give inside to our side, to us, inside giving us inside.
0: Čili to, co se děje v nás, se děje uvnitř nás.
1: Dormant it.
0: Zatím tam to dřímá.
1: And which our sadhanas, what we will do, is awakening within ourselves peace, harmony, understanding, and all good things.
0: A prostřednictvím té sádhany, které se tady budeme jmenovat, se budeme věnovat, se to bude probouzet, bude se v nás probouzet mír a to pozitivní, o co stojíme.
1: We are giving outside and others giving also outside.
0: My něco projevujeme navenek a ostatní také se nějak projevují.
1: That is making atmosphere.
0: A to dohromady společně vytváří určitou atmosféru mezi námi.
1: But good or bad feelings is within ourselves.
0: Ale uvnitř nás zůstávají buď dobré nebo špatné pocity.
1: And that we can change that negatives, depressions, and we bring from inside also a happy joy, etc.
0: A můžeme to změnit. Můžeme se vzdát těch negativních pocitů a pocitů deprese a můžeme probudit vnitřní štěstí.
1: And so that guru are many in the world.
0: Na světě je mnoho gurů.
1: And it is greatest things this that so many gurus in the world.
0: A je to to největší, nebo je skvělé, že na světě je tolik učitelů.
1: Now one guru is coming from north.
0: Jeden guru přichází ze severu.
1: One is coming from south.
0: Jeden guru přichází z jihu.
1: Etc.
0: A tak podobně.
1: But all they will come on that one point.
0: Ale všichni přijdou do jednoho bodu nebo jednoho místa.
1: And so all have different path.
0: Všichni mají, každý má jinou cestu.
1: Someone a highway.
0: Někdo jede po dálnici.
1: Someone a only one road.
0: Někdo po malé okresce.
1: One came with aeroplane.
0: Někdo přiletěl letadlem.
1: One come by car.
0: Někdo přijel autem.
1: With a cycle.
0: Někdo na kole.
1: Etc.
0: A tak podobně.
1: One we had that lot of rain.
0: Někdo cestou hodně zmokl.
1: Other side was very clean.
0: A někoho provázelo sluníčko celou cestu.
1: So you know difficulties.
0: Máme různé potíže.
1: East, west, north, south.
0: Sever, jih, východ, západ.
1: But all we are the same. Our aim is that.
0: Ale náš cíl je stejný.
1: And that aim is only where we are going now.
0: A podstatné je to, kam jdeme teď.
1: And so we are here on this spot in this our ashram Střílky.
0: Teď jsme tady v našem ashramu ve Střílkách.
1: So similarly, there are so many masters, gurus.
0: Tak podobně je mnoho mistrů, mnoho gurů.
1: And we should adore them.
0: A měli bychom je všechny ctít.
1: But we should know.
0: Ale měli bychom vědět.
1: It's a paramparas. Paramparas means the one after other their gurus.

0: znát jejich guru parampara, to znamená linii mistrů, jeden za druhým.
1: We are there like saptrishis.
0: Existují saptrishi.
1: And this is from satyugas and long time.
0: Rishiové, a to jsou rishiové, kteří žili v době satyayugy, kdysi dávno.
1: And residence now of the saptrishis, we call in India this, there are seven stars. And I don't know, you will see somebody else. But our astrology said these are the seven rishis.
0: A v Indii se dnes říká, že těch sídlo těch sapt rishiů, sedmi rishiů, je sedm hvězd. Nevím, jestli i tady je taková astrologie, ale podle indické astrologie je to sedm konkrétních hvězd na nebi.
1: And from them rishis, they come, more rishis they come.
0: A z těch původních sedmi rishiů satyayugy prochází ty linie mistrů dál a rozšiřují se.
1: So for example, we know now our Alakpuriji.
0: A tak v té naší linii my víme, že máme Alakpurijiho.
1: And there's a lot of knowledge given by one great person, Kalidas, Kavi Kalidas.
0: A díky Kavi Kalidasovi jsme se dozvěděli hodně.
1: He was 300 years before Christ. Kavidas, Kavi Kalidas. Yeah.
0: Žil 300 let před Kristem, tady ten Kavidas.
1: And so he wrote many things about Alakpuriji.
0: A sepsal mnoho informací o Alakpuriji.
1: There is little bit language different.
0: Jsou tam určité jazykové rozdíly.
1: They said Alkapuri.
0: Oni říkali Alkapuri.
1: We say Alakpuriji.
0: A my říkáme
1: that's different.
0: Alakpuriji. To je ten rozdíl.
1: And lot part of Himalaya is Alakpuriji.
0: A část Himalají náleží Alakpurijim.
1: And call Alakpuri glaciers.
0: Jsou to takové ledovce, kterým se říká Alkapuriho ledovce.
1: And it is Alakpuriji's capital there.
0: A říká se, že tam ten Alakpuriji sídlí.
1: But it means spread it more in Himalayas.
0: Ale odtamtud se to rozšířilo dál do Himalájí.
1: Many books and many literatures you can see about Alakpuriji.
0: Takže existují různé knihy a literatura o Alakpuriji.
1: Alakpuriji was Satyugas.
0: Patřil do toho období Satyayugy.
1: And like very close to the as a Shiva.
0: A byl blízký Shivovi.
1: And so from the Alakpuriji, I don't know how many disciples he had, maybe million.
0: Nevím, kolik žáků měl Alakpuriji, možná milion.
1: But I don't know.
0: To nevím.
1: But I know that there's one river, Alaknanda River.
0: Ale vím, že existuje jedna řeka, jmenuje se Alaknanda.
1: It comes and comes to the Bhagirath and Alaknanda.
0: Spojuje se dvě řeky, Bhagirath a Alaknanda.
1: Then becomes the Ganga.
0: A když se tyto dvě řeky spojí, tak dál se ta řeka nazývá Gangou.
1: And there are many other rivers coming there together.
0: A k tomu jsou ještě další přítoky.
1: So the rishis are this, but must not be only in Himalaya. It can be in many other countries anywhere.
0: Ale rishiové nemusí být jenom z Himalají, můžou být z různých zemí, odkudkoliv.
1: And therefore we should respect all.
0: A proto bychom měli ctít všechny.
1: But if it is our parampara.
0: Ale pokud je to naše parampara.
1: Then doesn't matter from which direction you come.
0: Tak ať jste přijeli z jakéhokoliv.

0: kterémkoliv směru,
1: but we come here.
0: Tak jsme se sešli tady.
1: And so from Alakpuri ji still to us now today here.
0: A ta linie vede od Alakpurijiho až sem do tohoto místa.
1: Devpuriji.
0: Devpuriji.
1: Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: And our holy gurujis.
0: A náš holy guruji.
1: And we all together.
0: A my všichni společně.
1: You are the great.
0: Vy jste velcí.
1: I'm little great.
0: Já jsem taky trochu veliký.
1: So I learn from you.
0: A tak se učím od vás.
1: And you learn from me something.
0: A vy se zase něco učíte ode mě.
1: Because we are one drop.
0: Protože jsme každý jedna kapka.
1: And from this one drop we becomes a big river.
0: A z těch mnoha kapiček je dohromady řeka
1: and
0: velká.
1: We come to the ocean.
0: Která se vlije do oceánu.
1: So we are here all like brothers, sisters, guru, disciples, etc.
0: Jsme tady všichni jako bratři, sestry, guru, žáci a podobně.
1: We should never say that I am the great.
0: Neměli bychom nikdy říkat, já jsem
1: I am this.
0: Já jsem ten.
1: Okay.
0: Dobře.
1: Somebody will say that I said yes, you are very great.
0: Když to někdo řekne, tak mu odpovím ano, seš veliký.
1: And again I said yes, you are great.
0: Ano, seš veliký.
1: I am said okay, but you know, you are a great.
0: Dobře, ale
1: I make him more great.
0: Když někdo si připadá veliký, tak to můžu ještě podpořit, aby si připadal ještě větší.
1: The balloon is expanding.
0: Až ten balón nakonec praskne.
1: So please don't put too much air inside, okay?
0: Čili prosím, nepumpujte tolik vzduchu do balónu.
1: So we are same.
0: Jsme stejní.
1: So yoga in daily life.
0: Yoga v denním životě.
1: Is our parampara.
0: Je naše parampara.
1: Now, you have your father and mother.
0: Vy máte svého otce a svou matku.
1: And then you go somewhere else to the other families.
0: A pak třeba navštívíte, jdete do nějaké jiné rodiny.
1: You can go to other families anywhere.
0: Můžete navštívat jiné rodiny.
1: But you are the child of that parents and mother.
0: Můžete chodit kamkoliv, ale jste stále dítětem té konkrétní matky a konkrétního otce.
1: And reality of your child.
0: Ta vaše skutečnost jako dítěte.
1: It is said, who knows Bhagavan Krishna?
0: Říká se, že ten, kdo zná Bhagavána Krishnu,
1: they understand what is the Bhagavad Gita.
0: Tak ten rozumí tomu, co je Bhagavad Gita.
1: What Krishna knows, that is Bhagavad Gita.
0: To, co ví Krishna, to je Bhagavad Gita.
1: Others who don't write how that, we don't know.
0: Ostatní, co píšou a jak to píšou, komentáře, to nevíme.
1: And mothers knows who is your father.
0: A také se říká, že matka ví, kdo je otec.
1: Nobody knows other way.
0: A nikdo další to neví.
1: Similarly, your guru is your guru.
0: Podobně váš guru je
1: when
0: váš
1: you got
0: guru.
1: Mantras, blessing, only once even said you like that blessing, you became that.
0: Stačí jedno požehnání od gurua, když dostanete mantru a máte to.
1: But every gurus, you can go to satsang.
0: Ale můžete samozřejmě navštěvovat
1: listen something.
0: Satsangy všech možných gurů.
1: But it not that now my guruji out, I go to that guru.
0: Ale,
1: that is wrong.
0: Ale není v pořádku říct si, dobře, tak to bylo a teď si tady se stanu žákem dalšího guru a to je špatně.
1: So, similarly, it is a freedom.
0: Podobně je to svoboda.
1: That is Sanatan.
0: Sanatan je svoboda.
1: We should not say, no, this is not good and this is terrible and this is... No. How do you know?
0: Neměli bychom posuzovat, odsuzovat, tohle je špatně, tohle se nemá dělat. Jak to víte?
1: As long as you say that is not good and that there is cold and that is, you are a dark.
0: Dokud budete říkat, tohle je špatně, tohle se nedělá, ti nemají pravdu, tak ty temní jste vy.
1: But negative or positive?
0: Ať je to negativní nebo pozitivní?
1: So do you want negative or positive now?
0: Chcete teď to negativní nebo pozitivní?
1: Yes, please.

this you can put in thermos, and you have for all day.

0: नक्की
1: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग
2: दोबरी वेचर
1: ऑल आवर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स
2: všechny naši drahé sestry a bratři,
1: all our bhaktas,
2: všichni bhaktové,
1: and this was a beautiful day.
2: Dnes byl krásný den.
1: This was the day, is the first time for those who are on this Anushtan program.
2: Byl to první den pro ty, kteří začali s tím programem Anushtány.
1: And many our workers, our friends, they are taking care of you very much.
2: A mnoho našich přátel, kteří tady pracují, se o vás velice dobře starají.
1: From beginning we can say, especially the our food nourishment is very good.
2: Od začátku můžeme říct, zvláště naše jídlo je velice dobré.
1: So when very good food is here,
2: když je tady dobré jídlo,
1: then you are sleeping more.
2: Potom víc spíte.
1: So what can we do?
2: Tak co si s tím počít?
1: But it's good that food will be good.
2: Ale je dobře, když to jídlo bude dobré.
1: It is yourself that you shall say now is really enough.
2: A měli vy sami byste si to měli řídit to, že už máte dost.
1: When food and we take more,
2: protože když nám dáme víc a víc,
1: then it comes the laziness,
2: pak přichází lenost,
1: sleeping,
2: a ospalost,
1: etc.
2: a tak dále.
1: So try in these days eat little less.
2: A tak snažte se v těchto dnech jíst o něco méně.
1: And of course take good water.
2: Samozřejmě dobře pijte dobrou vodu.
1: And practice on right time.
2: A cvičte v ty správné časy.
1: So we know it is a time for lunch or dinner or breakfast.
2: Víme, kdy máme čas na snídani, oběd a večeři.
1: In this it is said we shall keep the mauna.
2: A říká se, že bychom měli tady držet maunu.
1: And try to understand and see how you will feel.
2: A snažte se pozorovat a procítit, jak se budete cítit.
1: But of course, if you need food, water, some support, help, that's okay.
2: Ale samozřejmě, že potřebujete jídlo, potřebujete se napít, potřebujete nějakou podporu, potřebujete nějakou pomoc, to je v pořádku.
1: Otherwise it is not good.
2: Jinak by to nebylo dobré.
1: So disturbs one to other and other to second and third and fourth.
2: Když potom se budete rušit jeden druhého, druhý třetího a tak dále.
1: So we don't want to tell you that we should not speak at all.
2: Nechceme to tak jako nařídit, že se nesmí vůbec mluvit.
1: No, only when we need something, yes, why not?
2: Samozřejmě, když je něco potřeba, tak proč ne, tak ano.
1: But you should know what you are eating.
2: A měli byste vědět, co vlastně jíte.
1: How you chew the your food.
2: Jak to jídlo koušete, jak ho přežvikujete.
1: How your stomach is telling to you.
2: Co vám, jaké zprávy vám dává váš žaludek?
1: So this is first part of our human's happiness and health through the body.
2: A tak to je první část našeho lidského štěstí a lidského zdraví, zdravého těla.
1: And we know how many people are suffering because they eat too much.
2: A víte, kolik lidí trpí tím, když se přejí.
1: And too much talking.
2: A příliš mluví.
1: But we don't want to tell completely silent, not completely silent.
2: Ale my nechceme nařídit úplné ticho.
1: Anadevta. Anna means our food.
2: Anadevta to znamená naše jídlo, naše potrava.
1: Anadevta is the God.
2: Anadevta to je Bůh.
1: So we should respect that very much.
2: Té bychom si měli velice vážit.
1: And we can take twice, but don't take once very much and then you cannot finish.
2: Radši si jděte přidat ještě jednou, ale neberte si hned hodně a potom, abyste to vraceli a nedokázali to sníst.
1: And it is said that before eating, just take one sip of water.
2: A říká se, že před jídlem je dobré

0: si dát jeden lok vody.
1: And then of course little bit we drink water also.
0: Takže trošku i přilepíme vodu.
1: And then between we should not do anything.
0: A pak mezi tím bychom neměli nic dělat.
1: And there we have programs, sadhanas, of course we are not doing.
0: A pak samozřejmě máme programy sádhany a přitom nejíme.
1: There is one thing. Yes and no.
0: Je tu ještě jedna věc, je to takové ano i ne.
1: There was one story.
0: Byl jeden příběh.
1: And that story I will not tell you now.
0: Ale ten vám teď nepovím.
1: Next time.
0: Příště.
1: But it is, so I am between.
0: A tak já jsem takový mezi.
1: On the freedom time in our ashram program.
0: To dát ty časy toho programu jako volně.
1: And I told you yesterday, we should go to the our village and go and see some other shopping.
0: Když v tom volném čase vlastně mezi těmi programy, víte, že minule jsem vám říkal, že máte zajít do té vesnice a podívat se do těch obchodů a tak dále.
1: And there are some farmers and they have some fruits, they are selling the fruits maybe.
0: A možná, že jsou tady nějaký pěstitelé, které prodávají nějakou svoje ovoce, úrodu.
1: So they will be happy.
0: A tak budou šťastní.
1: And see them how this village is.
0: A podívat se, jak ta, jak, jaké to je v té vesnici.
1: The cemetery also there.
0: Je tady i ten hřbitov.
1: And come back.
0: A pak se vraťte.
1: And then go for our tilak.
0: A pak zajděte do našeho tilaku.
1: And I said, okay, you go and have coffee and this and that.
0: A říkal jsem, tak dobře, tak si tam dejte kávu a tak dále.
1: Without my anything, everybody is going and I don't come, tell them not to go.
0: A i tak stejně všichni tam chodí a já nikomu to nezakazuji.
1: And then if I will say no, don't go anywhere, we should practice and only here, then the our tilak and the others, they will be not happy.
0: A kdybych řekl, ne, nikam nechoďte, budete jenom tady cvičit, tak z tilaku a ostatní by z toho byli nešťastní.
1: And so we are between.
0: A tak jsme tak jako na vážkách.
1: Or I'm between.
0: Nebo já jsem, já
1: so
0: jsem
1: it is a good, na vážkách. It's a good. And you like it, someone like a nice coffee.
0: A tak je to dobré, někomu chutná dobrá káva.
1: Someone likes good chai.
0: Někomu chutná dobrý čaj.
1: With the spices and this and that.
0: S kořením a tak dále.
1: So, but we should not too much put in the stomach.
0: Ale do toho břicha bychom si toho neměli dávat příliš hodně.
1: Because when you sit in meditation practicing.
0: Když si sednete ke cvičení k meditaci.
1: Then you will feel that you should not be dizzy. Or dizzy means that you are sleeping.
0: Tak byste neměli se cítit unaveně, ospale.
1: So this we have to be concentrate, otherwise our nice programs, our techniques and this everything will not be successful.
0: A na to bychom se měli koncentrovat, protože jinak ty naše techniky, ty naše krásné programy nebudou úspěšné.
1: Second,
0: za druhé,
1: we have to become little active.
0: Měli bychom se stát více aktivními.
1: Not only sitting, meditation or etc.
0: Nejenom sedět v meditaci a tak dále.
1: Eating and sleeping or sitting.
0: Jenom jíst, spát a sedět.
1: This is also not good.
0: Ani to není dobré.
1: So after you know that in eating they said at least 1 kilometers go and come.
0: Říká se, že po jídle by člověk měl aspoň 1 kilometr jakoby se projít.
1: Or after eating about 20 minutes yoga nidra.
0: Nebo aspoň 20 minut yoga nidru po jídle.
1: It's very important.
0: To je velice důležité.
1: And as one will be older.
0: A čím člověk stárne.
1: After eating we should have little rest.
0: Tak by po jídle měl si dopřát trošku odpočinku.
1: So it will be very good balancing for our health

0: To vyvažuje naše tělo a přispívá to ke zdraví.
1: And after that you have still to walk.
0: Ale teprve po tom krátkém odpočinku jděte na procházku.
1: So we can walking in the village.
0: Můžeme zajít na procházku do vesnice.
1: There's a nice church you can go.
0: Můžete se jít podívat do toho kostela krásného.
1: There are other shopping there also.
0: Jsou tam i jiné obchody.
1: And our we have two centers here.
0: Máme tady
1: three, now we have shop.
0: Teď máme tady tři možnosti obchodovat, nakupovat.
1: So one is Tilak.
0: Jeden je Tilak.
1: One is other one.
0: Jeden je
1: what is called that?
0: Muktanand shop or
1: what is the name?
0: Bharat.
1: Eh?
0: Bharat?
1: No. It is a deep now. Deep. Where is this? DNP.
0: DNM.
1: DNM.
0: DNM obchod.
1: Yeah, this is a. Dev Puriji, Mahaprabhuji and Holy Guruji.
0: A to je Dev Puriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: Yeah, so this is DNM.
0: To je DNM.
1: So this is, you should know now.
0: Teď už to budete vědět.
1: So where are you going shopping?
0: Tak kam chodíte, budete nakupovat?
1: To Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: What will you do?
0: Co tam budete dělat?
1: For Holy Guruji.
0: U Holy Guruji.
1: And that what is there?
0: A co tam je?
1: Maheshwaranandji.
0: Maheshwaranandji.
1: Okay, we are. So we are in this shop. It's very good, and he's doing very, very hard work. Our this, what is his name?
0: Muktanand. V tom obchodě TVCSK Muktanand se opravdu snaží.
1: From many countries, from China and from Nepal and like this.
0: Dováží z mnoha zemí, z Číny, z Nepálu a tak dále.
1: They are bringing quality.
0: A přináší kvalitu.
1: And then we have here, time to time here, our this one is the yoga pool, other Shiva. Shiva shop.
0: Pak tady máme ten obchod Shiva Esoteric.
1: And from Krishnanand.
0: A Krishnanandův obchod.
1: And so we should be to equal and to everybody.
0: A my bychom měli být rovní, rovně přistupovat ke všem.
1: And then we should go to our garden.
0: A pak bychom měli zajít na naši zahradu.
1: There's something great.
0: To je něco skvělého.
1: There are something, some thing you can take few leaves.
0: Jsou tam bylinky, kde si můžete utrhnout několik lístků.
1: But feel the earth.
0: A vnímejte tu zemi.
1: We have no chemicals here.
0: Tady nepoužívám žádnou chemii.
1: Just feel, take the earth.
0: Jenom vezměte hrst země.
1: This earth,
0: tu půdu.
1: Touch it for a while.
0: Dotkněte se jí, na chvíli se jí dotkněte.
1: If you don't get, if you are not getting cold,
0: pokud nenastydnete, pokud na vám není zima,
1: then your foot sole,
0: potom jděte na boso.
1: And hand palms.
0: A dlaněmi.
1: Then you will very good.
0: Potom se budete cítit velice dobře.
1: But it can be you will get very quickly flu.
0: Ale možná, že z toho velice rychle dostanete chřipku.
1: So that we have to control, okay?
0: Tak je potřeba si na to dát pozor.
1: And then if you take hot water.
0: Tak radši si vemte horkou
1: make
0: vodu.
1: Make there little hot water on the earth.
0: Na vylejeme horkou vodu.
1: And we feel there.
0: A tam potom si na to sáhněte.
1: That's it. But we should not get ill.
0: Neměli bychom z toho onemocnit.
1: So this is what we are doing. This is also a training and practice and seminars is on this also.
0: A tak to naše cvičení, ten náš trénink, ten náš seminář by měl zahrnovat i tohleto.
1: And now it is said many times, but now it's very important.
0: A říkali jsme to mnohokrát, a teď je to velice důležité.
1: You got now a pot where you are eating.
0: Máte svoje nádobí, ze kterého jíte.
1: So you write your name.
0: Tak si ho podepište, napište si tam svoje jméno.
1: And tell that I will have this plate.
0: A ten talíř, to nádobí.
1: I will clean myself.
0: Si nechte a sami si ho čistěte, sami si ho mejte.
1: And I will give back, then I will say that I gave you back.
0: A teprve potom na konci ho vrátíte a z toho seznamu vás zase vyškrtneme.
1: Now, you know, we have the big problems

0: in the world.
1: Víte, že teď máme ve světě velké problémy.
0: So this is very, very important.
1: A tohle je velmi, velmi důležité.
0: That what we are touching, where we are eating, what glass we drinking.
1: To, čeho se dotýkáme, z čeho jíme, z jaké sklenice pijeme.
0: So this is very important.
1: To je velmi důležité.
0: And you know, in Kumbhmela, and I, many, many different people there, many sadhus, they wash themselves and they bring back.
1: A víte, i na Kumbhmele všichni ty sádhuho, mnozí ty sádhuho to tak dělají, že si sami to svoje nádobí s sebou nesou, pak si ho umejou a zase si ho odnesou.
0: Or we have the leaves, the tree leaves.
1: A nebo máme takové ty talíře z těch listů ze od stromů.
0: And that's very nice.
1: A to je velice příjemné.
0: And when you eat with that, it's so tasteful.
1: A když z toho jíte, tak je to velice dobré.
0: Pranas.
1: Je tam prána.
0: And then we put these all leaves. It is the dry leaves.
1: Je to ze suchého listí, sušeného listí.
0: And it is very good for the, in again for the fertilizer.
1: A zase potom se to použije jako hnojivo.
0: So this is very good, very, very good.
1: A to je velmi, velmi dobré.
0: And that before what they call use and throw.
1: Předtím to bylo takové to použij a vyhoď.
0: So that was for the leaves.
1: Ale to se týkalo těch listů.
0: That we were used, even some animals were eating.
1: Protože pak to mohli nějaká zvířata taky sníst.
0: And other creatures, they are eating from our food.
1: A z našeho vlastně to jídlo potom dojedli nějaký
0: and everything becomes nice a fertilizer.
1: A všechno potom krásně to jakoby vznikne z toho hnojivo.
0: But what we learned this, but not the quality.
1: Ale my jsme se tohle naučili, ale už jsme nevzali z toho tu kvalitu.
0: Use and throw.
1: To použij a vyhoď.
0: So where to throw.
1: A kde, kam to vyhodit?
0: Use and throw.
1: Tak použiješ a vyhodíš.
0: So we got it, we are using.
1: My jsme něco dostali, používáme to.
0: But now where I throw?
1: No, ale kam to vlastně vyhodím?
0: That is a question.
1: To je otázka.
0: So if there is a, let's say paper.
1: A tak řekněme třeba papír.
0: Okay. But if there is plastic
1: no,
0: inside.
1: Ale papír ještě dobrá, ale co když je v tom plast?
0: Then it's big problems.
1: To je velký problém.
0: Here in our Europe,
1: tady u nás v Evropě,
0: we see that mostly people don't throw so many plastics away.
1: Vidíme, že už lidé tolik toho plastu nevyhazují.
0: They put it in some canton.
1: Oni to dávají do nějakých kontejnerů.
0: But I would say, I should say the truth.
1: Ale tak musím říct pravdu.
0: That in India, they take the plastic bag.
1: Indii si vezmou plastovou tašku.
0: And they bring all garba from the food.
1: A všechno to jídlo si do ní dají.
0: And throw it outside.
1: No, všechny ty zbytky do ní dají a pak to
0: and then animals.
1: A pak jsou tam zvířata.
0: And cows.
1: Krávy.
0: So the cows, because it smells and everything.
1: A protože ono to voní po tom jídle.
0: And they are eating.
1: A oni to jedí.
0: And sometimes they are killing from the stomach of the cows. About 10-20 kilos plastic.
1: A oni potom, když to krávou, když se podívá do žaludku, tak tam má 10-20 kilo plastu.
0: And many they dies.
1: A mnohé z toho zemřou.
0: So one way they said holy cow.
1: A tak na jednu stranu se mluví o svatých krávách.
0: And other side is not this cows.
1: A na druhé straně o ty krávy vůbec nejde.
0: So that still they could not understood.
1: Oni stále ještě to nepochopili.
0: So maybe some years will come.
1: A možná až přejde pár let.
0: So let's say we are not talking about them.
1: Ale tak řekněme, že o nich nemluvíme.
0: But for us, what we are doing.
1: Ale pro nás, co my tady děláme.
0: And now in this situation.
1: Teď v této situaci.
0: We gave yesterday some kind of the everybody what to do.
1: Včera jsme dali určité instrukce, co kdo má dělat.
0: That you wash your hand.
1: Tak, abyste si myli ruce.
0: And don't make neti dauti.
1: Abyste nedělali, necvičili neti a dauti.
0: So these things we should not do.
1: A tohle bychom neměli dělat.
0: And you are all very good, respectful.

0: and you are doing.
1: A vy všichni to respektujete a řídíte se tím.
0: But it's only first day.
1: Ale je to zatím jenom první den.
0: Slowly, slowly, don't go again other side.
1: Zase nepolevte postupně, nepolevujte.
0: So this is also a techniques or for our seminar we are learning again ourselves.
1: A tak zase je to určitá technika pro náš seminář, zase my sami se něco učíme.
0: And we are very good. I have nothing to say.
1: A my jsme velice dobří, já nemám nic, nemůžu nic říct.
0: But now your plates and glass.
1: A teď ty vaše talíře tady a skleničky.
0: And you should have a nice bag.
1: Měli byste mít krásnou tašku.
0: After cleaning.
1: Potom co si to umyjete.
0: And with a one cloth dry that.
1: A osušíte si to.
0: And put it in your bag.
1: Tak si to dejte zpátky do své tašky.
0: That is very, very important for us.
1: To je pro nás velmi, velmi důležité.
0: So, this is the second.
1: To je za druhé.
0: Now the third.
1: A za třetí.
0: Please respect all our friends here who is doing the seva.
1: Prosím, respektujte naše přátelé, kteří tady dělají sévu.
0: For example,
1: například
0: Vasant.
1: Například Vasanta.
0: He's doing seva.
1: On tady dělá sévu.
0: He's not asking for the money or something.
1: Nechce za to žádné peníze ani nic jiného.
0: So first he want for you good things.
1: Nejdřív mu jde o to, aby pro vás to bylo dobré.
0: And then for him itself also good.
1: No a taky to bylo dobré i pro něj.
0: Now yesterday I told you.
1: Včera jsem vám řekl.
0: All was very nice, listen, sitting.
1: Všichni tady velice pěkně seděli.
0: That we should keep the distance.
1: Že bychom měli dodržovat ty odstupy.
0: As soon as I go out.
1: A jakmile vyjdu ven.
0: All was running outside.
1: Všichni se hnali ven.
0: So I would walk very slowly.
1: A tak já bych chodil velice pomalu.
0: My walk is like this, you know, this. No.
2: Snail.
0: Snail or this big okay, anyhow.
1: Víte, že já chodím velice pomalu, velice ladně.
0: Not elephant. There's one little animal have big nice back. Turtle.
1: Jako želva.
0: So like this we should walk all.
1: A všichni bychom měli touhle rychlostí chodit.
0: Till this disease goes out.
1: Dokud tahle nemoc neodejde, nezmizí.
0: So please, it will be nice to see.
1: A bylo by to pěkné vidět.
0: So now, what is that?
1: A o co jde?
0: Everything, we have so much restriction.
1: Máme tady tolik omezení.
0: Now what we should do?
1: A co teda máme dělat?
0: We do best thing.
1: My děláme to nejlepší.
0: What you do, you are doing good things.
1: To, co děláte, děláte dobře.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Speak.
1: Popovídejte.
0: Don't go back.
1: Nestahujte se.
0: The turtle will go in.
1: Ta želva, když se stáhne dovnitř do toho krunýře.
0: That's not good.
1: To není dobré.
0: So
1: neuzavírejte se do
0: I would like to know that in this 1 week or 2 weeks or 3 weeks.
1: A rád bych, aby v tomhle týdnu, dvou, třech týdnech.
0: We should more this time I give you the freedom.
1: Teďka vám dávám svobodu.
0: Talk.
1: Povídejte si.
0: Speak.
1: Promluvte si.
0: How are you?
1: Ptejte se, jak se máte.
0: That's you. Otherwise, there is one man, he brand a yoga.
1: A tak jeden člověk.
0: His brand of the yoga.
1: Který má takovou jogovou školu nebo odvětví jogy.
0: And it's about 25 years ago in San Francisco.
1: A bylo to asi před 25 lidí v San Francisco.
0: And there was one yoga program.
1: A měl takový jogový program.
0: So many, many different yoga schools came there.
1: A sešlo se tam mnoho různých jogových škol.
0: And they were giving lecture and

0: this and that.
1: A oni tam měli da přednášeli tam, měli tam přednášky.
0: So one man, Indian.
1: A tak byl tam jeden pán.
0: About age of 25 or something.
1: Bylo mu asi 25 nebo tak nějak.
0: And he come to me and say, "Oh, Swamiji, you are only one Guruji here now, and so and so."
1: A on za mnou přišel a říkal, "Swamiji, vy jste tady jediný Guruji, tak."
0: And I will tell you something.
1: A já vám něco řeknu.
0: There is something which I like very much, and he said.
1: A on říká, je něco, co se mi moc líbí.
0: But now he made a, as a yoga.
1: No a teď z toho udělal.
0: Like yoga in daily life.
1: Jogu.
0: So he have his other yoga.
1: A tak jako my máme jogu v denní životě, tak on má.
0: And I know that definitely many of you know that.
1: A já vím určitě, že mnozí z vás to znáte.
0: That's called laughing yoga.
1: A tomu se říká yoga smíchu.
0: Who knows, hand up?
1: Přihlašte se, kdo to znáte.
0: Good.
1: Dobrá.
0: And who don't know,
1: a
0: hand up?
1: A kdo to nezná?
0: That's very great people there. Nobody raised hand up, neither four or one nail.
1: Někteří nezvedl ruku ani tak, ani tak.
0: I told you, you should open your heart.
1: A já jsem říkal, otevřte svoje srdce.
0: Why I want to tell this? Why I want to tell this?
1: Proč vám tohle chci říct?
0: Even in the aeroplanes he makes this yoga.
1: Protože on to praktikuje tuhle jogu i v letadle.
0: First they will say, what a stupid man.
1: A nejdřív oni říkají, co je to za hlupálka.
0: But after three times.
1: Ale když to po třetí.
0: Everybody will be happy.
1: Všichni jsou šťastní.
0: That is something.
1: To je něco.
0: And it's a very good. Simple.
1: A je to velice dobré a prosté.
0: In house.
1: Doma.
0: In the farm.
1: Na farmě.
0: In the park.
1: V parku.
0: Wherever.
1: Kdekoliv.
0: And that is, what is that?
1: A co to je?
0: Can, yeah, so how is that?
1: A jak to funguje?
0: No. I know you are all negative.
1: A já vím, že jste všichni negativní.
0: You are not positive.
1: Nejste pozitivní.
0: Therefore, take it off for
1: tak
0: a while.
1: Sundejte na chvilku tu masku.
0: If you are negative, put it out.
1: Pokud máte negativní test, tak si sundejte tu masku.
0: And you should look up.
1: Podívejte se nahoru.
0: And then you will laugh.
1: A potom se smějete.
0: Now you do all. Come.
1: Teď to všichni takhle udělejte.
0: Yes, everything comes out of the.
1: Všechno to vyjde pryč.
0: This was the one.
1: To bylo za prvé.
0: The second.
1: Za druhé.
0: Again.
1: Znova.
0: And come down. Brahma, Vishnu and Shiva.
1: A tak je to Brahma, Vishnu a Shiva.
0: This is a three.
1: To jsou, oni jsou tři.
0: So once more.
1: Takže ještě jednou.
0: Look, your lungs comes up.
1: Zkuste ty plíce pořádně roztáhnout.
0: Your navel.
1: Ten břicho.
0: Really.
1: Aby to bylo opravdu.
0: He's still living.
1: On ještě žije.
0: And he comes sometimes in very big conferences.
1: A někdy přijede na nějaké velké konference.
0: And when nobody call him.
1: A když ho nikdo nevolá, nevyvolá.
0: He's sitting there.
1: Tak tam takhle sedí.
0: And suddenly he said.
1: A najednou takhle.
0: Oh, this is a yoga.
1: A říkal, tohle je yoga.
0: So once more.
1: Takže ještě jednou.
0: And please feel your
1: prosím,
0: this part of your body.
1: Procíťte celý tuhle část
0: vašeho těla. So again. Come on.
1: Tak pojďme na to.
0: Yeah. Good.
1: Dobrá.
0: But you have to what we call that you should laugh full of the stomach.
1: A tak jak se říká, že byste se měli smát až z břicha.
0: So how do you feel the laughing?
1: A jak teda cítíte ten smích?
0: There is a laughing inside.
1: Jakoby uvnitř vás se
0: smálo. But what is that? How to there?
1: Jak to dělat?
0: So it will come automatically. It should go from the navel.
1: Automaticky z toho pupku.
0: Again once more.
1: Ještě jednou.

0: Go ahead. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Deep Narayan Bhagwan. My dear,
1: mí drazí,
0: the whole world,
1: celý svět,
0: is depressed.
1: Je v depresi.
0: They pushed down.
1: Je zatlačený dolů, stlačený, skleslý.
0: No one told you.
1: Nikdo vám neřekl.
0: That you should be very silent and like this.
1: Nikdo vám neříkal, abyste byli tichí.
0: Only don't go
1: skleslý.
0: In different parts because of this corona.
1: Jenom jste nemohli nikam cestovat kvůli té koroně.
0: So this kind of infections.
1: Kvůli tam toho.
0: But why we are depressed?
1: No, ale proč jsme v depresi?
0: Of course, many people are now, and also people lost a job.
1: A samozřejmě mnoho lidí teď je v depresi, ztratili práci.
0: And when job is gone.
1: Když je po práci, když je práce pryč.
0: Then what is gone?
1: Co je pryč?
0: Peníze. What peníze, peníze, kde peníze, prosím. Yeah. So, but peníze will come back.
1: No, ale ty peníze se zase vrátí.
0: And we have prana.
1: A my máme
0: we have
1: pránu.
0: Energy.
1: My máme energii.
0: We will work again.
1: A znova budeme pracovat.
0: And I know that your governments, they are supporting you.
1: A já vím, že vaše vlády, že vás podporují.
0: You know that even all the yoga centers are getting also money from the government.
1: Dokonce i ta jogová střediska dostávají podporu od vlády.
0: Because many people were there and now they are not there.
1: Mnoho lidí tam bylo a teď tam nejsou.
0: But the centers are very big.
1: Ale ty centra jsou velice velká.
0: Electricity, this, that, many things.
1: A mají náklady na elektriku a tak dále.
0: So government supports that.
1: A tak i vláda tohle podporuje.
0: But still we have to work again.
1: Ale pořád musíme zase.
0: But we should not be suppressed.
1: Ale neměli bychom být jako skleslí.
0: Always say, hey, how are you?
1: Okay? Vždycky se řekněte, ahoj, jak se máš?
0: So that's it. Now we have to open our lungs. What is it?
1: Měli roztáhnout ty plíce.
0: When you speak good, then lungs have to open.
1: Když mluvíte dobře, tak ty okay. Plíce by se vám měly nadýmat.
0: So what we will, which bhajan we will sing?
1: Který bhajan si teda zpívá?

0: And then they are coming like this.
1: A zatiaľ pomaličky prišli nejakí škodcovia.
0: And I know that why happened to me. It was then one day it was very bad.
1: A viem, že keď sa mi to stalo, tak ten jeden deň to strašne bolelo. Bolo
0: and
1: to veľmi nepríjemné.
0: This one my bag it was very hard here.
1: Na tej jednej nohe to veľmi veľmi bolelo.
0: Anyway, so you already you know that. You saw that?
1: Videli ste to, ukazoval som vám to. Videli ste to?
0: Who did not see?
1: Kto to nevidel? Postavte sa, alebo
0: yes.
1: Ruku hore.
0: Then you should stand up.
1: Musíte sa postaviť.
0: And you see?
1: Vidíte?
0: No, no, it will, can you...
1: Oddajte preč ten stolík.
0: And so...
1: A uvidíte...
0: One, two, three, four,
1: čo mi potom
0: five.
1: Zostalo.
2: But this is nice now, yeah?
0: Yes.
2: It was swollen, it was red, it was black.
0: And...
2: here also down.
0: And here.
2: Here also down, here and here. Here. Everywhere it was, yeah?
0: Here.
1: Všade tu, po celej nohe.
0: And many problems.
1: A z toho vznikli rôzne problémy.
0: You see, but still... Okay.
1: Vidíte, stále to tam je. Dobre.
3: Das waren Flöhe, oder?
0: Ja. And so many, so many people, they have problems.
1: A tak mnohí ľudia môžu mať z tohto rôzne problémy.
0: Yeah. So, but they don't know what it is.
1: Ani netušia, čo majú v tej strave.
0: So, so, are you somebody who said, doesn't matter what is this inside, okay?
1: Je tu niekto z vás, kto si povie, mne nezáleží na tom, čo dostanem dovnútra, čo v tom je.
0: And it's not only here, every Vikarhova.
1: A netýka sa to len týchto krajín, ale celého sveta.
0: And they about they made I think 10 years.
1: Bude to už 10 rokov.
0: And they brought from one like this tree, that big tree there also. Yeah. And where is it coming out then?
1: Čo príš, sa dostal sem od niekadiaľ z Číny alebo od niekadiaľ nejaký škodca.
0: And it was, it came from China.
1: Prišlo to z Číny.
0: Yes. Yeah.
4: What is the name for it? You say come from China.
0: Yes.
4: But what is it? What is the name for it?
0: There are many, many more. There are about... 10, 20, this, gen, the, what is it called?
5: Insects.
0: Yeah.
5: Insects.
0: Insects.
1: So to, je to nejaký hmyz, ktorý napadá tieto stromy.
0: We don't know what the, you can see.
4: I only know sand fly that is so minute.
0: That yeah.
4: Sand fly from sand.
0: Yes, that is it. Yeah, that is what you mean. They are, these are, when you see, then they say, oh, this is my
1: keď ich uvidíš, tak si povieš, že to sú od nás tieto mušky.
0: So it is many things, it is, you will see, and here they are coming like this inside.
1: Je toho mnoho, môže to byť aj takto medzi tým povlečením a podobne.
0: And many years it is.
1: A je to takto už niekoľko rokov.
0: And you know, you will see me, I saw you, and you will, can see, there's one big tree.
1: Môžem vám ukázať,
0: well, down here,
1: že tento jeden strom je napadnutý.
0: Yeah. And now you will see already it will remain the, how it will be. Yeah.
1: Ten, ktorý už ide kvitnúť.
0: So it is one of this also.
1: Aj týchto sa to týka.
0: And the other then many things.
1: A mnohé ďalšie veci.
0: There is, you see the other trees like that, one that you see on out there.
1: Na ďalšom strome môžete vidieť tiež nejaké napadnutie.
0: So, did you eat like this?
1: Jete takéto potraviny?
0: No, but they don't know.
1: Možno nie, ale sa možno sami o tom neviete.
0: No, but they are already.
1: Pretože už je to v tom rozomleté v tých potravinách.
0: Yeah. Oh, that is only like this.
1: Ale to, tá povinnosť uvádzania na tej etikete, to je trošku také sporné.
0: That is problem very much.
1: A to je ten veľký problém.
0: And this will go, now it's begin already.
1: Už to začalo.
0: And but then we will see how we will be and how it will be very problem.
1: Ale až neskôr uvidíme, aké z toho budeme mať rôzne problémy.
0: So, you are not only from here, you are from the other countries.
1: Ste tu z rôznych krajín.
0: Yeah, and this in the countries every, you know now.
1: A
0: vo všetkých. German, there also, you know.
1: Deje sa to už aj v Nemecku, napríklad.
0: So,
1: celej Európskej únii.
0: Yeah. So we all people will come and do something.
1: Preto by sme mali preto niečo urobiť.
0: Yes?
1: Áno.
0: You have already. Hari Om. No? Yeah, but they have given come in.
6: Not yet.
0: But still not.
6: No.
0: Then when you go tomorrow and you see what kind of this is
1: tých krajín, ktoré nie sú v Európskej únii, sa to našťastie ešte nedotýka, ale už môžete vidieť aj u vás, že sa to tam začne
0: in India.
1: Hýbať, pretože už je to aj v Indii.
0: Many, many days. In India they have like they are in this pain.
1: V Indii je tento problém.
0: So what will be happen now?
1: Čo sa stane teda teraz?
0: It will be very problems.
1: Nebude to dobre. Spôsobí to mnohé problémy.
0: So we should please see what we should eat.
1: Takže by sme si mali veľmi dávať pozor na to, čo jeme.
0: And there is a like this one is like that.
1: Keď máte napríklad takúto takéto kvetiny.
0: All, already they have give something.
1: Tak
0: so
1: už
0: it go big and like this.
1: Tak už tie sú nejak manipulované, aby rástli väčšie a pevnejšie.
0: Yeah. So we should not take here. Okay?
1: Ani kvet, takéto kvety by sme sem nemali nosiť.
0: And where you have seen some very nice and serve this is like this, but this is everything is on our.
1: Keď vidíte nejaké pekné prírodné kvety, tak to je v poriadku, ale toto už je takisto úplne manipulované.
0: So for us it is our water, good water, oh, it is out of this. Many things. I don't know why these people are doing. They are human. This human, they are not anymore human.
1: Týka sa to aj vody a všetkého. Ja nerozumiem, prečo toto robia. Pretože títo ľudia už nie sú viac ľuďmi.
0: And it will many, many big things will happen in our body.
1: a bude to veľmi nepriaznivo ovplyvňovať naše telo.
7: Ja som na žádosť Vishwa Gurujiho mluvil s třemi státními organizacemi v České republice, které mají za úkol vlastně sledovat tohleto, tu skladbu potravin a také ohledně toho přidávání hmyzu.
1: I spoke with three different state associations in Czech Republic which are responsible for this issue with adding of insects to food and to control ingredients in food.
7: První je pod ministerstvem zdravotnictví hlavní hygienik České republiky.
1: First is the Ministry of Health and the head of this ministry.
7: Potom je tam státní potravinářská inspekce.
1: And agriculture inspection.
7: A to je pod ministerstvem zemědělství.
1: Under Ministry of Agriculture.
7: A pak je tam ještě inspekce vlastně zemědělských chovů.
1: And then the veterinary inspection.
7: Každá tato organizace má ve své agendě část této problematiky.
1: And all these organizations have or are responsible for the part of this issue of this problem.
7: Všichni tvrdí, že vlastně teďka v současné době je, i když ty instrukce z EU jsou relativně nové, tak ta problematika je zabezpečená těmi štítky na prvovýrobcích, které máte k dispozici v obchodech, že je tam přesné složení každého výrobku.
1: Pokud all by tam byl... All these three associations confirmed, even if these regulations from Europe Union are completely new, that it's compulsory to put all the information about all ingredients to the label of the product.
7: A tyto všechny organizace vlastně kontrolují, jestli se tak stalo, reagují na podněty veřejnosti a ty kontroly dělají regulárně teda sami na nějaké podle nějakého schématu.
1: And all these three association organizations control if this is really done on the Czech market.
7: A ta poslední jmenovaná organizace dělá i kontroly chovů vlastně toho hmyzu, který je určen pro to zpracování do potravin.
1: And the veterinary inspection also controls the growing up of those insect growing.
7: Protože nedělá vlastně rozdíly mezi chovem krav a chovem cvrčků třeba na mouku.
1: Because there is no difference in the law between cows and these crickets in Czech Republic.
7: Takže ty podmínky pro ten chov jsou poměrně komplikované, technologie je drahá a na tom trhu vlastně ty výrobky z toho hmyzu jsou tím pádem enormně drahé.
1: So the technology is quite complicated and it's very expensive to produce this for the general use.
7: Takže pokud to někdo vyrábí a z tohoto produktu vyrábí nějaký konečný produkt, tak ten produkt je za A drahý a za B je marketingově vlastně pojmenován tak čitelně, že to je prostě nějaký cvrčí chleba nebo něco, je to prostě už jakoby přímo z toho udělané, protože je to úplně mimo ten cenový rámec běžných produktů.
1: So if somebody produces some products out of these crickets or other insects, they also do the marketing about this, like this is something more, this is like protein or cricket bread or something to that they are able then sell it much more expensive.
7: Problém je hlavně v té oblasti, kde vlastně ta druhovýroba, ty restaurace, pekárny, prostě další odvětví, které zpracovávají ty produkty té prvovýroby, tak tam také se musí na těch štítcích uvádět to složení, ale většinou je to dostupné jenom na vyžádání.
1: problem can be in the second use of these products if they use it in restaurants or in other use that usually you don't have the label there. You can just ask for the ingredients of the product which you eat in the restaurant.
7: Takže to je malinko taková šedá zóna, kterou ale můžete překonat, nebo jsou dva parametry, kterými se to dá překonat.
1: So this is the gray zone, but you can overcome this two ways.
7: První je mimo nás a je to síla trhu, protože ty cvrčí nebo prostě ty hmyzí produkty stojí o řád víc než produkty běžné.
1: The first is the power of the market because the products which are containing this cricket flour are much more expensive.
7: Pokud kilo mouky stojí řádově 10 korun, tak kilo cvrčí mouky stojí řádově 100 korun a víc.
1: One kilogram of flour costs, let's say, 10 Czech crowns and 1 kilogram of this cricket flour would cost about 100 Czech crowns.
7: Takže celkem nehrozí, že by někdo z toho chtěl udělat náhražkovou potravinu, protože by na tom děsivě prodělal.
1: So no one would like to replace the normal flour with the cricket flour because it's much more expensive.
7: A druhý parametr, kterým tomu můžeme jít naproti, je naše obecná bdělost jít potom z zdroje těch informací, vyžadovat ty informace a úplně nejlepší je to sledovat vlastně guruvákya a vařit si doma ze surovin, které známe, které si vyprodukujeme nebo nakoupíme z nějakých známých zdrojů.
1: And the second way how to avoid this is that you control all the ingredients, that you check everything in the restaurants, but the best way how Vishwaguruji advises that we cook home from ingredients which we know from the raw ingredients.
7: Or we produce our own products, so we are sure that they are absolutely perfect.
1: Alebo si teda vyrábame vlastné produkty, ktoré vieme, že sú dokonale čisté.
8: Hariom. In the divine presence of His Holiness.
1: V prítomnosti Jeho svätosti.
8: I take this opportunity of paying my humblest respects to all soulmates who are gathered here today.
1: By som rád vzdal úctu všetkým tým spriazneným dušiam, ktoré sú tu dnes prítomné.
8: I'm from London and my name is Amajit Bamra.
1: Ja som z Londýna a volám sa takto.
8: I work very hard on the ground with the British parliamentarians. We have set up a very powerful group of about 30 parliamentarians in the UK to fight for our cause, which is basically the legitimization of yoga, Ayurveda, Jyotish, Vastu and other Indian traditional sciences in the UK and
1: in the European Parliament. Ja pracujem v Londýne na tom, na úrovni parlamentu, aby yoga, Jyotish, Ayurveda a podobne boli uznané ako legitimné, ako regulérne súčasti vedy, vzdelávania, zdravotníctva.
8: And for the first time in the history of Ayurveda,
1: a poprvýkrát v histórii Ayurvedy,
8: we are now trialing an Ayurveda herb to see how effectively it can combat
1: long-COVID. Snažíme sa skúmať účinnosť ayurvédskych bylín.
8: So this is a government-to-government study, UK and the Indian governments.
1: Je to štúdia, vedecká štúdia na úrovni vládnych organizácií, vládna štúdia.
8: And we've had the benevolent pleasure of inviting and Swamiji gracing the UK Parliament some five years ago at one of the International Yoga Day programs in London.
1: A Swamiji v parlamente v Londýne pozdravil tento anglický parlament a predstavil tam takisto jogu.
8: So I think what is really pertinent to our dialogue this morning is what Swamiji has been has been instructing us.
1: Myslím, že je veľmi dôležité to pre toto dnešné ranné stretnutie, to, čo, to k čomu nás Swamiji inštruoval.
8: So we have situation where, for example, you know, any little bit of foreign karma that comes into the system has to be paid back. We all know that, yes?
1: Všetci

0: C'est...
1: C'est Deepthane Bhagwan qui dit Sri Sri.